0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dáte oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starších spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český Slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého Slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplné nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních.

0: na vaše přání.
1: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
2: No,
3: to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
1: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
3: Právě.
1: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání.

0: humoriádě někdy příště.
1: Ano. Třeba možná, už pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
2: děkujeme.
1: Slyším ještě dobře, díky.
2: Dobré lečo.
1: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
3: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Pavle,
1: já zdravím taky.
2: Děkuju, děkuju taky, ano.
3: Přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych jedině a pouze Ačko.
1: Děkujeme pěkně. Mm-hmm. Naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
4: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, volám z Luhačovic.
1: Ano. Mm-hmm.
4: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
1: Ale to je dobře.
4: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
1: A to nebyla slazená minerálka, ne?
4: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetřila.
1: Je takhle. No vy si užíváte.
4: Mm-hmm. No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
1: Určitě.
4: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
2: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
1: Ano.
4: Děkuji.
1: Tak ať vás to nebolí.
4: A já bych si vybral pokračování.
1: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
2: No prosím.
1: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
2: Já myslím, je to jasné.
1: O rodině a fyzkultuře.
6: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no to bude? A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Hlubiček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Hlubiček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají, ba tak, tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře, no tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou, dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Zpětme, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré
6: ano,
4: odpoledne.
6: Ano, ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové.
4: Mhm.
10: Pro vás Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, $800 ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Říká, no dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůbe, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
6: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už je vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano,
3: no,
2: bez
3: pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: Zdraví vás, oba dva.
2: Děkujeme.
1: Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, ale
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No, nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže jdeme, jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic?
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermá. market nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak Hurvaš, nepřekážej, ať jí dál.
11: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
13: Máničko, prosím tě, nech toho.
12: Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, bábinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka,
2: jsem,
1: nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: Se to smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Přehrada v Pařížově zůstává prázdná. Svitavy připravují modernizaci lezecké stěny ve sportovní hale. Plochodrážní zlatá přilba má po 9 letech českého vítěze, vyhrál Jan Kvěch. A počasí dnes čekejte v kraji polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pařížovská přehrada zůstává prázdná. Na minimum tam hladina klesla už v létě a kvůli nedostatku srážek se situace nezlepšila. Přehrada sice nepatří mezi vodárenské nádrže, přesto současný stav ideální není. Jak vysvětluje mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec?
2: Do toku pod hrází převádí stejný objem vody, jaký do přehrady přiteče. Důsledkem nízkých průtoků v Doubravě je zhoršení základních ukazatelů kvality vody kvůli nižšímu poměru naředění splaškových vod. Není to příznivý stav, nicméně oproti létu nižším teplotám se nejedná o zásadní závadu.
0: Lezecká stěna ve sportovní hale ve Svitavách bude modernější. V provozu je už přes 20 let a město plánuje její novou podobu. Její součástí bude například zpevnění statické konstrukce, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
3: S tím, že dojde k doplnění některých lezeckých cest, chytů a prvků a tak, aby vlastně samotná lezecká stěna byla atraktivnější pro její uživatele. Počítáme, že akce bude realizována v měsíci květnu až 27 a plánujeme proinvestovat zhruba 300 tisíc korun.
0: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Sport. Plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Nejstarší plochodrážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
4: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, jak říkal tenkrát, když jsem byl, když jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezonu, takže jsem rád, že to vyšlo.
0: Před Kvěchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017 Zlatou přilbu, tehdy získal Václav Milík, který letos obsadil 10. místo. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, místy mlhy a postupné vyjasnění. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začal 41. týden roku 2026, je pondělí 5. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká, málo se očkují taky ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, a vy o něm uslyšíte za malou chvíli. Nachystané jsou i písničky, které nestárnou, třeba od Olympiku 8. den bude i Petr Muk, George Harrison, Vaby Daněk a nebo teď Karel Gott. Tak vám všem pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

pamětí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co sní.

0: Již se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovalo 24% lékařů pracujících v nemocnicích. A jak zjistila reportérka Michaela Bacílková, u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: A ještě jedny volby ze světa ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 5. října 6:02. Bývalý prezident Republiky Srbské Milorad Dodik uvedl, že jeho strana si ve všeobecných volbách udržela moc v téhle bosenské entitě a taky své křeslo v kolektivním bosenském předsednictvu. V děkovné řeči poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Informuje o tom agentura AFP. Klíčovým soubojem byly volby do tříčlenného předsednictva rozděleného mezi Bosňáky, Srby a Chorvaty. Dodikovi srbští nacionalisté kandidovali s programem větší autonomie a separatistickou rétorikou. Zprávy tady budou o 17:30, jinak v našem kraji budeme sledovat jednání rady Pardubického kraje přímo na krajském úřadu. V České Třebové se bude v 10 hodin slavnostně předávat nový automobil pro senior dopravu Českého červeného kříže. Bude to v Masarykově ulici před budovou domu pečovatelskou službou.
1: Počasí.
0: Slunečno dnes bude v Pardubickém kraji po ránu polojasno, místy mlhy, dopoledne bude oblačnosti dál ubývat, dnešek bude taky beze srážek, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
0: Tak uvidíme, kdo vyhraje. Může to být zámecký kunštátský perník paní Marie z Poličky, anebo třeba záhorácké závitky paní Jany z Ústí nad Orlicí. Tak hlasujte.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: No zatím ještě ne, tma jako v ranci. 6 minut po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 5. října. Znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, zatím nezveřejněné nahrávky k dálkovému výslechu, nová rozhlasová audience, výběr z hovorů z Lán i živé vysílání z pražské křižovatky. Český rozhlas uvádí projekt Slyšet Havla, který připomíná Václava Havla díky archivním nahrávkám, dramatické tvorbě, publicistice, regionálním tématům i jeho oblíbené talk show. Program vzniká u příležitosti dvojího výročí, 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. Slyšet Havla můžete na webu havel.rozhlas.cz a taky na platformě Můj rozhlas. A to výročí 90 let od narození bývalého československého českého prezidenta a politika vychází právě na dnešní den. Vědí předškoláci, kdo je politik? Na to se jich už zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
2: Že třeba má čáru a nemá košily.
4: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým. No.
1: A co tam rozhoduje?
4: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
2: Třeba stavět.
3: Třeba velrozhodovat.
2: Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nemá práce.
1: Jak to politik ví?
2: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
2: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
2: Třeba práce.
3: V kanceláři nebo někde to někde jezdí, anebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
2: Třeba v pracovně.

0: Tady zprávy s Michailou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Ode dneška začnou dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Město Litomyšl na primátorské hrázi vedle lesoparku Černá hora otevřelo modernistickou betonovou kapli. Dílo je vyrobené betonovým 3D tiskem podle návrhu architekta Petra Hájka. Nese jméno svatého Jana Kalasanského, zakladatele řádu piaristů, který je spjat s historií zámeckého návrší v Litomyšli. Gočárův okruh v Hradci Králové je po 11 týdnech oprav znovu průjezdný bez omezení. Stavební práce za více než 40 milionů korun dokončili silničáři o několik dnů dříve, než původně plánovali. Oprava kilometrového úseku zahrnovala výměnu asfaltového povrchu silnice, úpravy ramp na Malšovický nadjezd i krajnic a obnovu dopravního značení. Soud se dnes vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Radiožurnálu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný Selt Broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. A počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy mlhy, postupné vyjasnění. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Až do 2. prosince neprojedete po silnici 2. třídy mezi Vlčí Habřinou a Rohovládovou Bělou. Kvůli stavebním pracím musíte místo objíždět přes Lázně Bohdaneč. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Tak to byl Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45 v pondělí 5. října a my otevíráme noviny s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ještě se vracíme k víkendu. Nehoda dvou osobních aut zaměstnala v sobotu večer v Pardubicích všechny záchranné složky. Na křižovatce ulic Dašická, Kapitána Jaroše a na Drážce došlo ke střetu vozu městské policie Svitavy se zapnutými majáky s dalším osobním autem. Policejní vůz skončil po nárazu na střeše, strážníci v nemocnici. Vozidlo strážníků skončilo tedy po střetu na střeše, to potvrdili policejní mluvčí Tomáš Dub. Podle zatím zjištěných informací mělo jet vozidlo městské policie se zapnutým světelným i zvukovým výstražným zařízením. V době nehody byly semafory na křižovatce funkční. Oba příslušníci skončili v nemocnici. Frekventovanou křižovatkou se dalo projet jenom částečně. Ještě po 7:30 večer odklízeli hasiči následky nehody, aby mohla být křižovatka znovu průjezdná. Další informace k tomuto víkendovému incidentu přináší Mladá fronta dnes.
1: Sváťova zážitková cesta v lesním areálu Brand u Svitav patří mezi místa, na která upozorňuje projekt Objev skryté skvosty 2. Rodinám s dětmi nabízí zábavu a interaktivní hry. Přeshraniční iniciativa představuje méně známé turistické cíle a chce přivést návštěvníky také mimo nejvyhledávanější místa. Cesta je jedním z 20 vybraných cílů v Pardubickém kraji, které mají oslovit rodiny s dětmi, zájemce o historii i milovníky klidné přírody. Více najdete na webu Svitavského deníku.
0: Na kombinované chladničky klademe vysoké nároky, chceme, aby rychle chladili i mrazili. Požadujeme taky, aby skutečná vnitřní teplota nekolísala a odpovídala nastavení. Zároveň si přejeme, aby se snadno používaly a čistily, nebyly hlučné a při své nepřetržité práci nespotřebovaly moc kWh. Test 32 volně stojících i vestavných spotřebičů v D-testu ukázal, že většina je kvalitní, najít chladící všeumělku je ale obtížné. Další informace najdete v říjnovém vydání právě časopisu D-test.

0: Ve 6:45 je s vámi Český rozhlas Pardubice v pondělí 5. října. Je to den, kdy si připomínáme nedožité 90. bývalého prezidenta Václava Havla. Třeba v Pardubicích komponované odpoledne před divadlem nabídne od 16 hodin scénické čtení, ukázky z jeho tvorby, hudbu a dobové písně. Vy se o tom dozvíte víc od našeho dnešního ranního hosta, který dorazí do studia krátce po 8:30. Vernisáž Pravda a láska 2.0 bude od 10 hodin na Příhrádku výtvarné práce žáků 9 pardubických základních škol inspirované právě Václavem Havlem. Z místa se živě přihlásí i náš regionální stopař. Vaškův Papkvíz, ten bude v divadle 29. Můžete si ověřit znalosti Václava Havla právě při tomhle hospodském kvízu. Koncert Čajkovský pro Havla chystá Komorní filharmonie Pardubice od 19 hodin v Sukově síni domu hudby. Taky bude audience online divadelní představení Havlovy hry od 18:30 v čítárně knihovního centra na Příhrádku. Univerzita Pardubice chystá u lavičky Václava Havla veřejné čtení z jeho literárních děl od 16 hodin. Havlem budou žít i v Chocni, Tyršovo náměstí, Panák bar, Panský dům, nádvoří Chocinského zámku. Za touhle akcí stojí junák Český skaut, středisko Skály Choceň, společně s Přáteli svobody a demokracie, ve spolupráci s Obchodní akademií a SOŠ cestovního ruchu Choceň a ZUŠ Choceň. Celodenní program přiblíží dílo i život Václava Havla, taky se bude otevírat výstava Havlovo zelinářství, tedy konkrétně výstava Antikódy velké je ta, kterou máme na mysli a kterou budete moci navštívit nejenom dnes. A ještě zmíníme akci Slavíme s Vaškem, základní škola Montessori Pardubice Erno Košťála 870. Děti připravili pro veřejnost interaktivní program na stanovištích, na kterých se dozvíte a třeba poznáte i méně známé informace týkající se Václava Havla a jeho života. Jako doprovodnou akci děti pořádají vernisáž vlastních obrazů s prodejní výstavou, minirautem a minikoncertem v 15 a v 16 hodin. Počasí. Po ránu polojasno, místy mlhy, dopoledne bude oblačnosti dál ubývat, taky dnešek se v Pardubickém kraji obejde beze srážek. Maximální teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, protože vítr bude jenom slabý proměnlivý.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak tolik Kristýna na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 5. října 6 minut po 6:15. Za chvíli třeba Karel Zicha, teď pozvánka k odpolednímu poslechu. Po 13. hodině nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová. Tady je malá ochutnávka z tohoto rozhovoru.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse tady bude herečka Mahulena Bočanová.
3: Osobnosti Česká s Oskarem Hessem.
4: Telegram s adresou Svět.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Začíná výluka na železniční trati z Chrasti do Žďárce u Skutče. Univerzita v Hradci Králové se dostala mezi tisícovku nejlépe hodnocených univerzit světa. Pardubičtí hokejisté porazili Spartu 6-4. V regionu dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Komplikace čekají cestující na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče.
5: Nahradí je autobusové spoje, a to celkem 3 linky. Přímý autobus zastavuje jen v Horce, Holetíně a Hlinsku a budou na něj čekat přípojné vlaky. Další 2 budou obsluhovat všechny zastávky. Výluka potrvá do 16. října. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se škola dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit, zatímco loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých vysokých škol se zařadila na 4. místo za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
6: Prestižní globální žebříček letos hodnotil celkem 2297 univerzit z celého světa. Nejdůležitější je pro něj kvalita výzkumu, výuky a výzkumného prostředí. Přihlíží taky k mezinárodnímu přesahu a převádění poznatků do praxe. Hradecká univerzita poskočila vpřed především díky zlepšení v kvalitě vědecké práce, kde její hodnocení vzrostlo o 16 bodů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: 40 šéfredaktorů českých médií vyzvalo politiky, aby jednali slušně a odmítali násilí. Ve společném dopise také žádají, aby úřady a veřejné instituce poskytovaly informace všem médiím bez rozdílu. Politici by podle nich neměli novinářům bránit v přístupu k informacím ani svými výroky nebo příspěvky na sociálních sítích podněcovat násilí.
3: Sport.
4: Hokejisté Pardubic vyhráli v Tip Sport Extralize po 5. v řadě. Pražskou Spartu porazili na svém ledě 6-4. Východočeši v utkání ani jednou neprohrávali, dvakrát vedli o 3 branky. 3 kanadské body si v zápasu vedle Romana Červenky připsal i útočník David Tomášek, který zápas zhodnotil takto.
7: Myslím, že zábavný pro diváky, hodně gólů, trošku možná škoda od nás. My jsme polevili, trošku nechali jsme se dostat na rozstřel, ale 3 body.
4: V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení a Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 po prodloužení.
3: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, místy mlhy, postupné vyjasnění. Pondělní teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, tlak slabě až mírně klesne a pio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Mlha komplikuje místy jízdu po dálnici D35. Počítejte s ní mezi 110. a 120. kilometrem a nezapomeňte na správné svícení. Z dopravy je to vše, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 29 zákroky k výhře 3-2 v prodloužení nad Floridou a připsal si vítězství i ve druhém startu sezony. Karel Vejmelka inkasoval 3 góly z 21 střel při prohře Utahu 2-4 na ledě New Yorku Rangers. Asistence Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který doma podlehl Vegas 2-3. A jak jste slyšeli informace z české extraligy, hráči Pardubic vyhráli ve šlágru 8. kola nad pražskou Spartou 6-4. Zápas mezi dvěma velkými rivaly nabídl všechno, co diváci chtěli. Povedené góly, emoce i bitku. Zatímco v Pardubicích můžou být se startem soutěže spokojení, ve Spartě je to naopak. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny a 50. minuty. Svitavy se pustili do rozsáhlejších oprav sportovní haly na Střelnici. Městská společnost Sporte si provádí za plného provozu, takže sportovní život v hale pokračuje i během rekonstrukce. Přímo na místo se podíváme už za malou chvíli. A z muziky nás čeká Hana Zagorová, Slza, Iveta Bartošová a teď Helena Vondráčková. Jdeme na pláž.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 3 minuty a bude 6:15. Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Pardubice. Dnes je 5. října. Sledujeme situaci ve světě. Americké úřady zatkly ženu z Kalifornie, kterou obvinili ze špehování syna tchajvanského prezidenta na příkaz Číny. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na americký federální úřad pro vyšetřování. Žena byla zatčená na mezinárodním letišti Los Angeles před plánovaným odletem do Číny, to uvedlo FBI v prohlášení. Té ženě je 34 let a obvinili z toho, že působila jako neregistrovaná agentka cizí vlády. Další zprávy nabídneme o 6:30. A teď, jak jsme slíbili, vyrážíme do Svitav. Tamní sportovní hal na Střelnici dostala nový kabát. Zvenčí už je vidět obnovené opláštění. Změnou prošly taky vazníky a na řadu teď přichází střecha, kterou čeká čištění a drobné opravy. Na novou palubovku a osvětlení si ale sportovní fanoušci počkají až do příštího roku. Jak práce postupují, to zjišťovala přímo na místě reportérka Věra Pavlasová. Jednotlivými etapami opravy provedl ředitel Sportesu Bronislav Olšán.
1: Než vás zavedu dovnitř, v tuto chvíli vidíte, že hala má obnovené opláštění vnější. V průběhu letních měsíců probíhaly kompletní nátěry celého opláštění, tudíž počítáme, že bychom, co se týče obnovy, mohli být tak 3 roky a nemuseli bychom na to šáhnout.
2: Pojďme se podívat dovnitř.
1: Když jdeme kolem, vidíte odsanované vazníky, které byly napadeny dřevokaznou houbou.
2: Takže zvenčí už nebudete muset, jak jste říkal, 3 roky dělat nic.
1: Počítáme, že minimálně 3 roky se nebude muset na halu z venkovní strany sáhnout.
2: Co střecha?
1: Probíhá její čištění a odstraňování mechu. To znamená, odborná firma nám na to aplikovala přípravek, který by aspoň částečně mohl odstranit mech. Následně dojde k jeho mechanickému odstranění. V tomto roce ještě proběhne drobná oprava svodů a rýn.
2: A my už jsme uvnitř haly nad palubovkou, která teda nevypadá, že by byla úplně nejlepší.
1: Připravujeme kompletní rekonstrukci palubovky. Počítáme s tím, že v průběhu měsíců květen až září 2027 dojde k dalším investičním akcím na sportovní hale. Dojde ke kompletní rekonstrukci palubovky. Celková investice se pohybuje v rozsahu 9 milionů. Termín odevzdání nebo převzetí díla ze strany města má být do listopadu příštího roku.
2: Co to osvětlení, to by také potřebovalo vyměnit?
1: S městem v tuto chvíli plánujeme, že požádáme o dotaci Národní sportovní agenturu a zrealizujeme v příštím roce v souvislosti i s rekonstrukcí palubovky výměnu osvětlení. Tato akce je průběžně plánována v měsících květen až září roku 2027, aby se následně již v měsíci říjnu mohla sportovní hala plně využívat.
2: Za výměnu osvětlení dá město 6 milionů korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Krajská knihovna v Pardubicích obnovuje seniorský klub Sen, senzační seniori, který je součástí stejnojmenného projektu zaměřeného na aktivní život seniorů, jejich vzdělávání, setkávání a vzájemné sdílení. Knihovna se pro vás poprvé otevře právě dnes v 10 hodin v univerzálním sále, tak se můžete zastavit. My jsme o tom nedávno mluvili taky s ředitelkou knihovny Radomírou Kodetovou. K rozhovoru se můžete kdykoliv vrátit na webu pardubice.rozhlas.cz. V městské knihovně v Žamberku budou mít od 17 hodin přednášku Lucie Pěnčíkové z oblastní charity Ústí nad Orlicí domácího hospice Alfa Omega. Dozvíte se víc o péči v závěru života. Besedu pořádá krizové centrum Žamberk ve spolupráci s městskou knihovnou Žamberk a je to součást žamberských dnů duševního zdraví 2026. Začátek tedy dnes v 17 hodin. No a už ve 14 hodin v městské knihovně v Litomyšli budou slavnostně stříhat pásku a zazní pár slov od těch, kdo stál za opravou knihovny. Bude tam totiž slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor knihovny. Tak se dozvíte o tom, jak vypadalo stěhování a vyzkoušíte si, jaké to je pracovat v knihovně. Komentovaná prohlídka knihovny i jeho běžně nedostupného zákulisí s omezenou kapacitou. Prohlídky dnes v 15.30 a taky v 16.30 v Litomyšli.
1: Počasí.
0: A jak bude venku, vypadá to na slunečný den, zpočátku oblačný, ráno a dopoledne místy s mlhami, během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačností ubývat odpoledne a večer až do vyjasnění. Dnešek se obejde úplně bez srážek, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, ale odpoledne už místy dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 6 minut bude 6:30, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do nového dne i týdne, je pondělí 5. října. Pokračuje 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury. Letos nese motto Bydlím tedy sem. Zaměřuje se na bydlení jako jednu z nejzásadnějších otázek současné společnosti. Ve Vysokém Mýtě se letos zapojí díky mladšímu bratříčkovi, tedy festivalu Film a architektura. V Šembrově divadle je nachystaná projekce hned dvou snímků. Ten jeden film už běžel v pátek a další bude právě dnes od 19 hodin, jmenuje se Síla sila. Tak se můžete zastavit a podívat se na něj právě tedy ve Vysokém Mýtě v Šemberově divadle. A pokračujeme spotřebitelským servisem, tak jak jste zvyklí v tomto ranním čase. Tentokrát se ptáte na nedodanou nebo nekompletní službu. Jak se bránit, poradí Josef Černý.
1: Pan Tonda prosí o radu v případě, že uzavřel s podnikatelem smlouvu o zhotovení plotu. Podnikatel část plotu vyrobil, ale pak se odmlčel a telefon nezvedá. Plot měl být hotový podle smlouvy už na jaře. Pane posluchači, je potřeba vyzvat podnikatel nikoli telefonicky nebo mailem, ale doporučeným dopisem s dodejkou k dokončení díla v určitém reálném, ale nepříliš dlouhém termínu s upozorněním, že pokud nebude zakázka v novém termínu dokončena, jste připraven se bránit právní cestou.

0: A jestli úplně nevíte, co se aktuálně děje, tak teď vás zorientuje Michaela Spáčilová. Je tady přehled zpráv v pondělí 5. října.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim si nechá zpracovat studii rozvoje elektromobility. Má určit místa pro dobíjecí stanice na sídlištích, ale i rychlo nabíjecí zařízení na frekventovaných místech, jako jsou sportoviště, náměstí nebo divadlo. Za podklady město zaplatí přes 300 tisíc korun a chce je mít hotové do konce roku. Východočeské divadlo v Pardubicích dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Před historickou budovou divadla od 16 hodin nabídne komponovaný program s ukázkami z Havlovy tvorby, dobovými písněmi a scénickým čtením jeho aktovky audience. Program se pak přesune do divadla 29, kde bude nachystaný Havlův pub kvíz. Do Východočeského divadla na dnešní program pozve v našem vysílání krátce po půl deváté dramaturgyně Anna Hlaváčková. Základní a mateřská škola Tuněchody na Chrudimsku pořádá tento týden sběr papíru a hliníku. Kontejner bude umístěný až do pátku 9. října v areálu školy. Papír a karton je potřeba třídit zvlášť, papíry svázat do balíčku a hliník přinést v pytlích. Výtěžek ze sběru chce škola investovat do školní zahrady a minizoo. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. A počasí. Dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Mlha komplikuje místy jízdu po dálnici D35. Počítejte s ní mezi 110. a 120. kilometrem a nezapomeňte na správné svícení. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Michala Tučného jsme si připomněli v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 5. října a teď budeme číst z dnešních novin s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Je funkční a ležela pouhých 30 cm pod zemí. Munici našel při průzkumu území amatérský detektorář a spolupracovník regionálního muzea v Chrudimi Aleš Kremina. Na místo přijeli po ohlášení nálezu policisté a pyrotechnik. Jednalo se o 40 kusů zřejmě panzergranátů. Tento německý protitankový náboj byl používaný během druhé světové války v tancích a protitankových dělech. Policisté území hlídali až do dalšího dne. Celkem 10 kusů bylo zničených na místě a dalších skoro 30 kusů munice pyrotechnici z místa odvezli. Od chvíle nálezu až do likvidace nalezené munice místo střežili policisté, potvrdila mluvčí krajského ředitelství policie Dita Holečková. U lesa na Chrudimsku bylo nalezených 40 kusů funkční protitankové munice, informuje o tom chrudimský deník.
1: Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě rozšířilo své sbírky o mimořádně cenné kolekce továrních negativů, dokumentujících historii podniků Transporta Chrudim a Orličan Choceň. Od soukromých vlastníků se podařilo získat soubory čítající více než 30 000 políček fotografických negativů. Zachycují nejen výrobky, ale také areály továren, zaměstnance a každodenní život. Materiály teď čeká digitalizace a odborné zpracování. Stejně jako další předměty z muzejních sbírek se i tyto snímky postupně objeví na publikačním portálu Pardubického kraje www.klíčkesbírkám.cz a informuje o tom Vysokomýtský muzejní postilion.
0: Přidáme ještě jeden tip pro milovníky čísel a grafů. Aktuálně CZ připravilo porovnání situace českých důchodců ve srovnání s údaji OECD. Vyplývá z nich, že český systém patří mezi ty nejvíc rovnostářské. Chudí Češi ztratí odchodem do důchodu jenom méně než 16% původního příjmu, zatímco bohatí 60%. Česko navíc patří z hlediska příjmu i 37 let po sametové revoluci k nejvíc rovnostářským státům na světě. Už tak relativně malé rozdíly v příjmech lidí v produktivním věku se tedy v penzi ještě zmenší. Pouhá 3,6% Čechů starších 65 let trpí hmotnou nouzí. To je po Norsku druhý nejnižší podíl ze všech členských států OECD.

0: skupina Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve 6:45 v pondělí 5. října. Za chvíli náš příběh, to bude Tereza Mašková, Marek Lambora, a podíváme se na příběh do Pardubického institutu paměti národa v 18:30, deník Věry Málerové, Nevěř nikomu než sobě, tak se jmenuje přednáška, kterou představí Leo Pavlát, začátek je v 18:30. Zápisy deníku této dívky, která zahynula během Shoah, zachycují na pozadí protižidovské perzekuce řadu témat, školu, skaut, život v terezínském getu, zařazení do pracovního komanda na Křivoklátsko, to všechno v niterném prožitku pisatelky. Na přednášce Leo Pavlát uvede popisované události v širším historickém rámci i se souvisejícími obrazovými materiály. Institut paměti národa Pardubice dnes v 18:30. A ještě mrkneme na naučnou stezku Pardubický Slavín, která vás provede historií významných osobností Pardubic odpočívajících na místních hřbitovech. Díky úsilí Josefa Janíše jsou už zmapované starý a nový hřbitov v Jesničánkách, kde najdete příběhy desítek významných Pardubáků. Můžete přijít objevit zajímavé osudy, připomenout si osobnosti, které utvářely město, a podpořit tak snahu o péči o jejich poslední odpočinek. V 17 hodin pod Břízkami v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Babí léto vydrží v Česku podle meteorologů nejspíš do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Dnes čekáme v našem kraji nejčastější teploty od 18 do 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Nejdřív spíš oblačno, ráno a dopoledne místy mlhy, během dopoledne se mlhy rozpustí a začne oblačnosti ubývat odpoledne a večer až do úplného vyjasnění.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Napsal nám Radek Kolář, hlavní instruktor taekwondo ITF Pardubice, že oddíl byl na první soutěži letošního školního roku Moravia Open. Turnaje v Ostravě se zúčastnilo přibližně 230 závodníků z 5 zemí. Za tento oddíl vyrazili závodníci z Pardubic a Lanškrouna. V žákovských kategoriích nastoupili Aneška a Pet Duškovi, v juniorech Adam a v seniorských kategoriích Jáchym, Artur, Lucka a Káťa. Celkově si z Ostravy odvezli spoustu cenných zkušeností, medailí a hlavně bojovných výkonů, tak rozhodně gratulujeme. Velmi bojovný výkon podal taky včerejší vítěz pardubické zlaté přilby Jan Kvěch a ten se už dnes postaví v Praze na start 57. ročníku plochodrážního memoriálu Luboše Tomíčka. Pojedou i další domácí závodníci Václav Milík a Daniel Klíma. O trofej bude usilovat taky stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa Lotyš Andžejs Lebeděvs, který ve včerejším finále zlaté přilby s Kvěchem těsně prohrál. Kvěch ovládl poslední dva ročníky Tomíčkova memoriálu a bude tak útočit na čistý vítězný hattrick. Tak tolik ještě k ploché dráze a taky ke zlaté přilbě a k tomu dnešnímu Tomíčkovu memoriálu. Ještě zmíníme hokej. Hráči Pardubic vyhráli po páté v řadě, v 8. kole Tipsport Extraligy porazili velkého rivala ze Sparty 6-4. Zápas nabídl fanouškům atraktivní souboj z 10 góly, nechyběly emoce, šarvátky ani bitka. Rozdíl v aktuálním rozpoložení obou týmů byl na ledě hodně vidět a všiml si toho taky reportér Otagu Twirt.
1: Pardubice byly v utkání o krok vpředu. Bylo na nich znát, že začátek sezóny zastihl v dobré pohodě a získávají víc a víc na jistotě. Pokračuje útočník Dynama Jiří Smejkal.
2: Vždycky je to velký zápas, oba týmy jsou kvalitní. Myslím si, že dobrý zápas pro diváka, padlo 10 gólů, bylo tam všechno a myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Po začátku jsme byli na koně a že jsme ten zápas od začátku do konce tak nějak kontrolovali, i když v nějakých momentech jsme se to malinko komplikovali sami.
1: Tři kanadské body zaznamenal v zápasu David Tomášek, který před svým odchodem do zahraničí právě za Spartu hrál. Když se vracel do Čech, dal přednost pardubické nabídce. V únoru k tomu Sparta zveřejnila neúplně ideální prohlášení. K tomu Tomášek po měsících říká.
3: Já tam respektuju plno lidí, hráčů a mám ten klub furt víceméně nějakým stylem rád, že něco jsem tam strávil a já jsem možná jedinou trošku motivaci měl za to jedno vyjádření v tom únoru během té olympiády, tak to bylo jediný trošku, kdy jsem to chtěl trošku využít pro svůj nějaký vnitřní motor.
1: Zatímco v pardubické kabině byla po 7. vítězství v sezóně dobrá nálada, jiné to je u Pražanů. Ani jednou v zápasu nevedli. Inkasovaných gólů, naděje na obrat v utkání skoro žádná. Pokračuje spartianský obránce Ronald Knot.
4: Jako samozřejmě těžko hledat pozitiva na zápase, který jsme prohráli, dostali jsme 6 gólů, ale tak dali jsme 2 góly z přesilovek. Je to spousta věcí samozřejmě, na kterých prostě musíme pracovat, ještě se zlepšovat. Víme, kde nás tlačí bota, ale já věřím, že tou poctivou prací se prostě zlepšíme v těch aspektech hry, které nám třeba tolik ještě nejdou a pak se to projeví i výsledkově.
1: O příčinách porážky měl jasno i hlavní trenér Sparty Patrik Augusta.
5: Po utkání rozhodli osobní souboje, agresivita soupeře v předbrankových prostorech a kolem mantinelu. No, jsme prostě neurávali ty souboje, soupeř v nich byl jednoznačně lepší a za mě to byl klíč k tomu, že nás porazili.
1: Sparta má po 8 zápasech jen 10 bodů a to je na takový klub málo. Dá se čekat, že na to bude muset přijít nějaká reakce.
5: Teď už prostě mám dostatek času na to ty hráče poznat, už jenom přes to léto, přes tu přípravu, ale teď v těch ostrých zápasech a určitě se rozlížíme, ale samozřejmě mám v tom nějaký hlas, ale je to záležitost samozřejmě celého sportovního úseku a já si myslím, že se nám asi určitě něco nevyhne, pokud tam bude něco, co nám bude dávat smysl.
1: Řekl po další prohře hlavní trenér hokejistů pražské Sparty Patrik Augusta. Z Pardubic Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické vodárny plošně kontrolují bezpečnost kanalizačních poklopů. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Plochodrážní závod motocyklu Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno a teploty do 21 stupňů. Je pondělí 5. října a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Pardubické vodárny kontrolují stav a zabezpečení kanalizačních poklopů na celém území města v svém území. Reagují tak na nedávný pád 3letého dítěte do kanalizační šachty v Holicích. Dívce se nic nestalo. Například upozornil Český rozhlas. Vodárny přes léto prověřily zatím přes 3000 poklopů na Holicku a pokračují v kontrolách i na Přeloučsku. Závady odhalily v desítkách případů, potvrzuje mluvčí společnosti VAK Pardubice Vendula Horáková.
4: Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých vodovody a kanalizace Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané.
3: Dobrovolní hasiči v Dřítči na Pardubicku mají opravenou hasičskou zbrojnici s klubovnou a zázemím. Modernizace stála 20 milionů korun. Z velké části pomohly dotace, mimo jiné od generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a od Pardubického kraje. Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
5: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měly stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
3: Plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Nejstarší plochodrážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
6: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, a jak říkal tenkrát, že jsem dojel, jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezonu, takže jsem rád, že to vyšlo.
3: Před Kvěchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017. Zlatou přilbu tehdy vyhrál Václav Milík, který letos obsadil 10. místo.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Osobní auto se střetlo se zvěří u Bukoviny nad Labem na Pardubicku. Silnici nižší třídy tam se zvýšenou opatrností projedete. Mlha komplikuje místy jízdu po dálnici D35. Počítejte s ní mezi 110. a 120. kilometrem. A horší viditelnost je kvůli mlze také na dálnici D11. A to mezi 50. a 75. kilometrem. Tak si nezapomeňte případně rozsvítit mlhovky a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hezké ráno, i po 7. hodině s Českým rozhlasem Pardubice je pondělí 5. října. Už v pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit, jak to funguje ve velkých městech a kde je o výsledku jasno už teď? Řekneme za malou chvíli. Připravené písničky, které nestárnou v této půlhodině, to bude Obyčejná žena v podání Petra Spáleného, taky se ozve Xindle X, skupina Roxette, Marta Kubišová nebo teď Víťa Vávra a jeho dívka Gloria. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a taky úspěšný start do toho nového týdne, ať se vám daří.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. 3 minuty zbývají do 7:45, je pondělí 5. října. V Česku je víc než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, odsekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejenom to vám reportéři Anna Millerová a Marek Sedláček vysvětlí v prvním díle našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jestli patříte spíš mezi starší posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Pardubice, tak pro vás máme dva tipy. První se týká Lunchcrowna v Domě dětí a mládeže Damian ve 12.30, práce na počítači pro seniory a ostatní dospělé. Na tomhle kurzu se dozvíte víc. A v Paláci Pardubice tam dnes bude svátek seniorů se senior pasy. Bude to od 13 do 17 hodin. Pestrý program plný hudby, zpěvu, příjemného povídání i tance. Odpolední program zahájí zpěvák Josef Sochor, následovat bude vystoupení seniorského pěveckého sboru Návrat, který potěší návštěvníky známými melodiemi. Nebude chybět ani talk show Heleny Korejtkové, která se podělí o své zážitky z moderování a herectví. Jako majitelka taneční školy Flamenka přidá i malou taneční ukázku. O hudební vrchol odpoledne se postará skupina Karel Gott Revival Morava, která se tvorbě nejslavnějšího zpěváka věnuje už 20 let. Káva, koláček a doprovodný program. Po celou dobu akce bude připravená kavárna i řada doprovodných aktivit, které si můžete sami vyzkoušet. Palác Pardubice dnes od 13 do 17 hodin. Svátek seniorů. Počasí. Začínáme pod většinou oblačnou oblohou, objevují se i mlhy, během dopoledne se už ale rozpustí a začne oblačnosti ubývat odpoledne a večer až do vyjasnění. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vůbec nebude pršet, slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky se budou odpoledne místy vylepšovat.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

6 minut před půl osmou nabízíme soutěž Českého rozhlasu Pardubice. V tomto týdnu budete soutěžit vždy o dvě vstupenky na koncert Pirate Swing Band do Domu hudby, do Sukovy síně v Pardubicích. Ten koncert je 9. listopadu od 19 hodin. Gala večer připomene hned 4 zásadní hudební milníky. Taky se tam představí Michal Kluch, tedy frontman uznávané revivalové skupiny Queenie, legendární showmaster Peter Freestone, který byl dlouholetým osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho. Nebude chybět ani exkluzivní výstava v předsálí, kde budou autentické kostýmy Freddieho Mercuryho i různé raritní artefakty Queenu. Je to vůbec první česká výstava. No a taky ještě doplníme charitativní rozměr. Výtěžek z celé akce podpoří celosvětovou nadaci boji proti AIDS Mercury Phoenix Trust. Otázka je sportovní. 5. října 1965 se narodili dva slavní hokejisté, Mario Lemieux a Patrick Roy. Věděli byste, jaké byly národnosti a na kterých postech působili? Zkuste nám to napsat na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz. Zpívat bude teď Petr Spálený a vám všem přejeme pěkné pondělí.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jsou tady zprávy s Michailou Spáčilovou. Hezké ráno.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Chrudimsku čekají řidiče komplikace kvůli uzavřeným železničním přejezdům. Ode dneška začínají dělníci opravovat přejezd ve Vrbatově, Kostelci a v Chrasti. Od středy pak bude uzavřená cesta přes koleje i v Prosetíně. Město Litomyšl na primátorské hrázi vedle lesoparku Černá hora otevřelo modernistickou betonovou kapli. Dílo je vyrobené betonovým 3D tiskem podle návrhu architekta Petra Hájka. Nese jméno svatého Jana Kalasanského, zakladatele řádu piaristů, který je spjat s historií zámeckého návrší v Litomyšli. Gočárův okruh v Hradci Králové je po 11 týdnech oprav znovu průjezdný bez omezení. Stavební práce za více než 40 milionů korun dokončili silničáři o několik dnů dříve, než původně plánovali. Oprava kilometrového úseku zahrnovala výměnu asfaltového povrchu silnice, úpravy ramp na Malšovický nadjezd i Krajnic a obnovu dopravního značení. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Ve Francii dnes zůstanou kvůli protestům studentů zavřené stovky středních škol. Informoval o tom ministr školství Edouard Geffrey, který obvinil stoupence krajní levice z podněcování násilí během protestů. Policie od minulého týdne při demonstracích zadržela přes 5 000 lidí. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Mlha komplikuje jízdu po dálnici D35, a to mezi 110. a 120. kilometrem. Podobná situace je také na D11. Tam je kvůli mlze horší viditelnost mezi 50. a 75. kilometrem. A předmět na vozovce zneprůjezdnil pravý jízdní pruh po dálnici D35, a to za 196. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy na úrovni Vysokého Mýta. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 5. října 1965 se narodili dva slavní hokejisté Mario Lemieux a Patrick Roy. My jsme se ptali na jejich národnost a na kterých postech působili, tak Kanaďané, útočník a brankář, jako první odpověděl správně posluchač podepsaný J. Borovec, tak to je vítěz dnešní bleskovky. Moc gratulujeme.
3: Dobré ráno.

0: Petra Janů ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 5. října 4 minuty před 7:45. S Michalou Spáčilovou prolistujeme noviny. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Na neobvyklou překážku můžou v těchto dnech narazit houbaři v lesích na půl cesty mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Lesy tam už několik týdnů protínají dlouhé pásy igelitových bariér. Nejde o svérázné řešení majitele pozemku v nějakém sporu, ale o předzvěst největší dálniční zakázky v novodobé historii Česka. Kilometrové pásy igelitových bariér v lesích totiž fungují jako dočasné migrační bariéry, které ředitelství silnic a dálnic nechává instalovat kvůli ochraně obojživelníků a plazů. Přestože samotná stavba začne po výběru koncesionáře nejdřív na konci letošního roku, na trase plánovaného 35 km dlouhého úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se přípravné práce za stovky milionů korun naplno rozjely už před 2 lety. Na první pohled podivné oplocenky, které překáží houbařům, jde ale o zábrany u chystaného staveniště dálnice D35. To je hlavní téma krajské přílohy Mladé fronty dnes.
1: Vězňové z pardubické věznice pomohou s údržbou zeleně, úklidem města i s pomocnými technickými pracemi. Nové memorandum mezi Pardubicemi a vězeňskou službou České republiky schválila rada města. Pardubická radnice našla nový způsob, jak zefektivnit péči o veřejný prostor a zároveň pomoci sociální integraci. Uzavření memoranda s vězeňskou službou dává jasný právní rámec spolupráci, která se má okamžitě promítnout do praxe. Lidé ve výkonu trestu se zapojí do činnosti pro jednotlivé odbory magistrátu i městské příspěvkové organizace. Spolupráce se zaměří především na manuální a pomocné práce, u kterých městským službám často chybí kapacity. Podrobnosti k tématu se dočtete v Pardubickém deníku.
0: A Hospodářské noviny se věnují debatě o změnách v penzijním spoření. Do ní se zapojili i zástupci zaměstnavatelů. Velké zaměstnavatelské svazy poslali minulý týden dopis premiérovi a ministrům s tím, že 700 miliard korun naspořených v penzijních fondech by se mělo lépe využít pro domácí investice. Navrhují taky, aby noví klienti vstupovali do penzíka automaticky s prvním zaměstnáním. Vláda zavádí strategii životního cyklu, tedy spoření podle věku, a přilepšuje na státních příspěvcích mladým. Návrhy zaměstnavatelských svazů by mohly kompenzovat penzijním firmám výpadky příjmů ze snížených poplatků.

0: Český rozhlas Pardubice, 8:45, pondělí 5. října. Dnes vám nabídneme první předvolební debatu s kandidáty do zastupitelstva města Pardubice. Budou celkem 3 až do středy, tak poslouchejte poprvé dnes po 17. hodině. Ve čtvrtek pak nabídneme taky volební duel ze senátního obvodu Rychnov nad Kněžnou, který zasahuje i do Pardubického kraje. V tomto obvodu se o přízeň voličů ucházejí jenom 2 kandidáti a už před prvním kolem voleb proto nabídneme jejich duel. Tento čtvrtek v 17:30.
1: Počasí.
0: A jdeme se podívat na počasí, zatím ještě babí léto pokračuje, jak dlouho to vydrží, tak to nám řekne meteorolog Imrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
2: Pěkné ráno.
0: Tak dnes asi ještě vydrží babí léto.
2: Tak jen to vypadá až do čtvrtka, že by to ještě mělo vydržet. Dneska nějakých 18 až 21 stupňů, teďka ráno někde ještě budou mlhy nebo nízká oblačnost, ty se nám během rozpustí a pak bude převážně během to odpoledne jasno nebo polojasno. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, rostové podmínky se během nebudou lepší na dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A pojďme pokračovat touto podrobnou předpovědí, která se tentokrát bude týkat noci a zítřka. Jak tam bude?
2: Opět v noci zmenšená oblačnost, jasno nebo skoro jasno, opět se nám ráno budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost, 9 až 6 minimální teploty a zítra jasno nebo skoro jasno, ráno dopoledne opět lokálně ty mlhy nebo nízká oblačnost, 19 až 22 ty maximální teploty a slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. To vlastně až do čtvrtka by takhle mělo vypadat, zase ve středu opět nějaký polojasno, ráno nějaké mlhy teploty za nějakých 21, 22 stupňů. Ve čtvrtek potom v těch odpoledních hodinách by nám začal přecházet frontální systém, takže dopoledne ještě nějaká zmenšená postupně přibývání v oblačnosti, ale teploty by ještě měly dosáhnout nějakých 21, 22, pak v odpoledních hodinách by to už bylo s deštěm nebo přeháníkami a za tou frontou potom by se nám v pátek ochladilo tam ty minimální teploty, nějakých 9, 6 a maximální teploty zatím vypadají do 15. Sobota, neděle spíše nějaký polojasnou oblačnost přeháníkami a teploty trošičku půjdou nahoru, tam by mohlo být nějakých 16, v neděli možná i nějakých 17 stupňů a pak to je právě po víkendu, že by se nám opět mohlo za trošku oteplit.
0: Budeme počasí průběžně sledovat přímo s meteorology. Děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má teď službu pan Imrik Drapák. Pěkné pondělí a naslyšenou.
2: Taky pěkné pondělí, naslyšenou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Jsem vůně, kterou plaveš,

dumt, så trupp

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
4: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
2: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík so.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Božných půjdeš Turkovi.
8: Seznam.cz nepovažuje omluvu, kterou poslanec motoristů Filip Turek zveřejnil na Facebooku za naplnění povinností dané soudem. Čeká na písemnou omluvu. Další zprávy za 3,5 minuty.
9: Český rozhlas Pardubice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výstavba nového centra pro lidi bez domova v Pardubicích potrvá 12 měsíců. V Česku vydrží babí léto do čtvrtka, teploty mají vystoupat až na 24 stupňů. Pardubičtí hokejisté porazili pražskou Spartu 6-4 a dál jsou druzí za 100% Třincem. A počasí dnes čekejte v regionu většinou oblačno, zpočátku místy mlhy a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Město Pardubice sjednotí sociální služby pro bezdomovce v jednom místě. Bude to v areálu Staré pošty, kde začíná stavba nového centra pro osoby bez přístřeší za více než 100 milionů korun. Hotová by měla být příští rok na podzim. Vedoucí azylového domu pro muže Petr Motl dodává, že stávající prostory nevyhovují hlavně klientům s horší pohyblivostí.
3: Současné zařízení je bariérové, jsou tam patrové postele a vlastně budova má dvě patra propojená schodištěm. Zde by jich měl být výtah a postele ne patrové, ale jednolůžkové. Stále přibývá více osob bez přístřeší, který mají zdravotní problémy, problém s mobilitou.
2: V městské hromadné dopravě v Hradci Králové skončila výluka mezi Pileticemi a Rusekem. Linka číslo 13 ode dneška obsluhuje městskou část Rusek v původním rozsahu. V Ruseku musí cestující počítat s novým umístěním zastávek Rusek jednota. Policii se nepodařilo zjistit, kdo řídil dron, který v srpnu proletěl v blízkosti přistávajícího letadla. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
4: Mohu potvrdit, že jsme se daným oznámením zabývali a v této věci jsme si také vyžádali veškeré informace od dotčených orgánů. Na základě provedeného šetření se nám nepodařilo vypátrat osobu, která se jednání dopustila. Z tohoto důvodu jsme věc odložili.
2: Událost se stala ve výšce více než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholy. Tam přitom mohou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Dron viděli piloti skandinávské aerolinky SAS ve chvíli, kdy se na lince Skodaně připravovali na přistání na pražské Ruzyni. V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
1: Sport.
2: Hokejisté pardubického Dynama zvítězili v 8. kole Tipsport Extraligy nad Spartou 6-4. Východočeši si připsali 7. výhru v sezóně a v tabulce jsou na 2. místě za bezchybným Třincem. Pardubičtí ani jednou v zápase neprohrávali. Útočníci Roman Červenka a David Tomášek si připsali v utkání 3 kanadské body. Duel hodnotí asistent trenéra pardubických hokejistů Karel Mlejnek.
5: Samozřejmě jsme rádi, že jsme porazili extrémně silného, organizovaného, kvalitního soupeře, to je jednoznačný. Byli jsme dobrý v předbrankových prostorech v ofenzivním pásmu. Na druhou stranu si myslím, že nás jakoby trápily breakové situace soupeře, mají tam hodně breakových hráčů, trápila nás tranzice soupeře, která byla velmi rychlá přes střední pásmo, takže stále je na čem pracovat.
2: V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení, Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 po prodloužení.
1: Počasí.
2: V kraji zpočátku čekejte oblačno ráno a dopoledne, místy s mlhami, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Mlha komplikuje jízdu po dálnicích D35 a D11. Nákladní auto s osobním bouralo na 35 v Litomyšli v části města u Cihelny. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A za chvíli se ohlédneme za festivalem k týdnu duševního zdraví na Hlineckém gymnáziu. Zúčastnilo se ho přes 300 školáků a studentů z Pardubického kraje i Vysočiny. Nabídneme reportáž. Je pondělí 5. října, krátce po 8. hodině. Z muziky nás čeká Valdemar Matuška, Vanastovy věci, Phil Collins, Václav Neckář a taky Lenka Filipová s dcerou Leny.

0: Český rozhlas Pardubice, 8 hodin 10 minut, je pondělí 5. října. Ministerstvo průmyslu poskytlo 914 milionů korun vládní agentuře Czech Invest na podporu startupů. Peníze měly sloužit třeba k zakládání nových firem, jejich vstupu na zahraniční trhy nebo testování nových technologií. Ministerstvo ale u většiny projektů nesledovalo, jestli se podařilo splnit uvedené cíle, a místo skutečných dopadů sledovalo jenom počet podpořených projektů anebo se spokojilo s neúplnými údaji. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na podporu startupů v letech 2021 až 2025. Vyjádření ministerstva zjišťuje agentura ČTK. Další zprávy pro vás budeme mít o 8:30. Zamyslet se nad tím, co nám dává energii, jestli dokážeme odpočívat, nebo jestli ještě vůbec umíme odložit telefon. To jsou některá témata festivalu k týdnu duševního zdraví na gymnáziu v Hlinsku. Akce měla děti upozornit na některé problémy a hlavně jim nabídnout řešení. Přímo v Hlinsku natáčel reportér Josef Kopecký.
1: Stanoviště číslo 2, digitální zahlcení.
2: Na stole vidíte vlastně několik obrázků, které dohromady symbolizují mapu digitálního světa. Pro někoho je to hřiště, to znamená to, kde hledám zábavu. Pro někoho domov, místo, kde hledám porozumění, bezpečí. Karolína Zvonařová.
1: Pojďme na to digitální zahlcení. Co ten pojem vlastně všechno v sobě zahrnuje?
2: Myslím si, že to je pojem velmi široký, do kterého se toho nechá schovat hodně. Od toho nejjednoduššího, to znamená uvědomění si, kolik času v digitálním světě denně žijeme, ale zároveň si myslím, že je čím dál víc důležitý umět s tím nějakým způsobem pracovat, tak aby nás to nezahlcovalo.

0: ty časy kolem 6, 7, 8 hodin mi přijdou poměrně vysoký.
1: Hlavní smysl podobných akcí je vysvětlit dětem, aby se o problémech nebáli mluvit, říká Markéta Štědrá z Fokusu Vysočina.
2: Získají děti informace o tom, kam se můžou obrátit, jaký témata se vlastně k duševnímu zdraví jako takovému vztahují a kam vlastně se všude můžou obrátit, protože jsme tady nejenom my jako Fokus, ale i navazující vlastně služby tady máme jako spolupracující organizace.
1: Na festivalu se sešlo 350 školáků a studentů z Linecka i Vysočiny. Z Linecka Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Pardubice, je pondělí 5. října, 8:45. Krávy jako hrozba pro klima, při trávení produkují metan a většinu ho vypouštějí tlamou. O tom bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, které

0: Nás tedy zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se zaměří Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Co chystá počasí na dnešní den, zatím to úplně nevypadá, ale dnešek by měl nabídnout povedené počasí. Postupně se rozpustí případné mlhy anebo zvětšená oblačnost odpoledne a večer až do úplného vyjasnění. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr dnes bude jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky se budou postupně místy vylepšovat. Jitka Slezáková bude vysílat po 9. hodině, už tady otevřela diář, listuje, šustí to tady, pěkné
2: ano,
0: ráno.
2: Ano, ano, to pro tu atmosféru, krásné ráno všem posluchačům při pondělku zdravíme.
0: Tak co pak chystáš na dopoledne?
2: No tak já tady listuju a dívám se tady na pondělí do svého diáře, protože tam mám zapsané všechny hosty na každý den v radioporadně. A tentokrát přijede Jiřina Matějková, která je předsedkyní Revma Ligy Pardubice, zastupuje pacienty, takže o revmatu si tady budeme povídat, ale i o akcích, které se pro lidi s tímto onemocněním pořádají tady u nás.
0: Takže na reuma se zaměříme, tak, na co ještě na dalšího?
2: No, budeme soutěžit samozřejmě, jako vždycky v naší soutěži Věřte, nevěřte, tentokrát můžete vyhrát zelenočernou chňapku z organické bavlny, která vydrží až 250 stupňů. No, je to drobnost, prostě rukavice na vaření, ale já doufám, že přijde vhod.
0: Tak tedy naše dopolední vysílání bude toho mnohem víc mezi 9. a 12. hodinou s Jitkou Slezákovou. Naslyšenou.
2: Krásný den.
3: Já

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Další pondělní zprávy přináší Michaela Spáčilová, je 5. října.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudim si nechá zpracovat studii rozvoje elektromobility. Má určit místa pro dobíjecí stanice na sídlištích, ale i rychlo nabíjecí zařízení na frekventovaných místech, jako jsou sportoviště, náměstí nebo divadlo. Za podklady město zaplatí přes 300 tisíc korun a chce je mít hotové do konce roku. Východočeské divadlo v Pardubicích dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Před historickou budovou divadla od 16 hodin nabídne komponovaný program s ukázkami z Havlovy tvorby, dobovými písněmi a scénickým čtením jeho aktovky Audience. Program se pak přesune do divadla 29, kde bude nachystaný Havlův pub quiz. Do Východočeského divadla na dnešní program pozve v našem vysílání už za chvíli dramaturgyně Anna Hlaváčková. Základní a mateřská škola Tuněchody na Chrudimsku pořádá tento týden sběr papíru a hliníku. Kontejner bude umístěný až do pátku 9. října v areálu školy. Výtěžek ze sběru chce škola investovat do školní zahrady a minizoo. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Začíná vyhlašování letošních Nobelových cen. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku většinou oblačno, ráno a dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Opatrně projíždějte po silnici číslo 43 u Rudoltic na Orlicko-Ústecku. Bourala tam tři osobní auta a mlha místy komplikuje jízdu po dálnicích D11 a D35. Tak nezapomeňte rozsvítit mlhovky a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Marie Tomsová dnes bude v Humoriádě po 16. hodině. Máte se na co těšit i v pondělí 5. října. Dál poslouchejte Český rozhlas Pardubice.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

prostě si, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

0: Tolik Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 8:45 v pondělí 5. října. Václav Havel se dnes bude připomínat taky u Východočeského divadla Pardubice a naším hostem je proto dramaturgině tohoto divadla Anna Zindulková-Hlaváčková. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Děkuju, dobrý den, hezké ráno.
0: Tak přímo dnes je to opravdu 90 let od narození Václava Havla. Prezident, disident, dramatik, to všechno bychom o něm mohli říci. Co vám se vybaví jako první v souvislosti s Václavem Havlem, když jste dramaturgině divadla?
1: Tak především Václav Havel jako dramatik samozřejmě a divadelník a možná i to, že člověk si může třeba plnit své sny, co se týče divadla, i když neprojde všemi školami, kterými by měl, i když režim třeba tomu úplně nepřeje, takže i samozřejmě odvaha a všechno s tím spojené.
0: Východočeské divadlo se k tomu dnešnímu výročí připojuje přímo na místě, které má s Václavem Havlem velmi silnou symboliku před městským divadlem. Proč právě tam?
1: Tak určitě jeden z důvodů je praktický. Myslíme si, že bude ještě hezky a že bude fajn sejít se venku, že vlastně tyhle akce, které jsou venku a může se k ním připojit kdokoliv, kdo právě prochází kolem, mají svoji sílu. No a samozřejmě ten hlavní a takový nabízející se důvod je ten, že právě z toho balkónu vlastně v průčelí našeho divadla v roce 1990 Václav Havel promlouval k občanům Pardubic, promlouval vlastně třeba i k některým našim divákům, možná si to někdo i pamatuje, takže vlastně tato vzpomínka v tom hraje taky velkou roli.
0: Co vlastně víme o té návštěvě a třeba i o vztahu k Pardubicím v případě Václava Havla?
1: Tak ta návštěva si myslím, že byla takovou víceméně běžnou návštěvou. My máme takový sestřih z té návštěvy, který budeme také promítat na velkoplošné obrazovce. Dnes odpoledne už od 14:00 vlastně, v 16 hodin začne ten náš samostatný program. Celkem bych neřekla, že by ten vztah byl nějaký specifický. On v tom roce 1990, když zde byl na návštěvě, tak předtím byl i v Hradci Králové. Dokonce to zmínil v tom svém projevu. Takže nemyslím si, že by byl nějaký specifický. Samozřejmě v aktovce audience Pardubice hrají svoji roli, ale to zatím nebudu prozrazovat, protože právě zkrácenou verzi této Havlovy divadelní krátké hry uvidí diváci dnes odpoledne.
0: Tak už trochu naznačujeme, co všechno jste nachystali. To hlavní, jak jste říkala, začne v 16 hodin. Bude to takový hodinový program, na který se můžeme těšit?
1: Ano, přibližně hodinový program, komponovaný z Havlových textů a písní. Teda ne Havlových písní, ale z písní té doby, takže většinou Krylových písní.
0: Zazní třeba i to scénické čtení audience. Proč právě tahle hra, co na ní podle vás i po desítkách let funguje?
1: Tak určitě jsme ji zvolili, protože je to, jednak se dá velmi dobře proškrtat na formu, která je únosná v těch venkovních podmínkách. Myslím si, že budeme mít do 15 minut hotovo. A zároveň si myslím, že tak jako v podstatě všechny Havlovy hry jsou svým způsobem dnes aktuální, pokud samozřejmě jsme schopni přistoupit na jejich mnohdy velmi komplikovanou jazykovou formu, tak audience zas tak komplikovaná není, ale přesně v ní čteme ty věci, které fungují i dnes, jakousi absurditu té doby, těch dialogů. To si myslím, že tam funguje velice pěkně, to jsme si z toho vzali a to vlastně velmi obratně Petr Borovec a Láďa Špiner dokážou zahrát.
0: Je v tom absurdité, v tom určitě i vtip, určitý humor. Budou se lidé i smát, nebo to bude skutečně spíš na zamyšlení?
1: Já věřím, že ano. My jsme si to otestovali už na Noci divadel, která byla věnovaná tematicky právě Václavu Havlovi, také kvůli tomuto roku, kdy má svoje výročí nedožité, tak už tam jsme si to otestovali, hráli jsme to přímo v divadle, vlastně v podstatě z druhé strany toho prostoru, kde to budeme hrát dneska ve foaje v prvním patře, tedy u toho balkónu, ze kterého ten Havel promlouval a fungovalo nám to velice pěkně, diváci se bavili a myslím si, že to nebude dnes jinak. Sice budeme muset využít mikrofonů, takže divadlo na mikrofon je vždycky možná trošku méně zajímavé než naživo, ale samozřejmě z praktických důvodů, aby opravdu všichni na náměstí slyšeli, tak budeme muset využít techniku.
0: Tak to říká dramaturgyně Východočeského divadla Pardubice Anna Zindulková-Hlaváčková. Povídáme si o tom, jak se bude v Pardubicích připomínat ta 90. tedy výročí 90 let od narození Václava Havla. Za chvíli ještě v rozhovoru pokračujeme.

0: Přesně na den před 90 lety se narodil Václav Havel a připomíná si to celé Česko, včetně Pardubického kraje, kde všude o tom vás budeme během vysílání průběžně informovat. Nezapomeňte ani na projekt Českého rozhlasu Slyšet Havla na webu havel.rozhlas.cz a na platformě Můj rozhlas. A teď konkrétně si povídáme o tom, jak se k tomu postavilo divadlo, to východočeské divadlo v Pardubicích se šéf dramaturgyní Anou Zindulkovou Hlaváčkovou. Říkali jsme, že ten hlavní program bude dnes po 16. hodině přímo před divadlem. Bude tam rozhodně i muzika dobové písně, je to tak?
1: Je to tak.
0: Podle čeho jste vybírali vůbec ty písně, které tam zazní?
1: Tak vlastně autorem toho jakéhosi playlistu, který písní, které tam zazní, je Jan Vápeník, náš herec, který zároveň bude i moderovat celou akci. Především vybíral samozřejmě z těch dobových písní, písně Karla Kryla, písně, které jsou, které by tak byly blízké asi srdci Václava Havla.
0: Dá se to celé dnes brát jako určitý happening, co jste nachystali? Bude to něco takového?
1: Řekla bych, že se to tak dá říct. Samozřejmě od nás to je opravdu ryze precizně naplánováno. Máme scénář, máme, přesně víme, co půjde po čem, co bude následovat po čem. A tak od nás to vlastně možná neříkám, že by mělo postrádat jistou formu toho happeningu, ale my teda máme všechno pečlivě naplánováno. Samozřejmě, že co se stane na místě, uvidíme a budeme rádi, když přijde co nejvíce lidí.
0: Je to nachystané ve spolupráci s městem Pardubice, takže v tom nejdete určitě sami jako divadlo. No a večer se bude pokračovat v divadle 29 Vaškův pubquiz. Co si pod tím představit?
1: Ano, od 18 hodin bude v divadle 29 probíhat Vaškův pubquiz. Je to takový náš první pokus východočeského divadla uspořádat hospodský kvíz. Připravili jsme ho s mým kolegou dramaturgem Láďou Nunvářem a myslím si, že se pod tím dá představit. Je to velmi vtipné, protože Láďa nebyl na pubquizu nikdy a já jenom jednou. Ale nechali jsme si poradit od různých zkušených kolegů a známých a dali jsme dohromady pět kol záludných otázek, pět tematických okruhů Václava Havla, kde se bavíme o Václavu Havlovi, nebo respektive ptáme se na Václava Havla jako dramatika, divadelníka, politika i jako příslušníka rodiny a člověka. Takže otázky jsou některé jednodušší, ale většina jich je opravdu dost složitých, tak jsme sami zvědaví, jak si s tím účastníci poradí. A už delší dobu tedy máme vyčerpanou kapacitu, máme 9 týmů po 6 lidech, takže je na co se těšit. Bude nás tam hodně. Celým tím pubquizem bude provázet, bude jej moderovat náš kolega herec Jiří Hába. A ještě můžu prozradit, že náš tým herecký doplní v pauzách tu atmosféru toho pubquizu písněmi.
0: Tak se moc těšíme na ten dnešní program, který nachystalo Východočeské divadlo Pardubice v souvislosti s výročím Václava Havla. Anna Zindulková Hlaváčková byla v našem studiu. Díky za rozhovor.
1: Děkuji vám.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Začíná výluka na železniční trati z Chrasti do Žďárce u Skutče. Soud se dnes po pauze vrací ke korupční kauze Dozimetr. Pardubičtí hokejisté porazili Spartu 6-4. Dnes čekejte v regionu oblačno, dopoledne místy s mlhami a teploty do 21 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Komplikace čekají cestující na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče.
3: Nahradí je autobusové spoje, a to celkem 3 linky. Přímý autobus zastavuje jen v Horce, Holetíně a Hlinsku a budou na něj čekat přípojné vlaky. Další dva budou obsluhovat všechny zastávky. Výluka potrvá do 16. října. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se škola dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit, zatímco loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocených českých vysokých škol se zařadila na 4. místo za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
4: Prestižní globální žebříček letos hodnotil celkem 2297 univerzit z celého světa. Nejdůležitější je pro něj kvalita výzkumu, výuky a výzkumného prostředí. Přihlíží taky k mezinárodnímu přesahu a převádění poznatků do praxe. Hradecká univerzita poskočila vpřed především díky zlepšení v kvalitě vědecké práce, kde její hodnocení vzrostlo o 16 bodů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Soud dnes pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. V kauze je obžalovaných 6 lidí a 2 firmy.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubic vyhráli v Tip Sport Extralize po páté v řadě. Pražskou Spartu porazili na svém ledě 6-4. Východočeši v utkání ani jednou neprohrávali, dvakrát vedli o 3 branky. 3 kanadské body si v zápasu vedle Romana Červenky připsal také útočník David Tomášek, který zápas zhodnotil takto.
5: Myslím, že zábavný pro diváky, hodně gólů, trošku možná škoda od nás. My jsme polevili, trošku nechali jsme se dostat na rozstřel, ale 3 body.
1: V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení, Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 po prodloužení.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré. Tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na 35 v Hrušové na Orlicko-Ústecku. Záchranáři tam zasahují u nehody dvou osobních aut. Místo je průjezdné souběžně v obou směrech, ale tvoří se tam kolony a zdržíte se asi 15 minut. A opatrně projíždějte po silnici číslo 43 u Rudoltic na Orlicko-Ústecku. Bourala tam 3 osobní auta. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A po tom ranním maratonu snad trochu zvolníme, protože začíná dobré dopoledne a začínáme s humorem. Tentokrát si můžete už za pár minut poslechnout vyprávění o mazaném kačerovi, který dlouhé roky jezdíval v nejlepším vlakovém kupé. No, jenom připomenu, že 90 let už uplynulo od narození významné osobnosti českého divadla a filmu, režiséra a herce Jana Kačera. No a také se podíváme mezi mladé lidi. Zjistit, že ajťáci jsou vlastně úplně normální lidé a že na deltě je fajn. I tak se s trochou nadsázky dá popsat, proč se žáci základní škol hlásí do kroužků programování na Pardubické střední škole informatiky a ekonomie Delta. Tak právě tam se podíváme. Přeju vám pohodové pondělí.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: O víkendu jsme si připomněli 90 let od narození významné osobnosti českého divadla a filmu, režiséra a herce Jana Kačera. Jeho prvním působištěm byla Ostrava, do které se v půlce 70. let po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. A před lety nám k tomu řekl tohle.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprosty anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: To jsem jezdil každý týden 9,5 roku Ostrava Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, ačkoliv byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých dráh. A on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádný kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kače, vyjedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér. Ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupe a když přišel revizor, tak řekl, máte tam kolegu? Tak revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různý nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.

0: Stále posloucháte pondělní Dobré dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice máme 5. října, čeká nás další babí den, babí léto v plném proudu a Eliškám přejeme jenom všechno dobré. Kdo jiný by měl mladé lidi zasvětit do světa programování a moderních technologií, než ti, kteří v něm sami vyrostli? Právě na tom staví kroužky programování a grafiky na Pardubické střední škole informatiky a ekonomie Delta v Pardubicích. Lektoři jsou jen o pár let starší než jejich žáci a své zkušenosti jim předávají trochu jinak než běžní učitelé. Reportérka Šárka Rusnáková se byla podívat na první seznamovací hodině.
1: Přihlásili mě sem rodiče, protože jsem prý pořád na počítači a říkali mi, že aspoň dělám něco užitečného na tom počítači.
2: Říká 13-letý Matyáš, který se s programováním v kroužku na Pardubické střední škole informatiky a ekonomie Delta teprve bude seznamovat. Jeho vrstevník Jiří Hlaváček sem docházel už loni.
3: Postupně se učíte základy, pak se jedou nějaký sítě, trošku se tam učí i tvoření aplikací a pomaličku se to nabalovalo a rozjíždělo, takže myslím si, že je to tady ideální docela.
2: Lektoři kurzů programování a počítačových dovedností jsou přitom jen o málo starší než samotní účastníci. Jde totiž o studenty druhých a třetích ročníků této školy. Mezi nimi je také Lukáš Zozulák a Franko Németh. Zhostit se této role nebojí.
4: Měl jsem už kdysi brigádu, kde jsem byl lektorem, takže jako nemám úplně velký stres, ale myslím si, že to půjde v pítku. Ono jako mě vždycky bavila tahle práce jako učit, takže si myslím, že to bude fajn.
5: Sám se zabývám ve volném čase programováním a myslím si, že bych nějaký znalosti už mohl předat. Nějaký zkušenosti určitě mám.
2: Kroužky programování mají na Pardubické Deltě několikaletou tradici. Ředitel Jan Koupil v nich vidí také způsob, jak oslovit budoucí uchazeče o studium.
6: Je to zajímavé pro školu s ohledem na to, že děti přijdou sem k nám, zjistí, že možná jsme jenom střední škola jako každá jiná, ale vlastně tak úplně ne, že je u nás třeba dětem dobře, že u nás jsou docela fajn lidi, že ajťáci jsou docela normální lidi, že ta představa, jakou nám vytváří seriály jako IT Crowd nebo tak něco, že je úplně špatně. A zároveň naše děti nebo naši studenti tak se na tom strašně moc naučí. Je to baví, oni si vyzkouší věci, konec konců nejlíp se člověk naučí věci, když je sám někomu vysvětluje. Je to pro ně zkušenost, je to pro ně zároveň trošku forma brigády.
2: V zájmových kurzech na střední škole informatiky a ekonomie Delta v Pardubicích jsou ještě volná místa. Přihlásit se můžou žáci 7. až 9. tříd základních škol, případně i mladší děti se zájmem a nadáním pro výpočetní techniku. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jedeme dále na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být velmi nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět? Tuto rubriku jsme zavedli v tomto týdnu v našem dobrém dopoledni a zeptáme se na to za chvíli. Teď tady máme ale jazykovědkyni Dagmar Magincovou, která bude mluvit dnes o polévkách. Poslechněte si některé zajímavé názvy.
1: Polévka je grunt, říkávalo se, a dokládá to i obdivuhodné množství pojmenování těch nejběžnějších. Třeba pro takovou česnečku jich známe skoro 30. Říkalo se jí totiž i čoskulá, sklená nebo hladová, anebo žebrácká polévka, švábka, voděnka nebo taky oukrop. Proto poslední pojmenování z našeho výčtu bylo využito slovo, které původně znamenalo horká voda. Protože, co si budeme povídat, tahle polévka sice mohla zahřát, ale strávníka zrovna dvakrát nezasytila. No a to slovo oukrop, případně úkrop, je od slovesa kropit, jehož původ se vykládá jako zvukomalebný, anebo z řeckého prokes, kapka rosy.
0: To je krásné, ale co pak nezasytila polévka zvaná úkrop, nicméně ten česnek, ten dokáže pořádně protáhnout, dá polévce sílu a říct, když tam přidáme uvařené brambory, tak to není zase tak marné vyzkoušet. A teď začíná doba rým, kašlu a tak dále, tak se to bude hodit tomu předcházet třeba i s úkropem. Pustíme si další písničku a ještě mě zbývá říct, jaké slovo budeme rozebírat zítra v tomto čase, a to slovo zní putna.

0: máme pro vás.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Máme pro vás novinku. Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. Ta má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat i jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám a dalším podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
4: Český rozhlas Pardubice. Hello.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 5. října, 9:45, přejeme vám dobré dopoledne. V našem seriálu dopoledním se teď vracíme do doby, kdy hasiči vyráželi k požáru jinak než dnes. Takový hasičský retro seriál to bude. Místo moderních zásahových vozů měli k dispozici hasičské stříkačky, které na místo dopravovaly koně. Jak náročná tehdy práce takové zásahové jednotky byla a třeba i to, jak byla úspěšná, o tom si povídala s Jakubem Morávkem z hasičského muzea v Kočí naše redaktorka Milena Vápeníková.
1: Když se zaměříme na hasičskou techniku, která zcela jistě šla v uplynulých 100 letech mílovými kroky kupředu, možná bychom to vzali od toho nejstaršího, co tady máme. Jak se začínalo s hašením?
2: V tom 19. století hasiči začínali s podobnými stříkačkami, jako je ta, u které stojíme. Je to ruční koněstřežná stříkačka. A na začátku bylo zajímavé samozřejmě, jak vidíte, že ty stříkačky se tahaly koněma. Nebylo to úplně jednoduché, protože hasiči neměli svoje koně, takže většinou na těch obcích to fungovalo tak, že se cechy a bohatí majitelé, statkáři, kteří koně vlastnili, po týdnu střídali v tom, kdo bude držet takzvanou, dneska bychom řekli, hotovost pro ty hasiče. Takže v případě požáru museli přijít s tím koněm, přivést toho koně do zbrojnice, zapřáhnout takovouhle stříkačku a vyrazit k ohni. Samozřejmě se stávalo v té době, že ty koně, ačkoliv měli pohotovost, tak nechtěli s nima být jenom týden doma, takže s nima byli na poli, na trhu, někde v práci, prostě tak, aby ten kůň vydělával. No a v případě poplachu prostě nepřišli do té zbrojnice.
1: Takže povinnost 15 minut, jako je dnešní výjezd, tak asi nefungovala úplně.
2: Ne, určitě ne. Trvalo to daleko díl, ty dojezdové časy byly daleko horší, že jo. Dneska máme výjezd profesionálních hasičů do 2 minut, dobrovolných hasičů, u těch rychlejších do 5 minut, u JPO kategorie 3 do 10, ale tehdy to prostě bylo, jak se kdo sešel a přišel. Samozřejmě i to vyrozumění těch hasičů bylo složitější. Původně zvony kostelní, vymbalo se, pak začaly sirény, ale než se ty chlapi dostali do té zbrojnice, tak to samozřejmě trvalo.
1: Ona taky ta stavení asi z větší části daleko víc než dnes byla dřevěná. Tak když začalo hořet, bylo vůbec reálné ten požár uhasit, nebo to lehlo popelem a hasily se vlastně už jenom ty následky a to, aby se ten požár třeba nerozšířil dál?
2: I tehdy, ale i dnes je hlavním účelem nás hasičů, aby jsme ochránili ty okolní stavby, jo? Protože když si vezmete, že požár začne hořet, než to někdo spozoruje, než to někdo nahlásí, my máme na ten výjezd jako profíci 2 minuty, než se někam dojede, ty dojezdový časy 15-20 minut, když je to v zimě na sněhu, tak je to samozřejmě daleko delší, tak stejně už ten samotný objekt, když se budeme bavit o třeba rodinným domu, je hodně těžký zachránit jako takový. Ale samozřejmě jsou vedle okolní další domy, které my tím naším včasným zásahem zachráníme.
0: U hasičské techniky zůstaneme i zítra. V dalším díle našeho seriálu se dozvíme, že výjezdy k požárům dnes tvoří jen zhruba pětinu práce současných jednotek. Když jeme po

0: písničky, které nestárnou.
1: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické vodárny plošně kontrolují bezpečnost kanalizačních poklopů. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Plochodrážní závod motocyklu Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. V kraji dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, během odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Pardubické vodárny kontrolují stav a zabezpečení kanalizačních poklopů na celém svém území. Reagují tak na nedávný pád 3letého dítěte do kanalizační šachty v Holicích. Dívce se nic nestalo. Například upozornil Český rozhlas. Vodárny přes léto prověřily zatím přes 3000 poklopů na Holicku a pokračují v kontrolách i na Přeloučsku. Závady odhalily v desítkách případů, potvrzuje mluvčí společnosti VAK Pardubice Vendula Horáková.
2: Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých vodovody a kanalizace Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané.
0: Chrudim si nechá zpracovat studii rozvoje elektromobility. Má určit místa pro dobíjecí stanice na sídlištích, ale také rychlo nabíjecí zařízení na frekventovaných místech, jako jsou sportoviště, náměstí nebo divadlo. Za podklady město zaplatí přes 300 tisíc korun a chce je mít hotové do konce roku. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se také ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři také žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru i rozhlas. Sport. Plochodrážní závod motocyklů Zlatá přilba ovládl v Pardubicích Jan Kvěch. Nejstarší plochodrážní podnik na světě má českého vítěze po 9 letech.
3: Vyhrát Zlatou přilbu ještě doma je, jak říkal tenkrát, že jsem byl, když jsem se s ním bavil, že si to ocení jako titulu mistra světa, takže ten titul mistra světa by byl ještě jeden z mých cílů a samozřejmě proto to děláme. Jsem strašně rád, připravovali jsme se na to celou sezonu, takže jsem rád, že to vyšlo.
0: Před Kvěchem slavil domácí jezdec naposledy v roce 2017. Tehdy vyhrál Zlatou přilbu Václav Milík, který letos obsadil 10. místo. Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, dopoledne místy s mlhami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Mlha místy komplikuje jízdu po dálnici D35. Počítejte s ní mezi Vysokým Mýtem a Hradcem Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máte rádi dinosaury nebo vaše děti? Pokud ano, určitě zůstaňte při poslechu Českého rozhlasu Pardubice i teď ve druhé hodině. Dobré dopoledne je tady jenom a jenom pro vás. Takže dinosauři rekordy budou, pak se podíváme také do Východočeského divadla v Pardubicích, kde zahájili sezónu českou premiérou inscenace Dorian podle Oscara Wilda. No a máme pro vás i soutěž, věřte, nevěřte, ve hře Chňapka. A k tomu přidáváme ještě rodinnou vstupenku na holickou výstavu, což bude krajská výstava různých druhů zvířat. Na to taky velice ještě upozorníme v našem vysílání, včetně přímého přenosu, který nabídneme.
1: dopoledne a Jitka Slezáková.

Máme tady před sebou nové číslo říjnové vydání D-testu, kde testují třeba sportovní trička, kombinované chladničky, zimní pneumatiky a také doplňky stravy s probiotiky. A tady to mě zaujalo, jak probiotika používat. Asi víte, že to jsou doplňky stravy, které se používají například po dlouhodobém užívání antibiotik, aby se ta mikroflora v našem žaludku zase nějak urovnala. Tak takové ty rady, jak užívat tyto přípravky. Důležité je brát je s jídlem. Tady vycházejí v D-testu ze studie publikované v časopisu Foods, je to z roku 2024, která ukázala, že účinnost probiotik může výrazně ovlivnit to, s čím a jak je užíváme. Takže ta praktická doporučení. Berte je s jídlem, nejlépe vycházelo užití společně s pokrmem, ideálně s obsahem mléka nebo bílkovin. V testu šlo o ovesnou kaši připravenou s plnotučným mlékem. Stane se to, že právě ty mléčné bílkoviny a tuky mohou bakterie částečně chránit před žaludeční kyselinou a žlučí. A my ty bakterie, které jsou v těch přípravcích, musíme právě ochránit co nejdéle, aby působily v žaludku. Vyhněte se horkým nápojům a alkoholu. Vysoká teplota i alkohol mohou živé kultury poškozovat nebo ničit. Doplňky stravy proto nezapíjejte horkými nápoji ani nekombinujte s alkoholem. U práškových doplňků v sáčcích může pomoct krátká aktivace ve vodě. Studie doporučuje asi 1 minutu.

po antibioticích. Snížíte tak riziko, že léčivo bakterie hned zničí. Tolik tedy probiotika, která se tady rozebírají v D-testu. Jak dopadl test, jestli to má nějaký účinek, to už si najděte třeba na www.dtest.cz. Já tady časopis zavírám, pouštím další písničku a za chvíli už zamíříme do Východočeského divadla v Pardubicích, mají tam novou hru.

0: Pardubické východočeské divadlo vstoupilo do nové sezóny českou premiérou inscenace Dorian podle slavného románu Oscara Wilda. Příběh mladíka, který chce zastavit čas a uniknout stárnutí, se v ní prolíná s osudem samotného spisovatele. Doriana Greje hraje nová posila pardubického souboru Mikuláš Matoušek. Krátce před premiérou si s ním popovídala reportérka Naďa Kubínková.
1: Doriane, ty seš můj nejlej kamarád.
2: A ty seš na můj Oscar.
1: Doriane.
2: Nechci, abychom zítra
1: odjeli,
2: Henry.
1: Tak zůstaňme.
3: Vy jste nováček, nová posila souboru východočeského divadla, tak hned taková role velká, berete to jako výzvu?
4: Určitě to beru jako výzvu, ale je to zároveň i stres, je tam hodně textu, je to dlouhé představení, je to velká role.

0: náročná, ale jsem za tuhle příležitost neskutečně rád. Já jsem šel vlastně hlavně z toho důvodu, abych se vyhrál.
1: Mikuláši, řekněte mi, co bylo pro vás nejtěžší?
0: Pro mě nejtěžší byly nějaké emoce toho Doriana, konkrétně pláč, kterýho je tam fakt hodně, ale...
1: Máte několik druhů pláče?
0: Ano, mám několik druhů pláče, je tam pláč z nechutností takovou, pak je tam pláč, který je už takovej hodně zoufalej, pak je tam takovej hranej pláč. Poprvé se setkávám se třemi druhy pláče na jevišti.
1: Takže ta hra je velmi kontaktní. Vy jste říkal, že to nemáte moc rád, proč?
0: Moc ne, já se stydím trošku, ale na druhou stranu mám rád nějakou kontaktnost s divákem, pokud to není jakoby fakt z očí do očí. Když diváka nevidím přes světla, tak se nestydím, ale když ho vidím, tak se bojím.
1: Bojíte se o sebe nebo o něj?
0: O oba dva.
1: Dobře, je to teda z části i improvizace, protože každý ten divák reaguje trošku jinak, tak improvizujete rád?
0: S improvizací je to tak, že pokud vznikne nějakým způsobem, tak ji mám rád, ale pokud je to taková ta domluvená improvizace, která je vždycky jiná, tak se toho spíš taky trošku bojím.
1: Co ten samotný příběh Doriana? Oslovil vás? Znal jste ten text?
0: Znal, mám to rád. Já jsem to čet vlastně asi ve třeťáku ve škole jako povinnou četbu a už tam se mi to jako líbilo dost. A s tímhle novým textem, který je trošku jiný, teda, mně to přijde ještě lepší, pač je to přenesený trošku do téhle doby, řeší se tam aktuální témata a dále se mi tam líbí to, že jsou tam vlastně dvě roviny. Je tam rovina toho života, toho Oscara Wilda a zároveň je tam ten příběh toho Doriana.
1: Vidí tam divák i Mikuláše Matouška?
0: Určitě, já vždycky vycházím nějak ze sebe. Neumím moc hrát na oko, takže určitě uvidí divák i Mikuláše Matouška.
2: Jenom dodám, že další představení Doriana v podání Mikuláše Matouška můžete vidět na malé scéně ve dvoře ve středu 7. října.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pojďme teď na chvíli do doby, kdy se tady proháněla pravěká zvířata. Schválně, kolik koster tyrannosaurů se našlo na světě? Já jsem se na to ptala odborníka a popularizátora paleontologie Vladimíra Sochy, kterému nedávno vyšla knížka pro děti. Ta se jmenuje Bylo nebylo v druhohorách. My tedy začneme u vajíček. Jaké největší dinosauří vejce se našlo a kde?
1: Úplně největší bylo objeveno v Číně v 90. letech a to mělo na délku dokonce 61 cm. Asi jako 300 slepičích vajíček by byl ten objem, takže to by byla omeleta jak hrom.
0: No tak když jsme u těch rekordů, kolik ono se jich našlo bez těch koster, těchto strašidelných tvorů?
1: To je zajímavá otázka, kupodivu na ní není úplně snadná odpověď a to z prostého důvodu, že spousta těch objevených exemplářů už je dnes v soukromých rukách a není možné úplně zjistit všechny ty detaily, ale je takové podezření, že by jich mohlo být už kolem 150, což je opravdu vysoké číslo, protože až do konce 20. století bylo známo asi 10 všeho všudy, dneska už je možná 150 a z toho asi 65 a 60 je jakoby dostupných vědeckému bádání v tuto chvíli a od těch nejmenších, což nejmenší je takové mládě, asi 2,5 metru dlouhé, které bylo tak zhruba 2 roky staré, až po ty obrovské dospělé jedince, největší teďka ze všech je Goliáš, což je taková přezdívka pro obrovskou stehenní kost, objevenou teprve před 2 roky v jižní Dakotě. A ta kost je tak velká, že se odhaduje, že ten její původce, ten Goliáš, tedy ten obří Tyrannosaurus, vážil možná až 12,5 tuny autobus.
0: No a teď mě řekněte, kdo o to má zájem, že je schopen za to dát takové šílené částky? Nějací bohatí lidé, kteří už nevědí, co by si koupili?
1: No, to je otázka zase, protože nevíme, kdo koupil teď tu poslední kostru toho takzvaného Gase byl ten rekordní exemplář teďka vydražený v červenci za 50,1 milionu dolarů, což mimochodem v ten daný den v tom přepočtu bylo 1 miliarda 66 milionů korun, takže přes miliardu korun už stála ta kostra. A tu koupil po telefonu nějaký anonymní zájemce, no ale třeba kostra Stena, jiného tyrannosaura, prodaná v roce 2020, tehdy za 32 milionů dolarů, což je asi 730 milionů korun, to tehdy bylo už 3/4 miliardy, tak to zakoupili bohatí jaksi jednatelé z města Abu Dhabi, hlavního města Spojených Arabských Emirátů a dneska je ta kostra vystavena v tamním muzeu, které je v nějakém obřím takovém tom shopping centru.
0: Jsem možná viděla někde v televizi.
1: To byl vlastně donedávna rekordman, pak překonal tuhle kostru Stegosaurus, takový ten s těmi dinosaurus s těmi deskami hřbetními výraznými a těmi bodci na ocase, známe třeba z Cesty do pravěku. Ten dostal jméno Apex, jako vrcholový v překladu, protože to byla dokonale zachovaná kostra. To bylo 45 milionů dolarů, takže to nějakých už skoro miliarda, přes 900 milionů korun. A teď právě to překonal letos tenhle Gas, který jako první dinosaurus. No, já bych řekl, že to je takové smutné prvenství, protože pro vědu to není dobře.
0: To je pravda, je otázka, jestli ti lidé, kteří si koupí ty kostry dinosaurů nebo hlavně tyrannosaurů, tak jestli budou chtít s vědeckým světem společně bádat nad tím, nebo jestli to mají prostě jako trofej za miliardu, těžko říct. No, my za chvíli nebudeme soutěžit o nějaké velké peníze, ale máme pro vás pěknou kuchyňskou chňapku s logem Českého rozhlasu Pardubice a potom také rodinnou vstupenku na jubilejní 20. výstavu chovatelskou do Holic. Je to výstava králíků, holubů a drůbeža, bude toho tam ještě mnohem víc. Tak o to tedy soutěžíme dnes.

0: Věřte, nevěřte.
1: Žádné dlouhé protahování, jdeme na to. Ve hře je tento týden zelenočerná chňapka z organické bavlny. Vydrží až 250 stupňů, můžu ji tady takhle ukázat ještě na webkameru, abyste mi věřili. A k tomuto propagačnímu předmětu máme ještě rodinnou vstupenku na krajskou soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje. Bude tam i mnoho mladých chovatelů a mnoho zvířat. A to v Holicích, je to jubilejní 20. výstava, navíc Holický klub chovatelů slaví 105. myslím narozeniny. Takováhle to už je řádka let, co existují, takže to bude obří akce. Je to ne tento víkend, ale příští 17. až 18. října, takže ještě navíc k té chňapce můžete mít rodinnou vstupenku na tuto akci. No a když tedy mluvíme o králících například, tak já dnes tvrdím, že největším plemenem králíka na světě je belgický obr. Tak se jmenuje to plemeno. Belgický obr. A teď pozor. Váží až 10 kilogramů a měří 70 centimetrů. Zkuste si to představit. Takový už menší pejsek. Má dobromyslnou povahu. A ještě jedna věc. Můžete ho klidně vidět i v takové soukromé zoologické zahradě v Býtovanech. Myslím, že se to tam jmenuje Exotika na ranči. Tak. Věřte, nevěřte. 726 46 48 48. Pojďme na to. První volající, odvážlivec, dobrý den, vítejte v éteru. Tak zkouším, myslím, že mám všechno tady zapnuté. Tak zkusíme dalšího z posluchačů. Uf, to jsem si oddechla, telefony fungují, jenom někdo, kdo byl první, zaspal zrovna. Dobrý den, tak zdravíme vás.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím.
1: Ano.
2: Tady Eva a přemýšlela jsem, jak jste to vypravovala pěkně. Ano. A když jsem bydlela jako... Tam, než jsem se přestěhovala, tak jsme k jednomu jezdili a ten měl teda velký králíky, ale aha, nevím, kolik kilo, ale byl opravdu velký. Takže já bych tomu docela věřila.
1: Ano, já to shrnu jenom ještě pro ostatní. Jmenuje se belgický obr, tvrdím, uh-huh, jo, to největší plemeno.
2: A že by byl belgický zrovna, to nevím
1: no,
2: teda.
1: No, váží až 10 kilo, měří až 70 centimetrů a mají ho v Býtovanech v Exotice na ranči. Obří uši má, už si můžu tady teď začít ještě vymýšlet. Tak co, paní Evo, mám pravdu?
2: Jo, budu vám věřit teda.
1: První slovo platí, uvidíte, jestli jste udělala dobře, v každém případě jasně. Hezký den. Naschledanou.
2: Děkuju moc taky, naschledanou.
1: Tak si to takhle pěkně zpříjemněme, tady v Pardubicích máme ještě takovou mlhu ošklivou, nechce se to nějak zvednout. Sluníčko nechce prokouknout, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ana z Poličky, já vám zdravím.
1: Jak pak máte Aničko v Poličce?
3: Tady svítí sluníčko.
1: No tak vidíte. Tak.
3: Mm-hmm.
1: Takže užíváte den.
3: Prosím?
1: Užíváte den a posloucháte no, věřte, nevěřte a jsem zvědavá
3: ano,
1: na váš tip.
3: Já vám budu věřit.
1: Jo, no tak dobře. Jste si jistá anebo taky tipujete jako paní Eva?
3: Tipujete. Ale vím, že můj otec chová králíky, aha, ale o tomhle něco jsem jako zaslechla, že jsou nějaký velký.
1: Jo. Dobře, tak taky děkuju za váš tip. A moc zdravím do Poličky, prosluněné, naschledanou, krásný den. A třetí volající, taky přeju dobré pondělní dopoledne.
4: Dobrý den, paní Záková, tak já vám dneska věřím, protože 100% belgický obr existuje. Mm-hmm. Tam ty rozměry a takový, to nevím.
1: Aha.
4: Ale... Určitě vám věřím.
1: Dobře, sice nevíte, ale určitě věříte. Dobře. A kdo volá?
4: Jirka ze Svitav.
1: Dobře. Pane Jiří, jenom taková rychlovka, předpověď počasí. Sluníčko ve Svitavách máte, nemáte?
4: No krásně, pokýváme to do Pardubic.
1: Děkujeme, to jsem chtěla slyšet. Mějte se moc fajn, naschledanou.
4: Hezký den, naschledanou.
1: Největší králík na světě se jmenuje belgický obr, váží až 10 kilo, měří 70 centimetrů klidně a mají ho v Býtovanech v malé soukromé zoo. To jsou všechno věci, které můžete, ale taky nemusíte věřit. studio.pardubice@rozhlas.cz To je náš e-mail, budeme rádi, když přispějete svým názorem.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 51 minut čas rozlousknout. Naši dnešní soutěž Věřte, nevěřte, tvrdila jsem, že největším plemenem králíka na světě je belgický obr, že váží 10 kg, měří 70 cm. Přidám k tomu, že má dobromyslnou povahu a obří uši. A viděla jsem ho teď v sobotu skutečně na exotice na ranči v Býtovanech. Kromě dalších zvířat mě tento zaujal nesmírně, protože jsem tak obřího králíka skutečně v životě neviděla. Tak jsem si myslela, že mi věřit nebudete, ale mezi vámi posluchači je mnoho chovatelů, kteří dobře vědí, že tohle plemeno existuje. No a to ostatní zkrátka všechno byla pravda pravdoucí. A je vás hodně, kdo věřili a kdo získají, tedy jeden z vás, tady z té kupičky, získá kuchyňskou chňapku s logem Českého rozhlasu Pardubice, to, abyste si na nás vzpomněli, až budete vařit nebo vytahovat něco dobrého z pece, a k tomu ještě rodinnou vstupenku na krajskou výstavu chovatelskou do Holic. Vyhrává posluchačka Jitka z obce Veliny, tak to máte kousíček, paní Jitko, gratuluju moc. A zítra zase trošku jiné téma, ale ceny zůstávají stejné, takže kdo dnes nevyhrál, může zkusit štěstí opět zítra. Já se budu moc a moc těšit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výstavba nového centra pro lidi bez domova v Pardubicích potrvá 12 měsíců. Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Pardubičtí hokejisté porazili pražskou Spartu 6-4 a dál jsou druzí za 100% Třincem. V regionu dnes čekejte většinou oblačno, odpoledne a večer se vyjasní a teploty vystoupí k 21 stupňům. Dobré dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Město Pardubice sjednotí sociální služby pro bezdomovce v jednom místě. Bude to v areálu Staré pošty, kde začíná stavba nového centra pro osoby bez přístřeší za více než 100 milionů korun. Hotová by měla být příští rok na podzim. Vedoucí azylového domu pro muže Petr Motl dodává, že stávající prostory nevyhovují hlavně klientům s horší pohyblivostí.
2: Současné zařízení je bariérové, jsou tam patrové postele a vlastně budova má dvě patra propojená schodištěm. Zde by jich měl být výtah a postele ne patrové, ale jednolůžkové. Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy, problém s mobilitou.
0: Dobrovolní hasiči v Zřídči na Pardubicku mají opravenou hasičskou zbrojnici s klubovnou a zázemím. Modernizace stála 20 milionů korun. Z velké části pomohly dotace. Mimo jiné od generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a od Pardubického kraje. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce také nový systém placení asistentů.
3: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Sport. Hokejisté pardubického Dynama zvítězili v 8. kole Tipsport Extraligy nad Spartou 6-4. Východočeši si připsali 7. výhru v sezóně a v tabulce jsou na 2. místě za bezchybným Třincem. Pardubičtí ani jednou v zápasu neprohrávali. Útočníci Roman Červenka a David Tomášek si připsali v utkání 3 kanadské body. Duel hodnotí asistent trenéra pardubických hokejistů Karel Mlejnek.
4: Samozřejmě jsme rádi, že jsme porazili extrémně silného, organizovaného, kvalitního soupeře, to je jednoznačný. Byli jsme dobrý v předbrankových prostorech v ofenzivním pásmu. Na druhou stranu si myslím, že nás jakoby trápily breakové situace soupeře, mají tam hodně breakových hráčů, trápila nás tranzice soupeře, která byla velmi rychlá přes střední pásmo, takže stále je na čem pracovat.
0: V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3, Hradec zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 po prodloužení. Třinec deklasoval Olomouc na jejím ledě 9-0 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2. Po prodloužení.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku většinou oblačno, dopoledne místy s mlhami, odpoledne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou místy dobré, tlak slabě až mírně klesné a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Mlha komplikuje místy jízdu po dálnici D35, konkrétně s horší viditelností počítejte mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a nezapomeňte rozsvítit mlhovky. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A my za chvíli přivítáme ve studiu předsedkyni Revma Ligy klubu Pardubice, paní Jiřinu Matějkovou. Pacienti říkají, že mít revma není žádný med, to moc dobře víme. Sami jsme pacienti s revmatickou nemocí, přátelé či příbuzní. Jsme tu proto, abychom podali pomocnou ruku všem, kteří to potřebují. To je motto společnosti Revma Liga. A právě předsedkyni tohoto klubu Pardubického jsme pozvali do studia Českého rozhlasu Pardubice. Tak uslyšíte, jaké jsou novinky, eventuálně jak se do klubu můžete přihlásit nebo jakým způsobem pomoct.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio Poradna.
1: Stále přejeme všem vám, milí posluchači, příjemný den. Posílejte už to sluníčko, konečně už prý svítí v Chrudi. My máme tady neustálý přísun informací od našich posluchačů. Do Pardubic zatím ne a ne se prodrat těmi mraky, ale nám to nevadí, protože my si ať je, jak je, povídáme a doufám, že dnes to bude zajímavé povídání, protože bude s předsedkyní Revma ligy. Je to klub Pardubice, abychom to ještě upřesnili. A dáma, která sedí naproti mě, se jmenuje Jiřina Matějková. Hezký den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Paní Matějková, my jsme spolu poprvé mluvili před rokem. To jsme naše posluchače seznámili s vaší společností. A já si pamatuju na ten váš příběh, protože patří spíš mezi ojedinělé. Vy jste se tady svěřila s tím, jak jste přišla na tu svou nemoc, tak jenom pro posluchače, kteří před rokem nebyli na příjmu. V krátkosti řekněte nám, jak to s vámi bylo.
2: No, dlouho nikdo nemohl přijít na to, co mi vlastně je, protože jsem měla netypické příznaky pro reumatoidní artritidu, ale nakonec po nějakých 7 letech jsme se propracovali
1: k výsledku
2: a vlastně mě nasadili metotrexát a tím se to vlastně potvrdilo, protože to začalo fungovat. Přestaly mě bolesti, přestala mě teplota, takže vlastně od té doby beru ten metotrexát a začala jsem se léčit.
1: Ono to chvilku trvá, než to zabere, že? Několik měsíců.
2: To myslím, že 3 týdny to trvalo, než to zabralo.
1: Je to jedna z nemocí, které se shromažďují u vás ve vaší společnosti, reumatoidní artritída. Patří mezi spíš víc časté?
2: Ano, ta patří mezi víc časté. Vlastně pak jsou další, to už jsou spíš takové nemoci, které jsou vzácnější, jako třeba skleroderma, myozitída nebo systémový lupus. A takže reumatoidní artritida je nejčastější jako reumatické onemocnění.
1: Tak ta vaše společnost Revma Liga zaštiťuje pacient. Je to pacientská organizace, abychom řekli, to znamená, že sdružujete lidi s těmito onemocněními, která jste teď jmenovala. Ano. Ta reumatická nebo reumatologická artritida, můžete říct jenom základní znaky?

0: unavenější, tak co s tím, ale nemusí to tak být vždy, že? Tak proto možná i proto, abychom se dopracovali k té funkci vaší společnosti, jak fungujete.
1: No, my právě máme na našich stránkách revmaliga.cz ucelené informace pro pacienty, jo. Tam opravdu je tam hodně informací.
0: Takových těch praktických.
1: Praktických informací. Pak vlastně tam je to pro ty pacienty, aby to bylo pro ně snazší. Teďka děláme pro lékaře i uvítací balíčky pro pacienty, který vlastně jim to bylo nově diagnostikovaný, tak třeba někdo má vechtěrovou chorobu, tak dostane ten uvítací balíček od toho lékaře, kde jsou informace o tom onemocnění, takový základní, jo, prostě...
0: Ja, takže vy to pro ty lékaře připravujete,
1: ano.
0: Aby to tam bylo, aby to mohlo potom rozdávat těm lidem, aby trošku věděli více, protože je mi jasné, vy taky, když jste se dozvěděla tu diagnózu, asi vám nebylo moc dobře, že?
1: No, tak ono mě se spíš ulevilo, protože už jako
0: jo,
1: to konečně...
0: Jo, takhle, vy jste čekala dlouho.
1: Konečně už to přišlo, tak jo, ale ty informace, že jo, vlastně, když jsem se to dozvěděla, tak jako jich moc nebylo a díky tomu jsem vlastně našla i Revmaligu, kde ty informace byly opravdu jako na jednom místě a když jsem začala chodit do toho klubu, tak ty pacienti vlastně si předávají ty informace mezi sebou, což je hrozně jako fajn a
0: nejste v tom sami,
1: no,
0: že?
1: Taky. Přesně tak.
0: A nehroutí se svět s tou diagnózou, že?
1: Ano.
0: Tak jo, my si popovídáme i nadále, podíváme se do vašeho klubu přímo, jak to tam funguje, pozveme naše posluchače a kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, jsme tady pro vás živě, jako každý všední den, můžete i zavolat na 726 46 48 48.

0: tady předsedkyni Revma Ligy klubu Pardubice Jiřinu Matějkovou. Povídáme si tady nejen o bolestech kloubu, ale také o tom, jakým způsobem se s tím vyrovnat, vůbec smířit se s tou nemocí, která bývá často nevyléčitelná, nebo je vždy nevyléčitelná.
1: Já myslím, že je vždy nevyléčitelná.
0: Takže záleží potom na tom postupu, jaké léky se berou, aby se to stabilizovalo. Ale já teda, a to opravdu nedělám žádnou poklonu, ale vypadáte úžasně.
1: Děkuji.
0: Jsme se viděli před rokem a po roce vás vidím a vy tak jako záříte, takže je vidět, že se cítíte dobře, možná i v té roli organizátorky, že pořád máte nějakou práci, jste aktivní.
1: Tak to nevím, to asi nebude tím.
0: Dobře, tak já nebudu vyzvídat. Léčba u vás zkrátka funguje dobře.
1: Ano.
0: Teď jsou i nové možnosti. I to probíráte s vašimi, teď už se dá říct, kamarády v klubu, jaké jsou možnosti, kdo má jakou léčbu. A nebo se o to moc nebavíte? A spíš...
1: Bavíme jako docela dost, protože některý lidi nemají třeba přístup k internetu, nebo už to jsou starší, že jo, tak ty si nevyhledávají ty informace tak jako my. A tak přijdou, rádi se jakoby pobavěj, co je novýho, nebo jako ohledně té léčby, tak si myslím, že jako bavíme se asi o tom docela dost.
0: Co ta biologická léčba, ta má asi perspektivu?
1: Biologická léčba není pro všechny pacienty, ale samozřejmě pokud lékař uzná, že ta biologická léčba tomu pacientovi pomůže, tak jsou možnosti teďka opravdu velký. Takže pokud vám nepomůže třeba jedna biologická léčba, druhá už může fungovat, takže to si řídí lékař tohle.
0: Jezdíte taky do lázní společně? Vím, že ve Velichovkách je na to zaměřená léčba.
1: Tam jsem byla, ale ne, že společně.
0: Aha.
1: Jinak teďka jsme chtěli udělat společný na podzim nebo na jaře víkend s cvičením, tak to nějakou relaxaci u toho ještě.
0: Cvičíte, chodíte, jste takový aktivní v klubu v Pardubickém, protože to je, asi nevím, jestli jsme to řekli, tahle organizace Revma Liga je celorepubliková,
1: ano,
0: že?
1: Ano, chodíme cvičit teďka tady kousek do studia Malaya.
0: To je tady přímo na Bělobranském náměstí.
1: Je to asi o 100 metrů dál. A tam chodíme cvičit jogu jednou za měsíc, máme výbornou lektorku a musím říct, že fakt mě to jako hodně dává a vidím ty pokroky, že jako si můžu cvičit doma, nejsou to žádné složitosti, jo. Prostě chce to každý den a to u reumatoidní artritidy je nejdůležitější, cvičit každý den.
0: My jsme možná na začátku neřekli hlavní ty příznaky konkrétně toho vašeho onemocnění. Možná bychom mohli, protože je to skutečně nejčastější a vy přímo trpíte, nebo nechci říct trpíte, prostě máte tuhle nemoc, tak to můžete říct nejlíp.
1: No, ty otoky kloubu, jak jsme říkali na začátku, vlastně bolesti kloubu a teploty. Asi tak jako nejdůležitější.
0: A vrací se to někdy, když třeba nejste úplně ve své kůži?
1: Ano, přesně tak. Jako záleží hodně na psychice. I změna počasí kolikrát.
0: Ano, to se
1: hodně.
0: Mluví hodně, že?
1: Ano, ano. A i roční období. Jako já třeba mám ráda léto, kdy je teplo, nebo když člověk jako je v teple a zima mě nedělá moc dobře, takže...
0: Takové ty sichravé dny nebudou ideální.
1: Jako dneska třeba.
0: Ještě k těm revmatologům, lékařům. Minule jsme si říkali, že jich je zoufale málo. Změnilo se to nějak?
1: Ne, je jich čím dál míň a hodně těch revmatologů, který už jsou teďka, tak jsou vlastně v důchodovém věku. 33% lékařů už je v důchodovém věku, tak až jako budou do toho důchodu, tak moc těch revmatologů asi nezůstane, takže lidi jezdí převážně třeba do Prahy, jo, z druhého konce republiky, protože jako lékaři prostě v místě nejsou.
0: Nejsou. Teď právě dneškem začíná osvěta větší. My si za chvíli řekneme, co, že to máme za týden, co slavíme nebo co si připomínáme.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas

0: 5. října a začíná týden pro silné kosti, klouby a kůži. A zakončí, nebo ukončí se to celé v pondělí, kdy na to naváže ještě Světový den revmatoidní artritidy. Takže je pravda, že jsme i s tímto účelem pozvali předsedkyni Revma ligy klubu Pardubice Jiřinu Matějkovou, aby nám řekla, jaké akce se k tomuto konají. A jenom trošku týden pro silné kosti, klouby, kůži. Vysvětlete tu kůži. Co má společného s revmatismem?
1: Tak samozřejmě nemá každý problém s kůží, ale já třeba mám atopický ekzém a když mám tu nemoc na vzestupu a mám nějaký problémy třeba, tak ten atopický ekzém jako se
0: k tomu přidá ještě.
1: Jo, se k tomu přidá. A spoustu lidí má ještě prostě jiný problémy s kůží, takže jako bohužel to funguje tak, že všechno spolu souvisí.
0: A ještě co se týká věku, já jsem tady na začátku říkala, že i s věkem přibývá tohoto onemocnění, ale nedá se říct, že by to byla nemoc lidí nad 50.
1: Třeba. Ne, určitě ne. Máme vlastně i dětský pacienty, který to mají v podstatě od narození. Takže to není vůbec jako nemoc starých lidí, ale nemoc už i mladých.
0: Tak pojďme na ten týden pro silné kosti, klouby a kůži, co všechno jste připravili. Pozvěte naše posluchače.
1: Tak nejdřív bych vás ráda pozvala k nám v Pardubicích, protože to tady je nejblíž.
0: Kde sídlíte?
1: My nesídlíme nikde, ale budeme mít zítra přednášku v Tymiánu, což je tam za pasáží, od 16 hodin s paní bylinkářkou a pak budeme mít nějaké takové jako posezení, popovídání si, aby jsme zase si řekli, co bude dál, co se stalo za ten rok.
0: A to je jenom pro vaše členy, nebo je to i pro lidi
1: zvenku? Je to
0: zvenku?
1: I pro lidi, kteří by chtěli přijít, tak můžou klidně, i když nejsou členi. A stačí akorát, když mě napíšou na pardubice@revmaliga.cz, že by chtěli přijít a bychom s nima počítali.
0: Do Tymiánu zítra v 16 hodin. Bylinkářka bude, jak se jmenuje?
1: No, tak to
0: teď vám to vypadlo.
1: To jsem zapomněla.
0: Není to náhodou bylinkářka, která je přímo tady z Pardubic?
1: Ne, myslím, že ne.
0: To nevadí, však ne. Můžeme zjistit potom. Tak, Tymián bychom měli co dál.
1: Tak, a potom vlastně každý den na YouTube kanále jsou připravený různý webináře. Třeba zítra bude s dermatoložkou, ve středu pneumolog, ve čtvrtek bude očkování, to je živý vstup, takže se tam může i ptát. Pátek bude osteoporóza, sobota, jak psychika ovlivňuje léčbu psoriatické artritidy a v neděli bude to samé, akorát u revmatoidní artritidy.
0: Takže to už je opravdu pro lidi, kteří mají tato onemocnění a zajímá je to. Aha. Jak se dostaneme, jak to hledat, na jaké adrese? Říkala jste na YouTube?
1: revmaliga.cz.
0: Zase.
1: Tam je všechny odkazy, tam jsou, ale na YouTube to stačí zadat taky jako revmaliga.cz, takže
0: výborně.
1: To tam najdete. A vlastně celý tenhle týden, kdy v různých klubech máme setkání, cvičení, přednášky, tak se ukončí v neděli v Praze ve spojce Karlín, kde budeme mít lékaře, revmatology, pneumologa, pak tam bude dermatolog, fyzioterapeut, osteolog a ortoped. Takže můžete přijít i do Prahy.
0: Tak zase nás nasměrujte, já vím, že už adresu znám.
1: Spojka Karlín.
0: Kde to je spojka Karlín?
1: V Karlíně.
0: Dobře. Doufám, že máte mapičku i na tom webu, aby tam posluchači jo, eventuálně trefili.
1: Určitě tam je i odkaz na to. Takže to bude v neděli a v pondělí, kdy je Světový den revmatoidní artritidy, tak se města rozsvítí zeleně. U nás v Pardubicích se rozsvítí Východočeské divadlo. V Praze například revmatologický ústav a Petřínská rozhledna.
0: No tak a my budeme svítit zeleně taky, ale my svítíme zeleně, vidíte, i pro vás po celý rok.
1: Ano.
2: Čas. Český rozhlas Pardubice.

0: Ilona Nápravníková, tak to je bylinkářka, která vystoupí v Tymiánu, bude mít přednášku zítra pro lidi z Revma Ligy klubu Pardubice zítra v 16 hodin. Tak to jsme ještě upřesnili informaci s Jiřinou Matějkovou, která je předsedkyní Revma Ligy klubu Pardubice, a ještě jednou připomínáme ty stránky, kdybyste se chtěli podívat, mají to tam opravdu velmi přehledně, jak jednotlivé diagnózy, tak akce, které se pořádají po celé republice, revmaliga.cz, a ne Reuma, ale Revma. Tak, vy jste říkala, že vaším cílem bylo, když jste obnovila ten pardubický klub, což bylo, já nevím, před kolika tě lety?
1: No, to určitě 8 let už bude.
0: Takže vaším cílem bylo ne jenom posedávat po kavárnách a povídat si, ale cvičit. Tak to se vám teď povedlo.
1: To se nám teď povedlo. Děkujeme Marušce, která nám zprostředkovala úžasnou cvičitelku. A myslím si, že, jako, že i ostatním se to líbí, nejenom mně. Takže to bych taky ráda pozvala, pokud byste si chtěli s náma zacvičit, tak můžete zase přes ten mail pardubice@revmaliga.cz si napsat termíny, nebo já bych vám pak když tak odpověděla, kdy se bude cvičit a kolik bude volných míst.
0: Vy jste mimochodem samé ženy, nebo říkala jste jednoho muže, že máte?
1: Máme tam máme dva muže, toho jednoho jsem nikdy neviděla.
0: Jenom, že se přihlásil.
1: Ano, právě kvůli slevě na lázně. Takže
0: jo, takhle.
1: Máme ještě slevy na lázně různý. No, takže jednoho muže máme aktivního.
0: No, ale možná bychom mohli říct, proč se přihlásit do toho vašeho pardubického klubu. Asi to nebude o slevách na lázně, ale já vidím jako ten hlavní přínos, jak o tom povídáte i během písniček, co si spolu říkáme, ta psychika, že se to tak nějak porovná, že si můžete popovídat o těch problémech, kteří ostatní ani třeba nepochopí.
1: No tak ono hlavně, jako když to říkáte někomu, kdo to má taky, tak je to takový jako příjemnější, přesně, než když o tom vyprávíte někomu, kdo vůbec jako neví a myslí si, že jste hypochondra, tak to je takový těžký. Takže když jste tam jakoby mezi těma svejma, tak je to jednodušší, no, to povídání.
0: Jak se dostat do vašich řad? To jsme tady ještě neřekli.
1: Můžete přes ty stránky přímo revmaliga.cz, tam je možnost stát se členem. A když to tam zadáte, tak nám přijde mail a my se s váma pak spojíme a už pak si to vypovíme, co bude potřeba, a můžete vlastně se s náma potkávat na těch přednáškách, cvičeních, doufám, že i vycházkách někdy.
0: No dobře. Já myslím, že jste vyčerpala všechny informace, které jsme tady chtěli dneska říct. Nejbližší akce, to už jsme tady taky říkali, že bude zítra v Tymiánu, tak můžete přijít, i tam se třeba dá přihlásit jistě, že?
1: Ano, ano, přes ten mail, když napíšete, tak se domluvíme a můžete se tam přijít podívat, a když by se vám líbilo u nás, tak můžete tam s náma chodit dál.
0: Ano. Já vám moc děkuju, přeju hodně úspěchů v této vaší práci, činorodé, ať se daří a hlavně hodně zdraví, přeju vyrovnanou psychiku.
1: Moc děkuju a příští rok.
0: Určitě, naviděnou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je 11 hodin 43 minut, stále jste naladěni na pohodových dopoledních vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a dnes si také připomínáme 90. výročí narození Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta a politika. Vědí předškoláci, kdo je politik? Tak na to se jich teď zeptá Tereza Beránková.
1: Víte, kdo je politik?
2: Že se někde staví třeba skoro.
3: To je pan, že rozhoduje.
1: Jak takový politik vypadá?
3: Třeba, že naší kabelku.
4: Že třeba má čáru a nemá košily.
5: No, třeba staví školy nebo rozhoduje o městu celým.
1: A co tam rozhoduje?
5: Staví domy třeba a třeba staví silnice někde nebo dálnice, já už nevím.
1: A co musí politik umět?
5: Třeba stavět.
3: Třeba velrozhodovat. Když se bude otevřít nějaká školka a škola a nemá práce.
1: Jak to politik ví?
3: Třeba to má napsaný nějakým důležitým papíru.
1: A kde ten papír má schovaný?
3: Třeba kapše.
1: A kde politik pracuje?
3: Třeba v práši.
5: V kanceláři nebo někde to. Někde jezdí a nebo jezdí s někým v autě, když hledá třeba v práci.
3: Třeba v práci.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: si tady posloucháme Olympiky s Mirkem Hrubanem a přinesl nám slunce do studia. Už to vypadá, že se konečně mraky rozestoupily a tady sluneční král Miroslav nastupuje při pondělku.
1: Slunečník.
0: takový náš slunečník.
1: Měsíčník, slunečník, větrník a tak dále.
0: Všechno dohromady. Jo. Tak pojď sfoukni nám tady to naše dobré odpoledne, ať to víme, co uslyšíme, proč mají posluchači zůstat při poslechu.
1: Koukám, že tady mám jednu reprízku, tak na tu lákat úplně nebudu, ale vyslali jsme do terénu naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou. Jak vidí Václava Havla dnešní děti, tak na to se zeptáme. Ona bude v knihovním centru u Vokolku tady v Pardubicích, takže nedaleko rozhlasu. I tady si připomínají našeho ex-prezidenta, takže o tom bude řeč hned dvakrát a tentokrát nebudeme mít rubriku Co v učebnicích nebylo, ale budeme radit, jak nenaletět. A dneska se zaměříme na sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí, což může být velmi nebezpečné. Řekneme vám proč a z jakého důvodu. No a písničky od srdce, ty začínají už za malou chvíli, takže nám pište, ať mám co vyřizovat.
0: A máme tam Elišky v kalendáři, tak si myslím, to je takové pěkné jméno.
1: Elišku, chci zažít.
0: Nějaká ta Eliška ozve a ty pěkně zahraješ, protože náš příběh rozhodně nekončí.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Začíná výluka na trati z Chrasti do Žďárce u Skutče. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci a odmítání násilí. Východočeské divadlo v Pardubicích připomene večer 90. výročí narození Václava Havla, a to komponovaným programem. A nás čeká slunečno, polojasno až jasno, teploty do 21 stupňů. Petra Beránková a aktuální zprávy. Krásné slunné poledne. Komplikace čekají cestující na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče.
2: Nahradí je autobusové spoje, a to celkem 3 linky. Přímý autobus zastavuje jen v Horce, Holetíně a Hlinsku a budou na něj čekat přípojné vlaky. Další dva budou obsluhovat všechny zastávky. Výluka potrvá do 16. října. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Gočárův okruh v sousedním Hradci Králové je po 11 týdnech oprav znovu průjezdný bez omezení. Stavební práce za víc než 40 milionů dokončili silničáři o několik dnů dřív, než původně plánovali. Oprava kilometrového úseku zahrnovala výměnu asfaltového povrchu silnice, úpravy ramp na Malšovický nadjezd i Krajnic a obnovu dopravního značení. Klíčovou dopravní tepnou denně projedou desítky tisíc aut. Omezení provozu tam v uplynulých týdnech pravidelně zpomalovalo dopravu. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení je například na serveru i rozhlas. Šéfredaktoři adresují výzvu všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
3: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
4: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
3: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr řekla, že za hlasování v radě čelila šikaně a bossingu. Měla neshody s víc lidmi ve vedení Prahy, největší z dnes obžalovaným bývalým radním Petrem Hlubučkem. Později se snažila vyhýbat jakýmkoliv společným jednáním. Spory s nimi i dalšími měla třeba kvůli projektu Nové Holešovice a dalším zakázkám. Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v hlavním líčení kauzy. Jde v ní o údajné ovlivňování zakázek na magistrát hlavního města a pražském dopravním podniku. Východočeské divadlo v Pardubicích dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. Před historickou budovou divadla od 16 hodin nabídne komponovaný program s ukázkami z Havlovy tvorby, dobovými písněmi a scénickým čtením jeho aktovky Audience. Podrobnosti má dramaturgyně divadla Anna Hlaváčková.
5: To celé bude moderovat Jan Vápeník, vystoupí herci našeho divadla, zaspívají, budeme číst nějaké texty, když představíme Václava Havla nejen jako politika a dramatika, ale také jako obyčejného člověka. Promítneme tam také kratičký úryvek, takový dokumentární, kdy Václav Havel v roce 1990 navštívil Pardubice.
0: Program se pak přesune do divadla 29, kde bude nachystaný Havlův pub kvíz.
1: Počasí.
0: Nás čeká slunečno, polojasno až jasno, odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17, vítr slabý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé až dobré, tlak slabý až mírně klesne, jeho mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ode dneška platí omezení na Svitavsku, je to silnice 1/34 za Poličkou u obce Kamenec u Poličky. Opravují povrch silnice a jede se tam kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty k tomu, pondělí 5. října, a my vám přejeme hezké poledne, také dobrou chuť, pokud právě teď vychutnáváte dnešní oběd. No a my vám k tomu nabídneme desert v podobě hudby. Václav Neckář, Valdemar Matuška, také třeba Nightwork tady vidím, Lucie Bílá zaspívá, Hana Zagorová, Lenka Filipová, Michal Tučný, Jana Kratochvílová, skupina Nazaret a spousta dalších. Tak z tohle můžete vybírat a doufám, že už víte, koho chcete pozdravit a komu chcete popřát. Pokud ano, pište, kam přesně, to připomenu za malý moment. Hezké poledne.
1: Písničky od srdce s Miroslavem.

0: štěstí smůlu stří.
1: Křídla iluzí, o nich zaspíval Václav Neckář na úvod pondělních poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak koukám, že první e-maily a vzkazy už dorazily, ale přesto pro jistotu připomenu všechny kontakty pro ty z vás, kteří třeba nepíšou tak úplně často a neví, jak se zapojit aktivně do této 60-minutovky, tak je to jednoduché. Pokud chcete někoho pozdravit, někomu popřát, zpříjemnit den milým vzkazem, napište nám, kdo to má být a co máme vyřídit a využijte k tomu třeba e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Do e-mailu se můžete rozepsat, do SMSky je potřeba být obratnější, protože tam se vejde jenom 160 znaků. A ještě na začátek nezapomeňte připsat slovo Pardubice, pak mezeru, pak vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo zapište si 90 011 04 a nebo můžete zatelefonovat a říct si to sami živě do vysílání 726 46 48 48. Číslo sem k nám do studia. No a dneska máme pondělí 5. října, to už jsem říkal, Elza a také Eliška slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, splněných přání. No a pokud byste nějaké svojí Elišce chtěli popřát, napište.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Jen se přiznej, že ti scházím. Tolik Valdemar Matuška a jdeme gratulovat Mile Radio. Prosíme o zahrání pro naši pravnučku Elišku Novákovou z Vysokého Mýta k svátku a chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví a ať se daří, přejí děda a babi a prosí o zahrání nějaké pěkné písničky. Tak jedna pěkná pro mladší ročník je připravená a od nás Elišce Novákové z Vysokého Mýta také veliký pozdrav a přání všeho nej.

Slunce v duši, to byla skupina Nightwork, 12 hodin 15 minut, ladíte písničky od srdce a máme tady pozdrav od Markuse, který nám opět bude trochu dělat chutě. Milé rádio, prosím o nádhernou písničku k obědu, mám pečenou sekanou s bramborem. Děkuji Markus, dobrou chuť.

0: Fleetwood Mac jsou za námi, s vámi je Český rozhlas Pardubice a na telefonu Bohuslav, zdravíme a nevím kam zase, si do Vranové Lhoty nebo někam na cesty, ahoj.
1: A teď jsem na cestách, teď momentálně stojím tady v Kunčině za zastávkou, abych nebránil provozu a zdravím samozřejmě Míru a všechny v Pardubickém rádiu, zdravím vás všechny přátelé, kamarády, všechny posluchače. A dneska je krásný den, já ještě potřebuji dosekat na statku trávu, možná ještě to bude chvilku mokrý, tak počkám, ale protože je jeden z posledních krás týdnů, snad by se mělo od středy ochladit, a tak bych chtěl zahrát všem posluchačům a vám do rádia jen tak pro radost. A protože jsem chtěl něco staršího, to je něco mýho věku, tak jsme vybrali Robina Gibba a mou oblíbenou písničku Juliet, tady jsem se taky nahrál moc a moc. Takže děkuju, přátelé, ať se vám daří v životě. Míro, tobě taky samozřejmě.
0: Taky moc děkuju a já mlčím, protože mě je úplně stydno ti do toho vstupovat, ty to vždycky tak krásně řekneš a musíme to nějak ještě vychytat.

0: abyste jako uvedl a já už to jenom pustím a nebudu vůbec nic říkat a bude to dokonalý a dám si vždycky šlofíčka.
1: Miro, děkuji za pochvalu, ale ty víš, když jsme spolu mluvili, tak to je u mě 46-letá praxe. Víš,
0: já vím, já vím.
1: Bylo
0: no,
1: to tak vždycky.
0: Tak právě proto je potřeba to využít taky do toho
1: vysílání. A já právě, když přijedu dom, ještě si můžu dodat, já když přijedu dom, tak manželka mě okamžitě sebere mikrofon, protože já když mám mikrofon v ruce, tak jsem hrozně ukecený.
0: A tak to je zase, to má prakticky vymyšlené, že jo? Když si chce povídat, dát mikrofon, když se klid, tak ho sebere.
1: Tak já, a já pak doma můžu držet hubu.
0: To je všude stejný. Tak jo.
1: Děkuju, Míro.
0: Taky, ať se daří a hezký den.
1: Jo, tobě taky, ahoj.
0: Díky.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové a lvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dobré odpoledne do rozhlasu, prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro naši Eldu k dnešnímu svátku. Přeju všechno nej a aby jí šla práce od ruky. Díky, Lenka.

12.31, hladíte Český rozhlas Pardubice a to ve chvíli, kdy jsou v plném proudu písničky od srdce, tedy hodina, ve které nejenom hrajeme, ale hlavně vyřizujeme vaše vzkazy, které nám sem posíláte na všechny možné kontakty, třeba na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mou lásku Michala se vzkazem Nemrač se lásko, s úsměvem jde všechno líp, Ivana.

0: někdy hledáme signál.
1: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Dneska se nám tady sešlo několik gratulací. Před námi je další z nich. Dobré odpoledne. V rodině máme dva oslavence. Jednak je to manžel Ctibor, který má dnes 66. narozeniny. A pak také vnuk Lukáš, kterému je dnes 12. Oběma přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a úspěchu. Zdraví je babička Věra a prosím skupinu Nazaret. Tak ty jsem nabízel, máme je tady připravené, tak si dáme právě tuhle partu.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi a máme zahrát pro moji mamku nějakou pěknou písničku do práce, kam se jí dneska vůbec nechtělo, a ti to uteče a už se na ní moc těším. Díky, Verča.

0: mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

3:45, hladíte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a teď mi to tady krásně vyšlo s požadavkem a písničkou, která je připravená. Ráda bych objednala jedenou báječnou muziku, a to do Svitav k poobědové pohodě. Čekám, až vychladne bábovka, pak mířím přes zahradu k Marušce a budeme ochutnávat postav na kafe, je tady vzkaz. No a zdravím vás všechny do rozhlasu, píše posluchačka Hanka. Báječná Hanka, která upekla jistě báječnou bábovku pro báječnou kamarádku.

Báječná ženská v podání Michala Tučného je za námi a jedna báječná posluchačka teď čeká na telefonní lince a nečeká, koukám, vypadlo mi to tady, je paní Anička z České Třebové volala a tak jsem myslel, že si popovídáme, vypadá to tedy, že ne. No každopádně věřím, že si užívá dnešní den, posílám jí pozdrav, nechává, co říkala, zahrát sama sobě, aby si ten dnešní další krásný podzimní den užila. Povídali jsme si o tom, že nakládá jablka do sudu nebo co. Tak nevím, jestli teď, nebo to myslela tak jako obecně, že se věnuje občas této aktivitě. Nicméně, paní Aničko, pokud posloucháte, Hanička písnička, která se vám líbila z té nabídky, je připravená, letí pro vás s přáním krásného dne.

0: mě sám.
1: Za 7 minut bude 13 hodin, před námi jsou další zprávy s Petrou Beránkovou a pak, protože je pondělí, osobnosti Česka s Oskarem Hesem, dnes k mikrofonu usedne Mahulena Bočanová. No pokud jste nestihli napsat do těchto písniček od srdce, nevadí, zítra ve stejném čase, tedy mezi 12. a 13. opět budete mít možnost a docela pro vás ještě třeba Palo Habera. Hezké pondělní odpoledne.

0: Bylo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Sportovní hala ve Svitavách prochází rozsáhlými opravami. Pokračovat budou i příští rok. Univerzita v sousedním Hradci Králové se dostala mezi tisícovku nejlépe hodnocených univerzit světa. Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. A nás čeká slunečno. Polojasno až jasno, odpolední maxima až 21 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beranková. Krásné slunné odpoledne. Sportovní hala na Střelnici ve Svitavách má obnovené opláštění i vazníky. V současnosti pokračují práce na střeše, letos ještě přijdou na řadu svody a okapy. Modernizace sportoviště bude pokračovat i příští rok, říká ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
5: Dojde ke kompletní rekonstrukci palubovky. Celková investice se pohybuje v rozsahu 9 milionů. Zrealizujeme v příštím roce v souvislosti i s rekonstrukcí palubovky výměnu osvětlení.
4: Ode dneška se kvůli rekonstrukci zastávky a opravě silnice mění provoz autobusové zastávky Ráby, Kunětická hora na Pardubicku. Ve směru do centra obce je zastávka přesunutá asi o 70 metrů proti směru jízdy. Ve směru do Dříče je uzavřená bez náhrady. Cestující můžou využít nejbližší zastávku Němčice, Chaloupky. Omezení potrvá do odvolání. Univerzita Hradec Králové si polepšila v mezinárodním srovnání vysokých škol Times Higher Education. V žebříčku pro rok 2027 se škola dostala mezi tisícovku nejlepších světových univerzit, zatímco loni byla až ve druhé tisícovce. Z 18 hodnocení českých vysokých škol se zařadila na 4. místo za Univerzitu Karlovu, Masarykovu univerzitu a Českou zemědělskou univerzitu.
6: Prestižní globální žebříček letos hodnotil celkem 2297 univerzit z celého světa. Nejdůležitější je pro něj kvalita výzkumu, výuky a výzkumného prostředí. Přihlíží taky k mezinárodnímu přesahu a převádění poznatků do praxe. Hradecká univerzita poskočila vpřed především díky zlepšení v kvalitě vědecké práce, kde její hodnotí cení vzrostlo o 16 bodů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
7: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
8: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
7: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
9: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
7: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Nás čeká slunečno, polojasno až jasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17, vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě, klesne biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Divočák na silnici, bohužel už sražený. Silnice 1/37 Chrudimsko ve směru na Nasavrky před Novou Vsí. Srazilo ho osobní auto a je to tam nebezpečné, tak opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama, a protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jíle, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25, a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel, a jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba, a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď
1: to,
2: už
1: tak,
2: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak no, ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli docela dobře.
1: To není tak špatný.
2: Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herce, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no, pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, Kuneše.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porocovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašně.

0: jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový blé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako hr, jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
1: Živel.
0: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy, jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem, jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat, jo. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
1: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
0: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no, to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám na to, to byly nádherný časy, přenádherný.
1: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
0: Myslím, já to vím, ten byl dva, tři roky, ne?
1: Ano.
0: Byl taky. Tak tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachrovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: To se stává?
0: Ano, fakt? To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
1: Měli nějaký...
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
1: Honzí Kreve.
0: Honzí Kreve, tanečník, par excellence. Ten dělal Krvinku, veď, Drákulovi.
1: Honza Rajvaj, jestli dělal Krvinku.
0: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala Krvinku, ne?
1: Máma dělala Krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky mojí, autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím tak, aby nežuchla z lanovky. Na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako bychom byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo manice celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhle těm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte tak, počítač, no, odmítáte nebudu, platit ne. QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: no, to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě vlastně, baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy, já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: Bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky...
2: Jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholeno, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubická střední škola Delta má ještě volná místa v kroužcích programování. Náchodská nemocnice spustila provoz robotického operačního systému. Ministerstvo průmyslu vyplatilo startupům přes 900 milionů korun. NKÚ ale zjistil, že využívání peněz nemonitorovalo. A zítra bude zase slunečno a teplo. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Denní maxima lehce vyšší než ta dnešní až 22 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. V kroužcích programování na střední škole informatiky a ekonomie Delta v Pardubicích jsou ještě volná místa. Přihlásit se můžou žáci 7. až 9. tříd základních škol, kteří si výuku vyzkouší první měsíc zdarma. Kroužky povedou studenti Delty. Podle ředitele Jana Koupila je to pro školu zároveň příležitost představit se budoucím uchazečům.
4: Děti přijdou sem k nám, zjistí, že možná jsme jenom střední škola jako každá jiná, ale vlastně tak úplně ne, že je u nás třeba dětem dobře, že u nás jsou docela fajn lidi, že ajťáci jsou docela normální lidi, že ta představa, jakou nám vytváří seriály jako IT Crowd nebo tak něco, že je úplně špatně.
2: Základní škola a mateřská škola Tuněchody na Chrudimsku zase pořádá tento týden sběr papíru a hliníku. Kontejner bude umístěný až do pátku 9. října v areálu školy. Papír a karton je potřeba třídit zvlášť. Papíry svázat do balíčků a hliník přinést v pytlích. Výtěžek ze sběru chce škola investovat do školní zahrady a minizoo. Oblast Nemocnice v Náchodě v sousedním Královéhradeckém kraji začala v běžném provozu využívat nový robotický operační systém. Sousední Královéhradecký kraj jako zřizovatel za něj zaplatil 37 milionů korun. Lékařům robotický systém pomůže při zákrocích chirurgii, urologii nebo gynekologii.
5: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
2: Říká mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadlečková. Startupy totiž dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu od Evropské unie. Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data. A to i přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty svoje povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu, a to v minulém volebním období. Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva ze základny Fairford na západě Anglie. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na ministerstvo obrany, podle kterého jsou letouny zpátky na domovské základně ve Spojených státech. Stalo se tak po incidentu, který vyšetřují britské úřady. Koncem září policie poblíž základny zadržela 5 mužů kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu Spojené státy využívají k útokům na cíle v Iránu.
3: Počasí.
2: Nadcházející noc bude jasná, postupně i s mlhami. Jasno nebo skoro jasno, místy nízká oblačnost, noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům Celsia, v údolích místy naměříte kolem 2 stupňů a čekejte ráno i přízemní mrazíky. Úterý ale zase slunečné a odpoledne teplé. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy. Teploty zítra, podobné těm dnešním, lehce vyšší 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 14. ještě míříme na silnice Pardubického kraje. A jak už víte z našeho vysílání, pozor, na Svitavsku. Před tunelem Hřebeč je uzavřená cesta po staré. Tak zvolte objížďku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách je tu pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 5. října. Rovnou připomínám, že Elišky a Elzy dnes se slaví svátek, tak my přejeme samozřejmě všechno nejlepší a třeba k tomu svátku ještě zahrajeme některou z písní, která Elišky potěší. Jarek Nohavica je před námi, Karel Gott, také třeba skupina Škvor nebo Vaby Daněk. No a společně se půjdeme podívat do Hlinska, ohledneme se za festivalem k týdnu duševního zdraví na Hlineckém gymnáziu. Zúčastnilo se ho přes 300 školáků a studentů z Pardubického kraje a Vysočiny. No a v terénu máme také naši regionální stopařku Milenu Vápeníkovou. Jak vidí děti Václava Havla? Jejich odpovědi najdete na nové výstavě v knihovním centru u Vokolku v Pardubicích a právě tam se s naším regionálním stopařem půjdeme podívat už za malou chvíli.
3: Dobré odpoledne s Miroslavem.

Litomyšl / město pro lidi, to je profil, který si teď prohlížím na sociálních sítích a zaujala mě nová kaple na Primátorské hrázi vedle lesoparku Černá hora v Litomyšli. Zajímavé dílo, jak se vám líbí, co na ní říkáte? Jde o modernistickou záležitost, která je vyrobená betonovým 3D tiskem podle návrhu architekta Petra Hájka. Nese jméno svatého Jana Kalasanského, tedy zakladatele řádu piaristů, který je spjat s historií zámeckého návrhu v Litomyšli. Tahle kaple se stala čtvrtou částí městského projektu Cíle cest, který láká lidi do okolí Litomyšle k procházkám za architekturou. Kaple má tvar kvádru o základně 3x3 metry, vysoká je 9 metrů, složená je tedy z několika dílů, které se tiskly postupně. No a za zmínku určitě stojí i otvory, kterými budou při slunovratu procházet sluneční paprsky. Dílo doplní takové zvukové efekty a prvky. Jinak tahle akce, tedy Cíle cest, začala vznikat před 3 lety. Prvním cílem, první zastávkou byla netradiční lavička nazvaná Oko nad rybníkem u hlubokého rybníka s výhledem na vodní plochu. Předloni město pořídilo takzvanou výhlednu, kterou tvoří dva propojené lodní kontejnery u cesty mezi Litomyšlí a obcí Kornice. Od roku 24 také v parku Zdeňka Kopala stojí zrcadlová instalace s názvem The Door, tedy dveře. No a pro pátý cíl cest pro rok 2027 město oslovilo vítěze české ceny za architekturu za rok 2025, a to architekty Tomáše Págu, Milana Joja a Karla Kubzu z architektonické kanceláře Čtyřstěn. Architekti se už byli v Litomyšli podívat, nejvíce se jim líbila lokalita takzvaného Osického údolí podél řeky Desinky. Jak konkrétně bude jejich realizace vypadat, se zatím neví. Ještě si na to chvilku počkáme. Teď tedy můžeme obdivovat už zmiňovanou modernistickou kapli a mě by fakt zajímalo, co na to řeknou místní i ti, kteří se tam přijdou podívat, třeba ze vzdálenějšího okolí. Zajímavá záležitost, dal bych tomu šanci. Melinda Karla i právě teď, za chvilku také skupina Škvor a přejeme krásné pondělí.

0: Síla starých vín. To byla skupina Škvor a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Zamyslet se nad tím, co nám dává energii, jestli dokážeme odpočívat, nebo jestli ještě vůbec umíme odložit telefon. Tak to jsou některá témata festivalu k týdnu duševního zdraví je na gymnáziu v Hlinsku. Akce měla děti upozornit na některé problémy a hlavně jim nabídnout řešení. A přímo v Hlinsku natáčel reportér Českého rozhlasu Pardubice Josef Kopecký.
1: Stanoviště číslo 2, digitální zahlcení.
2: Na stole vidíte vlastně několik obrázků, které dohromady symbolizují mapu digitálního světa. Pro někoho je to hřiště, to znamená to, kde hledám zábavu. Pro někoho domov, místo, kde hledám porozumění, bezpečí. Karolína Zvonařová.
1: Pojďme na to digitální zahlcení. Co ten pojem vlastně všechno v sobě zahrnuje?
2: Myslím si, že to je pojem velmi široký, do kterého se toho nechá schovat hodně. Od toho nejjednoduššího, to znamená uvědomění si, kolik času v digitálním světě denně žijeme, ale zároveň si myslím, že je čím dál víc důležitý umět s tím nějakým způsobem pracovat, tak aby nás to nezahlcovalo, ale aby nám to dávalo ten přínos, anebo abychom v tom minimálně nacházeli nějakou rovnováhu.
1: Určit rovnováhu asi bude hodně složité, záleží na každém člověku, také na věku zřejmě. Jsou to nějaké limity nebo nějaká doporučení?
2: Myslím si, že to je hodně o každém z nás. Je to o limitech, které si sami pro sebe nastavujeme, ale myslím si, že je velmi důležitý už jenom o tom se bavit a mluvit o tom. Teď, když shrnu ty zkušenosti vlastně ze 4 festivalů,

0: festivalu Týdne pro duševní zdraví, kde tenhle workshop máme, kde se o digitálním světě a mojí roli v něm bavíme. Největší ten čas, který jsme se dozvěděli, bylo 15 hodin. I ty časy kolem 6, 7, 8 hodin mi přijdou poměrně vysoký.
1: Hlavní smysl podobných akcí je vysvětlit dětem, aby se o problémech nebáli mluvit, říká Markéta Štědrá z Fokusu Vysočina.
2: Získají děti informace o tom, kam se můžou obrátit, jaký témata se vlastně k duševnímu zdraví jako takovému vztahují a kam vlastně se všude můžou obrátit, protože jsme tady nejenom my jako Fokus, ale i navazující vlastně služby tady máme jako spolupracující organizace.
1: Na festivalu se sešlo 350 školáků a studentů z Hlinecka i Vysočiny. Z Hlinecka Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je-li květ, tolik Miky Žbírka ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Václav Havel by právě dnes oslavil 90. narozeniny a v Pardubicích si jeho odkaz připomeneme hned několikrát odpolední akcí před Východočeským divadlem, večerním koncertem Komorní filharmonie Pardubice. Vzpomínat se dá, ale i trochu netradičně, a to očima dětí. Žáci několika pardubických základních škol vytvořili výtvarné práce na téma, která s Havlem souvisejí. Svoboda, pravda, odpovědnost anebo respekt. Výstava Pravda a láska 2.0 se dnes otevřela v knihovním centru u Vokolků a na místě je i naše regionální stopařka Milena Vápeníková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak tady je celkem 5 oboustranných panelů s obrázky, nejčastěji z portréty našeho bývalého prezidenta, ale jsou tu také třeba jeho citáty, nebo například česká vlajka, takové to pověstné Včko ze dvou prstů, zkrátka takové různé věci, které se k tomu tématu vztahují. U každého obrázku je navíc i jméno autora nebo autorky, ty jsou z celkem 8 základních škol v Pardubicích. Asi většina z nich se dnes dopoledne zúčastnila vernisáže té výstavy. Možná vlastně ještě je dobré zmínit a zdůraznit, že to je venkovní výstava. Takže ty panely nemají žádnou otevírací nebo zavírací dobu a budou tady na Příhrádku nedaleko Pardubického zámku, tedy k vidění až do 29. října.
0: Je z těch dětských prací znát, že pro ně Havel není jenom postavou z učebnice dějepisu?
1: Já bych to asi tímto směrem úplně nepřeceňovala, protože Václav Havel pro tuhle dnešní generaci zkrátka zůstane postavou z učebnic dějepisu, protože tím, že zemřel v roce 2011, tak skutečně ho ti mladí žáci nemohli zažít. Ale asi důležitější pro ně vlastně je, aby si pamatovali možná trochu osobnějším způsobem ten jeho odkaz. A už jenom třeba tím, že ho měli za úkol namalovat, tak pro mnohé z nich se to stalo. A také určitě je znát, že alespoň někteří si evidentně dohledávali ještě informace další sami. O tom svědčí buď někde třeba zakomponované názvy těch her v některých těch obrázcích, anebo, jak už jsem říkala, některé ty citáty.
0: My se dneska uslyšíme ještě jednou, co pro nás máš zajímavého.
1: Já se honem rychle přesouvám ještě na pardubickou Dubinu, protože v tamní základní škole Montessori mají také další teď odpolední akci právě v té souvislosti s projektem Havel 90.
0: Tak my se budeme těšit za necelou hodinu, tolik naše regionální stopařka Milena Vápeníková a zatím naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Výjimečná česká zpěvačka s nezaměnitelným sitým altem, obrovskou energií a pověstí české Janis Joplin. Tak to byla Věra Špinarová, Fernando, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Je to tak, každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý měsíc říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má samozřejmě svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom můžou zneužít k půjčkám nebo jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční, nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: vzpomínejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Trmuk, skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle, Paris a za 10 minut bude 15 hodin. My vyrážíme do Ústí nad Orlicí. I tohle město už má svůj architektonický manuál a ten představuje skoro 50 zajímavých staveb z 19. a 20. století. Kromě známých památek, jako je třeba Roškotovo divadlo, upozorňuje také na funkcionalistické vily, typizované bytové domy, architektonické detaily i stavby, které už z města zmizely. Online databáze nabízí fotografie, historické materiály, plány a spoustu dalších informací. Architektura zachycená v databázi ukazuje, jak se Ústí nad Orlicí za desetiletí proměňovalo. No a jedním z důležitých mezníků bylo napojení města na železnici v roce 1845 a následný rozvoj textilního průmyslu. Mezi nejstarší objekty zařazené do manuálu proto patří historická výpravní budova, zatímco ty nejmladší zastoupené stavby pocházejí někdy ze 70. a 80. let 20. století. Manuál, když se na ně podíváte, nabídne lidem a zájemcům také tematické stezky, takže pokud byste ho chtěli prozkoumat, máte možnost, buď to do vyhledávače zadejte architektonický manuál Ústí nad Orlicí, anebo jednoduše am.ustinadorlici.cz. No a koukal jsem, že Ústí nad Orlicí není jediné město, které má něco podobného k dispozici. Samozřejmě Pardubice taktéž mají architektonický manuál, můžeme zmínit ještě Litomyšl, Hradec Králové a další radu měst tady u nás v Česku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Sportovní hala ve Svitavách prochází rozsáhlými opravami. Pokračovat budou i příští rok. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky k odmítání násilí. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelozou nakazilo celkem 475 lidí. A zítra bude zase slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 22 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne. Sportovní hala na Střelnici ve Svitavách má obnovené opláštění i vazníky. V současnosti pokračují práce na střeše, letos ještě přijdou na řadu svody a okapy. Modernizace sportoviště bude pokračovat i příští rok, říká ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
5: Dojde ke kompletní rekonstrukci palubovky. Celková investice se pohybuje v rozsahu 9 milionů. Zrealizujeme v příštím roce v souvislosti i s rekonstrukcí palubovky výměnu osvětlení.
4: Starosta Srnojet na Pardubicku Pavel Králíček týden před komunálními volbami rezignoval na funkci. Důvod neuvedl. V čele obce byl 3 volební období, teď skončil taky v zastupitelstvu a na obecním úřadě. Agendu do zvolení nového starosty povede místostarosta obce. Sám Králíček v letošních v obecních volbách nekandiduje. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete třeba na serveru i rozhlas. Salmonelozou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila po tom, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batouk.
6: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
4: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty, celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil.
3: Počasí.
4: Před námi je jasná noc, postupně i s mlhami. Bude tedy jasno nebo skoro jasno, postupně nízká oblačnost. Noční teploty 9 až 6 stupňů v údolích místy kolem 2 stupňů Celsia a přízemní mrazíky. Teploty na horách 8 až 5 stupňů, v kotlinách výrazně míň. Úterý potom bude slunečné, odpoledne zase teplé, čekáme jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 15 hodin skoro 4 minuty a velmi rušno je teď na silnicích Pardubického kraje. První nehoda hlášená ze Svitavska, je to silnice 1/34 mezi Poličkou a Borovou. Na úrovni obce Oldřiš se srazila dvě osobní auta. Je to tam teď průjezdné jedním jízdním pruhem. Další nehoda zase Svitavsko, tentokrát je to silnice u Opatova ve směru na Opatovec a Svitavy, tam se srazila dvě osobní auta. A ještě jedna hlášená komplikace, opět srážka dvou osobních aut, tentokrát Orlicko-Ústecko na výjezdu z Českých Lipchap ve směru na Křižánky.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tundra v srdci Evropy, tak se často mluví o Krkonoších a právě tundrou jsou Krkonoše v rámci Evropy jedinečné, jenomže tundra se mění, alespoň ta krkonošská, hřebeny hor postupně zarůstají. Správa Krkonošského národního parku proto hledá možnosti, jak tomuto problému čelit. A je to téma, kterému se v dobrém odpoledni budeme věnovat už za pár okamžiků. Také se opět spojíme s naší regionální stopařkou, s Václavem Havlem. Dnes slaví děti z pardubické školy Montessori. Na Dubině připravili interaktivní program, vlastní výstavu obrazů i minikoncert. No a podrobnosti nám Milena Potučková sdělí už za pár okamžiků. Co se týká muziky, tak tu obstarají Brian Adams, Rangers a nebo Helena Vondráčková. Je pondělí 5. října. Eliškám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku.
7: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

Český rozhlas Pardubice, písnička.

0: 900 mil, Rangers, nebo chcete-li plavci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Už se koukám, kdo nám zaspívá a zahraje dál. Slibovaný Bryan Adams, Marie Rotrová, skupina Opět Radeček. Na to všechno se můžete těšit.
1: Počasí.
0: Teď ale jdeme kouknout na oblohu, a to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkně odpoledne.
0: Tak se nám ten den krásně vybral, za okny sluníčko, takže babí léto pokračuje i dnes. Předpokládám, dnes už žádná zásadní změna nepřijde.
2: Přesně, žádná změna nepřijde, nějakých 18 až 21, polojasno až jasno a jenom slabý vítr. I v noci jasno nebo skoro jasno, ráno se nám opět vytvoří nějaký mlhy nebo nízká oblačnost. Ty minimální teploty 9 až 6, v údolích tam může místy i kolem 2, tam by se mohl nějaký přízemní mrazík. A zítra podobné počasí, jasno nebo skoro jasno, ráno dopoledne opět nějaké ty mlhy nebo nízká oblačnost, ty se nám rozpustí a maximální teploty 19 až 22 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Tak, ale předpověď slibovala, že ve středu přijde změna, to stále platí?
2: Ne, až ve čtvrtek přijde
0: až ta změna.
2: Ve středu ještě můžeme počítat s nějakým polojasnem, teploty ještě by mohly být do 20 stupňů, až ve čtvrtek odpoledne začne přecházet studená fronta, ale ve čtvrtek by ty teploty ještě mohly vystoupat někam k 21 stupňům, v odpoledních hodinách potom postupně od toho západu déšť nebo přehánky a pátek za tou frontou ochlazení, pátek bude asi nejchladnější den, tam by ty maximální teploty byly jen do 15 stupňů a proměnlivá oblačnost v tom studeném vzduchu, tam se nám budou tvořit i přehánky a v sobotu neděli spíše nějaký oblačno s přehánkami nebo s nějakým občasným deštěm a ty teploty šly trošku nahoru, nějakých 16-17 stupňů by mohlo být.
0: Dobře, tak my děkujeme za informace a zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Pepi Tardeček, bratři ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15.22.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Václava Havla si dnes připomínají mimo jiné děti ze základní

0: Základní školy Montessori v Pardubicích připravili totiž vlastní odpolední program s názvem Slavíme s Vaškem. Jeho základ tvoří interaktivní stanoviště, kde se především sami dozvědí známé i méně známé informace z Havlova života. Nechybí ani vernisáž dětských obrazů, minikoncert anebo malé občerstvení. A na místě je naše regionální stopařka Milena Vápeníková.
1: Dobré odpoledne. Tak jak možná slyšíte, tady kolem mě je opravdu živo. Před malou chvílí totiž skončilo takové úvodní hudební vystoupení žáků zdejší školy. Někteří hráli na nástroje, někteří zpívali, zazněly písně od Spiritual Quintetu, například Jednou budem dál nebo Náměšť. Jinak teď se to celé rozjelo, je tady připravených 6 stanovišť ve 3 patrech místní školy. Ty děti se mají dozvědět různé zajímavosti jednak ze života Václava Havla, ale také věci kolem sametové revoluce, protože pro ně je to zkrátka skutečně vzdálená minulost. Ty stěny tady ve škole lemují dětské obrázky na téma Havel, což je podobné jako na příhrádku, tak jak jsme o tom mluvili zhruba před hodinou. A je to také panelová výstava, která vlastně vznikla ve spolupráci s knihovnou Václava Havla, takže ty panely byly dovezené z Prahy, teď jsou tady zhruba měsíc vystavené a děti můžou čerpat tedy informace vlastně každý den. Ten program tady na Dubině je připravený na celé odpoledne, takže většinou dorazili děti i jejich rodiče a mají co dělat, protože před malou chvílí to teprve začalo.
0: Když to ještě trochu zobecníme, co nás ještě v Pardubicích nebo i v dalších městech čeká v rámci projektu Havel 90?
1: Dnes je ten program opravdu nabitý, například v Pardubicích u fakulty filozofické Univerzity Pardubice je připravené od 16 hodin veřejné čtení hry Audience. Bude to od 16 hodin tedy u lavičky Václava Havla a do toho čtení se budou moct zapojit i zájemci z publika, kteří se pak u mikrofonu budou střídat s těmi pořadateli. Od stejného času, tedy od 16 hodin je další akce u Východočeského divadla v Pardubicích. Tam začne totiž pořád, ve kterém budou učitovat herečky a herci z Pardubického divadla a mají přiblížit osobnost Václava Havla nejen jako dramatika a politika, ale také jako obyčejného člověka. Od 19 hodin je potom připravený koncert v Domě hudby, zahraje komorní filharmonie Pardubice. No a když zavítáme mimo Pardubice, tak například v Chocni, tam je program už od 9 hodin od rána. Havlovo zelenářství a výstava Antikódy, takhle se to jmenuje. Je to celodenní program, který má opět přibližovat dílo i život Václava Havla a ta výstava Antikódy je přístupná až do neděle 11. října v prostorách nádvoří Chocinského zámku. No a pak třeba budou hrát i audienci v České Třebové, takže i tam je možnost.
0: Tak my děkujeme za spoustu tipů, zajímavých informací a už tam o tebe je zájem, slyším, tak ti necháme hrát si s dětmi a pozdravuj na Dubině v Montessori školy. Milena Vápeníková se o tamto živě přihlásila. Naslyšenou.
1: Vyřídím, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska. Yes,
1: we can. Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
2: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
1: Elišek, tu máme přes 57 000. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
3: U kombajnu se stal malér, přijeli drápalíka.
1: 80 má v pohodě i drápalík.
4: Nalej do toho sádru, tak má drápalík sochu.
1: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový

0: Nonstop, Michal David to rozjel hezky z hurta ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, jak to byla muzika pro ty, kterým třeba už ke konci pracovní doby docházejí síly, ale pokud to máte do 16 hodin, už je to opravdu jenom za pár. A my si uděláme takový malý rozhlasový výlet na hřebeny Krkonoš, kde ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů, vysokých trav a keříčků. Krkonošská tundra se zkrátka mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Jsme na vrcholu Studniční hory, druhé nejvyšší hory Krkonoš.
2: V souvislosti s tím, jak se mění celosvětové klima, tak tady na hřebenech Krkonoš se ukazuje, že to, jak tady už není tak extrémně drsné, chladné počasí, napomáhá šíření druhů, které tady normálně jsou, ale držely by se víc na menší ploše.
1: Vysvětluje mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný, ta typická tundra, tak ta pomalu opravdu zarůstá, mizí.
2: My to sledujeme o to intenzivněji, protože když nám krkonošská tundra vlastně zaroste, přijdeme o ten jeden z nejvzácnějších přírodních fenoménů hor.
3: Donedávna ty změny vegetace šly relativně pomalu.
1: Vysvětluje botanik Stanislav Březina.
3: Nejde o rozrůstání klečových keřů, které už tady byly, ale vlastně o vzcházení úplně nových klečí, těch semenáčků, což jsme donedávna v těchto polohách vůbec nepozorovali.
1: Jaké jsou možnosti správy parku, jak množení ať už vřesů, kleče nebo borůvčí zabránit?
2: Situace si vyžaduje hlubokou odbornou diskuzi, protože jsme v Národním parku, kde by měla být dána přednost přírodním procesům. Tedy měli bychom to de facto nechat být, ale zároveň víme, že tady máme zákonem chráněné druhy. A my zároveň máme povinnost je ochránit tak, aby nevymizely.
1: Čili teď bude následovat to, že se vytipují jednotlivé oblasti a v nich se zasáhne.
2: Budeme napomáhat přírodě v lokalitách, kde víme, že ty vzácné druhy jsou. Ostatně už letošní experimentální pastva na Stříbrném hřebeni je toho jasným důkazem, kde jsme se pokoušeli právě návratem pastvy zjistit, jestli to je způsob, kterým bychom dokázali pomoci vzácnému endemickému všivci krkonošskému pravému, který právě trpí tím, že lokality, kde roste, jsou zarůstány travinami.
1: Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Pardubicích. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Láska na 100 let. O ní zpívala Lucie Vondráčková. Za chvilku bude 16 hodin. Samozřejmě vás čeká třeba humoriáda s Marií Tomsovou a Pavlem Kučerou, ale ještě předtím také spotřebitelský servis, do kterého posíláte dotazy na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. A dneska se ptáte na nedodanou nebo nekompletní službu. Odpoví náš odborník Josef Černý.
1: Pan Tonda prosí o radu v případě, že uzavřel s podnikatelem smlouvu o zhotovení plotu. Podnikatel část plotu vyrobil, ale pak se odmlčel a telefon nezvedá. Plot měl být hotový podle smlouvy už na jaře. Pane posluchači, je potřeba vyzvat podnikatel nikoli telefonicky nebo mailem, ale doporučeným dopisem s dodejkou k dokončení díla v určitém reálném, ale nepříliš dlouhém termínu s upozorněním, že pokud nebude zakázka v novém termínu dokončena, jste připraven se bránit právní cestou.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubické vodárny plošně kontrolují bezpečnost na kanalizačních poklopech. Opravy silnice mění na Pardubicku provoz autobusové zastávky Ráby Konětická hora. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. A zítra bude na východě Čech zase slunečno. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 22 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubické vodárny kontrolují stav a zabezpečení kanalizačních poklopů na celém svém území. Reagují tak na nedávný pád 3letého dítěte do kanalizační šachty v Holicích. Dívce se nic nestalo, na případ upozornil Český rozhlas. Vodárny přes léto prověřily zatím přes 3000 poklopů na Holicku a pokračují i v kontrolách na Přeloučsku. Závady odhalily v desítkách případů, potvrzuje mluvčí společnosti VAK Pardubice Vendula Horáková.
3: Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých vodovody a kanalizace Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané.
2: Ode dneška se na Pardubicku kvůli rekonstrukci zastávky a opravě silnice mění provoz autobusové zastávky Ráby Konětická hora. Ve směru do centra obce je zastávka přesunutá asi o 70 metrů proti směru jízdy. Do Dříče je zavřená bez náhrady. Cestující můžou využít nejbližší zastávku Němčice Chaloupky. Omezení potrvá do odvolání. Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Vadí jim taky, že podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací. Sport.
2: Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour desky. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří taky na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku je to jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaili.
5: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokého nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour desky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Myslím si, že do 23 let mám poslední šanci.
2: Tour desky se pojede od 1. do 10. ledna a tradičně vyvrcholí závěrečným výjezdem na sjezdovku Alpe Cermis. Počasí. Před námi je jasná noc s mlhami, noční teploty 9 až 6 stupňů v údolích místy až 2. Zítra zase slunečno a teplo, čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesná, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Rušno na silnicích, vážná nehoda na Orlicko-Ústecku, silnice číslo 315 před Ústím nad Orlicí za obcí Knapovec. Havarovalo tam osobní auto s dodávkou a jedou tam všechny složky. Další nehoda Orlicko-Ústecko v České Třebové v ulici Ústecká se srazila 2 osobní auta a tam je to i nebezpečné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsme z toho
7: zdrudaný. My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
8: Jste
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
6: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
1: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, by si to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, nahory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček, ano. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl, jak, on viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která nám vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadnička, ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak vydala ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
2: Krásné
3: pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: To je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím.
1: Tady
5: Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu.

0: dětství. Předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, Kopytem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. No, ale majce docela jdet, a Věra Chytilová.
0: No já nevím. No, radši se do toho nebudu
1: pouštět. Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
0: Ne, radši ne. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
2: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
3: Neříkal jsem mi to. Povídej,
2: povídej. Jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom slyším, stop, stop. Se zastavím, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
4: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam proto takhle nestí louče, jab, komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén, byli připraveni, nastupovali, jak měli, a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějaký nový nařízení.
2: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla. Humoriáda.
1: Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou. A Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
0: No,
1: dalšího?
0: Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
0: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela. Ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor.
0: No,
1: dobře,
0: velmi.
1: My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. Říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

nervøsene. Og si být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho, který jenom poslouchá.
2: No, no vidíte, to, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
4: taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý den.
4: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybychom těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orel je v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje. Dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je
2: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. Uh-huh. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měku.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex offo.
7: Ex offo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: To máme.
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubická střední škola Delta má ještě volná místa v kroužcích programování. Mezi Pileticemi a Rusekem v Hradci Králové skončila výluka MHD. Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. A nás na východě Čech zítra čeká zase slunečno. Bude teplo, jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 22 stupňů Celsia. Zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne. V kroužcích programování na střední škole informatiky a ekonomie Delta v Pardubicích jsou ještě volná místa. Přihlásit se můžou žáci 7. až 9. tříd základních škol, kteří si výuku vyzkouší první měsíc zdarma. Kroužky povedou studenti Delty. Podle ředitele Jana Koupila je to pro školu zároveň příležitost představit se budoucím uchazečům.
4: Děti přijdou sem k nám, zjistí, že možná jsme jenom střední škola jako každá jiná, ale vlastně tak úplně ne, že je u nás třeba dětem dobře, že u nás jsou docela fajn lidi, že ajťáci jsou docela normální lidi, že ta představa, jakou nám vytváří seriál jako IT Crowd nebo tak něco, že je úplně špatně.
3: Dobrovolní hasiči v Dříči na Pardubicku mají opravenou hasičskou zbrojnici s klubovnou a zázemím. Modernizace stála 20 milionů korun. Z velké části pomohly dotace, mimo jiné od generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a Pardubického kraje. V městské hromadné dopravě v Hradci Králové skončila výluka mezi Pileticemi a Rusekem. Linka číslo 13 ode dneška obsluhuje městskou část Rusek v původním rozsahu. Výluková linka 13R definitivně ukončila provoz a školní spoj 15Š se vrátil na konečnou zastávku Pouchov kostel. V Ruseku musí cestující počítat s novým umístěním zastávek Rusek jednota. Podrobnosti najdete na webu hradeckého dopravního podniku. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezonu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká taky letů do Španělska.
4: Děti přijdou sem k nám, zjistí, že možná jsme jenom střední škola jako každá jiná, ale vlastně tak úplně ne, že je u nás třeba dětem dobře, že u nás jsou docela fajn lidi, že ajťáci jsou docela normální lidi, že ta představa, jako nám vytváří seriál jako IT Crowd nebo tak něco, že je úplně špatně.
2: Počasí.
3: Před námi je jasná noc postupně i s mlhami. Bude jasná nebo skoro jasná. Postupně se místy vytvoří mlhy a nízká oblačnost. Noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům Celsia. V údolích místy naměříte kolem 2 stupňů a čekáme i přízemní mrazíky. Teploty v noci na horách 8 až 5 stupňů a v kotlinách výrazně míň. A jaké bude úterý? Slunečné, odpoledne teplé. Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne tedy mlhy a nízká oblačnost. Denní maxima zítra podobná těm dnešním. 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky zítra budou dobré, tlak se měnit nebude a biojednička mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 17. míříme na silnice Pardubického kraje, kde je poměrně rušno. V tuto chvíli velmi vážná nehoda hlášená z Orlicko-Ústecka. Silnice 1/43 na úrovni obce Albrechtice před Lančkrounem. Havarovalo tam osobní auto s motorkářem a už jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Tam prosím opatrně. Další nehoda v tuto chvíli hlášená přímo v Pardubicích, je to v Trnové. Tam se srazila dvě osobní auta taky, jedou všechny složky na místo a po poslední nehoda, tentokrát srážka osobního auta s dodávkou. Je to Pardubicko, silnice 298, je to spojnice mezi obcí Chvojenec a Bíšť, tak tam taky opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Komunální volby 2026.
1: Hezký podvečer ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Komunální volby, ve kterých budeme dávat své hlasy kandidátům do městských a obecních zastupitelstev, jsou skoro tady. Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a zavřou druhý den v sobotu ve 14 hodin. Český rozhlas Pardubice vám už přinesl názory jednotlivých lídrů kandidátek 4 okresních měst. Teď je před námi první ze 3 předvolebních debat se zástupci jednotlivých politických subjektů kandidujících v krajském městě v Pardubicích. Celkem se tu o vaše hlasy uchází 9 subjektů. Složení účastníků všech 3 debat, které nás čekají, určil los za účasti notáře. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Novák.
0: Komunální volby 2026.
1: No a teď vám představím účastníky, hosty dnešní debaty. Tak prvním vylosovaným je současný primátor města Pardubice Jan Nadrchal z Hnutí ANO. Dobrý podvečer.
2: Krásný dobrý den.
1: A vítám tu také jedničku na kandidátce koalice Noví lidovci a nestraníky Petra Netolického. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer všem posluchačům.
1: Dopravní inženýr, trenér basketbalu, předseda TJ Tesla Pardubice, zastupitel městského obvodu 5. Pozvaný byl i pan Leoš Janda z Hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a Nezávislých, ale omluvil se a tedy účast v dnešní besedě nevyužil.
0: Komunální volby 2026.
1: Ve všech 3 besedách přijdou na pořad našeho rozhovoru 3 témata, totiž parkování na sídlištích v Pardubicích, pak se také dotkneme existence městských obvodů v současné podobě a ještě se zeptám, jestli si kandidáti myslí, že je v Pardubicích pořádek a čisto a jestli se tu dobře pečuje o zeleň. Tak pánové, můžeme začít tématem parkování. Možná úplně na úvod taková otázka, takové vykopnutí. Mělo by krajské město zavést rezidentní parkování plošně na celém území, že by tomu člověk prostě neunikl a byli tak ochráněni všichni rezidenti v celém městě, pane primátore?
2: Já nevím, jestli by tak mělo být, já si myslím, že to je nevyhnutelné. Jo, je potřeba se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Ono to má, ten systém té regulace za to placené stání má přinést primárně ochranu rezidentů, protože samozřejmě to docílí toho, že se sníží počet některých aut, která tam v tom místě nemají co dělat, návštěvníci budou zvažovat, kde to auto nechají, ale samozřejmě to rozšíření plošné sebou nese celou řadu výzev pro město, nese celou řadu výzev v podobě získání dalších parkovacích míst, případně parkovacích domů nebo odstavných parkovišť, protože samozřejmě my ani ty návštěvníky nemůžeme nechat úplně ve štychu. Nemůžu se tvářit, že prostě mě zajímají jenom rodilí pardubáci, kteří tady žijí a ty lidi, kteří sem dojíždějí za prací, často tady poskytují služby a tak dále, nás nezajímají. Tak to není. Samozřejmě vím, že jsme na to trošku narazili, když se ta zóna začala poprvé rozšiřovat a snažíme se to připravit tak, aby vlastně i oni měli tu dopravu v klidu, to parkování nějakým způsobem dostupné v kombinaci právě třeba s MHD.
1: Ještě to doprobereme. Teď tedy Noví lidovci a nestraníci a Petr Netolický a jeho názor na to, jestli by se to mělo, ten systém parkování, natvrdo rozšířit do celého města.
3: No, my si myslíme, že základem je rozšíření funkčního systému rezidentního stání, který vlastně z těch přeplněných parkovišť vyžene dlouhodobě nepoužívaná auta, ale i vozidla lidí, kteří vlastně na těch sídlištích nebydlí a zabírají prostor místním. Tím si myslíme, že by se vrátili parkovací plochy těm, kteří tam skutečně bydlí a kterým vlastně ty parkovací místa patří.
1: Takže rozšířit to.
3: Myslíme si, že rozšířit, ale máme v tom vlastně jednu zásadní a vlastně nepřekročitelnou podmínku, že odmítáme vlastně z našich občanů dělat jako dojnou krávu. Řekněme, nechceme od lidí vybírat jako dodatečné peníze a chtěli bychom prosadit vlastně parkování zdarma pro první auto s platnou STK v domácnosti a to pro občany s trvalým bydlištěm v Pardubicích.
1: Otázka na Jana Nadrchala z Hnutí. Ano, můžete garantovat, že třeba k tomu dalšímu rozšiřování parkovacích zón na okrajích města dojde až po zprovoznění parkovacích domů v dané lokalitě, aby tedy i ten, kdo dojíždí třeba za prací, měl nějakou alternativu a nebyl vyhnán někam úplně na okraj města?
2: Takhle. Nevím, jestli můžu garantovat, že se to tak bude úplně celé části města nebo ve všech částech města, ale primárně, když se podíváme například na Pardubičky, okolí kolem nemocnice, tam má město Pardubice závazek vůči Pardubickému kraji, který právě souvisí s tím, že Pardubický kraj má vybudovat určité parkovací kapacity a proti tomu nás má vyzvat k tomu, abychom spoplatnili parkování.
4: No vezměme třeba Dubinu, jo?
2: Vezměme třeba spíš Duklu, ta bude možná lepší příkladem.
4: No protože tam stavíte vápenku, mně to je jasné. Tam to bude skutečně tak, že až bude vápenka v provozu, tak začne fungovat systém placeného stání na Dukle?
2: Ono to musí jít svým způsobem ruku v ruce, protože pokud postavíte parkovací dům, který z logiky věci je poměrně výraznou investicí, chcete, aby tam lidé parkovali, tak je k tomu musíte nějakým způsobem motivovat a myslím si, že právě tato regulace v podobě toho spoplatnění je tou motivací k tomu, abychom ty návštěvníky a ty dojíždějící za prací nahnali právě na vápenku.
4: Co ta Dubina, protože jako devítka jezdí párkrát za hodinu?
2: Jasně, tam se teď bude dělat nová zastávka na Hurkách, aby Hurka zatím, než se tam začne stavět, mohly sloužit jako záchytné parkoviště, což si myslím, že pro spoustu lidí může být zajímavé. Tam se vlastně se současným starostou i s některými kandidáty nebo respektive zastupiteli bavíme o tom, že by bylo vhodné tam navýšit parkovací kapacity, hledáme tam vhodné prostory. Jsou dohady o tom, jestli by to měly být malokapacitní parkovací domy nebo spíš nějaké plošiny na zkapacitnění v ulicích, anebo v nějaký větší parkovací dům, třeba tak, jako se připravuje v Polobinách u Kauflandu i ve spolupráci s nějakým soukromým investorem.
4: Pane Netolický, za Nové Lidovce, povězte nám, vy chcete tedy ochránit rezidenty, cestou je výstavba podle vás třeba lehkých nadzemních parkovacích stání přímo na stávajících zpevněných plochách, tak nám povězte nějaké příklady takových ploch, kde by se to dalo vybudovat.
3: No tak my si představujeme samozřejmě, aby se to vybudovalo zejména na větších sídlištích, jako jsou Polabiny nebo Dubina, ale současně jako reflektujeme, že velký nedostatek parkovacích stání je v centru města, takže myslíme si, že například takovýto parkoviště, který je naproti St. Patrikovi, a nebo například v minulosti připravovaný parkovací dům vlastně v oblasti automatických mlýnů, který z nějakých důvodů vlastně nakonec nedopadl, tak i to by bylo jako řešení. A současně jako si myslíme, že by občané neměli vlastně fakt platit za to, že jim umožníme parkovat u vlastního domu, jo? Protože například, proč chceme, já bych chtěl jenom zdůvodnit, proč chceme jako to první auto zadarmo, protože když si vezmeme například sídliště Závodu Míru, tak tam vlastně lidi mají sice zaplacenou parkovací kartu za 1200 Kč na rok, ale mnohdy prostě nezaparkují, jo? Takže já si myslím, že dokud nebudou ty parkovací kapacity tak dostatečné, aby měli prostě rezidenti možnost zaparkovat, tak by se minimálně to jedno auto zdarma mělo pro lidi prosadit.
4: Děkuju za odpovědi na téma parkování, především tedy v širším centru města až na sídlištích dokonce. To jsme probrali v dnešním předvolebním speciálu.
0: Komunální volby 2026.
4: Připomínám, že tu máme Jana Nadrchala z hnutí ANO a pak také Petra Netolického z koalice Noví lidovci a nestranici. Teď je téma číslo 2, které je před námi. Hodně se to probírá, hodně o tom lidé mezi sebou diskutují, každý má jiný názor. To téma je, jestli je tu na místě existence městských obvodů v současné podobě, jestli to považujete za správné nebo jste pro změnu. Pane primátore, vy říkáte obvody zachovat, ale upravit některé procesy a hranice. Třeba mluvíte o tom, že Hostovice nedávají smysl, že v Pardubicích se mluví o tom už několik let, že by se to nějak spojilo. Vy jste to říkal už v roce 2024. Cože se to neprosadilo?
2: Stále si na tom trvám, to, co jsem řekl, za mě platí. Hostovice jako přidružená obec k městu měli nějakou historickou dohodu o tom, že prostě zůstanou jedno volební období jako samostatný obvod, pak se měli stát součástí obvodu 4, nikdy k tomu nedošlo. Samozřejmě na papíře to nikde asi zřejmě není, ale opravdu já si nemyslím, že městské obvody by byly špatně. Když už je jednou máme, tak je využívejme. To, že možná historicky nemuseli vznikat, to je věc jiná. Na druhou stranu nebýt těch obvodů, tak spousta těch sídlišť panelákových by nebyla v tak dobrém stavu, jako jsou dnes. Ti starostové odvedli za mě velmi dobrou práci, čerpali z IPRM, čerpali dotační tituly, opravovali ty vnitrobloky, takže dneska Polabiny, Dubina, Dukla, Višňovka z velké části jsou opraveny právě díky tomu. Já neříkám, že by to neopravovalo i velké město, ale určitě by to nešlo takovým tempem, jako když si to ti lidé takhle rozdělili a čerpali jednotlivé finanční prostředky. Takže za mě obvody jsou svým způsobem dobře, určitě mají

0: se běžte podívat třeba na Benešovu třídu.
1: Dobře, odpověď je na Nadrchala z hnutí ANO. Možná, že na tohle může hned zareagovat Petr Netolický, protože vy obvody úplně také rušit nechcete, ale chcete pro nějaké zeštíhlení a trošku proměnu. Tak co ten argument Hradce?
2: No tak k tomu argumentu Hradce, samozřejmě Hradec je vlastně ještě mnohem rozsáhlejší než Pardubice svojí rozlohou, přesto tam teda ty obvody tam nemají, ale jako co se týká spokojenosti občanů s těmi místními podmínkami, tam jako nemohu říct, jestli jsou spokojení nebo ne, to je opravdu spíš otázka na ně.
1: Vy jste tady pro zeštíhlení těch obvodů, ne úplné zrušení.
2: Ano, my jsme spíš pro zeštíhlení a to zásadní, chtěli bychom prostě redukci byrokracie a víceméně jasné vymezení toho, kdo se o co stará, protože jako občané dneska vlastně neví, jestli mají jít se svým problémem na obvod, nebo zda mají jít na magistrát a ten magistrát má ještě vlastně několik různých budov, takže občané jsou trochu ve zmatku a náš plán jako stojí na takových třech pilířích. My bychom chtěli vlastně koncentrovat ty strategické agendy opravdu na magistrát a to zejména jako správu páteřních silnic, jo? Protože když se podíváme, kolega pan primátor tady říkal, že se podařili vlastně, řekněme, opravit vnitrobloky, že se podařilo v těch sídlištích jako nějaký úpravy hřiště a tak dál, ale myslím si, že ten stav těch hlavních silnic, které mají obvody ve správě, prostě není utěšený a ten magistrát vlastně, pokud si ten obvod neřekne, tak ten magistrát se vlastně o to nestará.
1: Takže vaší primární motivací není úspora, ale že to organizačně něco nefunguje prakticky?
2: No, my si myslíme, že ten byrokratický aparát, který na obvodech je, a některé ty funkce jsou opravdu dublované, tak je vlastně zbytečný. Jo. Takže například by se dalo hovořit o tom, jestli nezrušit i státní správu na těch obvodech a nechat tam jenom samosprávu, kdyby se dali uspořit nějaká úřednická místa. Samozřejmě chtělo by to, jako z pohledu těch komunikací si myslíme, že by se obvody měly starat vlastně o ty vedlejší ulice, měly by se starat o zeleň, a to bude v dalším tématu ta zeleň, ale měly by se taky řekněme starat o chodníky. Jo. A ještě bych chtěl doplnit, že určitě bychom chtěli, aby se prostě ukončila ta situace, kdy tam je několik neadekvátních politických odměn pro drahý politický funkce. Jo. My tam máme dneska starosty, máme tam vysoce placeného tajemníka na tom obvodě, máme tam dokonce místo starosty, který prakticky nevykonávají nic víc než běžný radní a pobírají 10 000 odměny, takže i tohle bychom chtěli.
1: A vy máte propočítáno, že by tam tady vznikla úspora, jo, tím převedením některých agent?
2: Máme představu o tom, že ta úspora by vznikla, co se týká počtu zaměstnanců.
1: Dobře, to jsou odpovědi Petra Netolického z Lidovců ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pojďme se podívat na téma číslo 3.
3: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a předvolební debatu dnes tedy se dvěma zástupci, tak jak je určil los pod dohledem notáře. Třetím tématem je čisto pořádek v Pardubicích, taky péče o zeleň. Možná taková otázka zase na vykopnutí. Začneme teď vámi, pane Netolický. Má město navýšit rozpočet služba města na úklid, nebo jde o špatnou organizaci práce, pokud tedy připustíme, že v téhle oblasti něco nefunguje?
2: No tak já jsem přesvědčen o tom, že služby města v některých případech opravdu ten úklid nezvládají. Jo? Že tady máme dost často akce, které jsou třeba večer na náměstí nebo na třídě míru a když se pak řekněme druhý den jdete podívat a to tady bývají o víkendech třeba i turisti, tak vidíme prostě neuklizené odpadkové koše, vidíme jak prostě poletuje vlastně po Prvčínském náměstí odpad a to úplně se teda za mě turistům nelíbí.
1: A takže... je to tedy otázka nedostatku peněz anebo toho, že to je špatně zorganizované podle vás rozdělení práce a tak?
2: No co se týká úklidu, tak si myslím, že to je jenom otázka organizace. Co se týká možností starat se o zeleň, tak je to rozhodně otázka peněz, protože vlastně služby města Pardubice v tuhle chvíli nejsou schopný obvodům zajistit dostatečné kapacity pro vlastně starání se o zeleň.
1: Vy jste teď součástí, to už mířím za Janem Nadrchalem, primátorem města, vlády v krajském městě, tak co říkáte na tuhle kritiku pana Netolického? Je pravda, že když je po nějaké velké akci, tak třeba ještě v neděli ten pořádek úplně není ideální, takže se uklízí pak v pondělí ve velkém?
0: Ta kritika je trošku zkreslená, protože zaprvé toto všechno nedělají služby města Pardubic,

0: Opět se můžeme tímhle tím trošku vrátit k městským oborům. Je to, řekl bych, z mého pohledu hodně o organizaci té práce na těch oborech. Je to taky o tom, jak si ten pořadatel té akce, pokud to není akce města, pokud to jsou akce, které jsou soukromé nebo je pořádá prostě někdo jiný, tak jak si zajistí tu pořadatelskou službu a ten úklid, oni většinou ho objednaný mají nějakým způsobem. Je pravda, že někdy se to dostává později, někdy za to dostanou i nějakou pokutu, někdy naopak obod vyšle svoji četu tak, aby to uklidila a podobně. Takže určitě to je spíš záležitost jako organizační a možná personální, ale rozhodně bych to neházel službám města Pardubic na hrb, protože tak to není.
1: Možná rozkrýte tedy posluchačům, kdo co má na starost po takovéhle velké akci, co se úklidu týče, jestli teda obvod nebo organizátor, anebo služby města.
0: Principiálně organizátor. Principiálně organizátor akce si musí zajistit úklid. Pokud si ho nezajistí, je za to nějakým způsobem sankcionalizován nebo vyzván k nápravě. Teprve pouze, když se to neděje, no tak pak samozřejmě nastoupuje obvod, který buď prostřednictvím své pracovní čety, anebo prostřednictvím služeb města Pardubic nechá potřičné místo uklidit.
1: Mm-hmm. Co takové ty evergreeny, jako nepořádek pod lavičkami na třídě míru, ty nedopalky, já vím, problém je v lidech, ti to dělají ten nepořádek, ale když tam člověk jako projde, tak si někdy říká fuj.
0: Já s váma naprosto souhlasím, je to těžký, je to těžké, je to za mě jako dvousečné, protože na jednu stranu, jak říkáte, přejdu tam a říkám si fuj, to přece není možný. Na druhou stranu pak, když tam vidím projíždět tu pracovní četu nebo nějaké uklidové vozidlo každý den a přesto to tam odpoledne vypadá tak, jak to tam vypadá, tak je to o tom, aby se asi každý nás trošku s prominutím chytil za rypák a zamyslel se sám nad sebou.
1: Říká Jan Nadrchal. Ještě otázka na Petra Netolického z Nových Lidovců. Vy tady říkáte, že údržba zeleně externími firmami není dobrá. Co konkrétně je dnes špatně? Máte nějaká čísla o reklamacích, kvalitě práce, nákladech? A proč věříte, že služby města to zvládnou líp?
2: No tak my máme jako zejména zpětnou vazbu od občanů, který prostě ten stav vidí a vidí, že na těch obvodech se vlastně o tu zeleň každý obvod stará jinak. Jo? My jsme přesvědčeni o tom, že by vlastně na magistrátu měl být metodický pracovník, který by vlastně obvodům nastavil nějaká měřítka, která by prostě určovala, jakým způsobem se o tu zeleň mají starat, protože vidíme dost často, že prostě dělají to externí firmy, nejsou ani z Pardubic a takové firmy prostě nemají společenskou odpovědnost, aby vykonávali tyhle ty veřejné práce odpovědně a tak, aby občané byli spokojeni. Je to jak v sekání, vidíme, že se prostě někdy neseká, i když máme přerostlou trávu, pak jsme letos v létě viděli sekačky vlastně na úplně uschlých loukách, kde není nic, kde je hlína, vlastně jenom víří prach, tak to natočilo několik občanů, dávalo to na internet, viděli to všichni. Myslím si, že kdyby to dělali služby města momentálně prostě tu kapacitu nemají a obvodu se nepřihlásí. A ještě je takový jeden point k tomu. Obvody, tyhle ty služby vlastně soutěží jako na cenu. A pokud si budeme říkat, že budeme soutěžit údržbu zeleně na cenu a budeme se řídit jenom cenou, tak ta zeleň bude vypadat tak, jak vypadá. Budeme mít uschlý stromy, máme uschlý stromy prostě na třídě míru, máme uschlý stromy v Sakařovce nebo v Judr Krpaty. Myslím si, že je to prostě škoda a zeleně je vlastně to, co ve městě potřebujeme pro to celkové klima a když se o to budeme starat, řekněme, lépe a vzali by si to na hrb ty služby, tak ač by to možná nakonec stálo víc, tak se ušetří na tom, že ty stromy musíme přesazovat.
1: Považuje Jan Nadrchal některé tyhle nápady za reálné pro příští volební období, třeba i za své pozice, pokud byste zůstali ve funkcích?
0: My jsme tuto situaci se zástupci služeb města Pardubic řešili opakovaně. Odpověď od nich je celkem jasná. Jsme schopni se postarat o celé město, ale potřebujeme na to čas a peníze, protože dneska na to nemají personálně, nejsou na to personálně zajištění ani materiálové zajištění. V okamžiku, kdy budou mít nějaký smluvní příslib toho, že vlastně budou se starat opravdu o celé město plošně, tak jsou schopní se na to během cca roku až dvou připravit a pak to provádět.
3: Komunální volby 2026.
1: Jdeme do finále. Na závěr stručná otázka. Budou tu volby, po nich začne vyjednávání o možných koalicích. Teď je ta koalice úplně nejtěsnější. Uvidíme, jak to dopadne. Třeba dva ti koaliční partneři, kteří jsou teď s vámi s hnutím ANO, tak se spojili. Tak uvidíme, jestli budou stačit dva subjekty na vládu. To samozřejmě nemůžeme říct, ale jen prosím o reakci. Nechcete prý vyloženě říkat, že se s někým odmítáte bavit o možné koalici, ale určitě existují podle vás subjekty, které nepreferujete. Proč?
0: Tak jestli můžu s dovolením začít, já bych řekl, že jsem připraven a ochoten se bavit s každým normálním rozumným subjektem. Jo, tam jako samozřejmě já bych byl rád, kdyby ta současná koalice mohla pokračovat, nebudu to zastírat, funguje nám to velmi dobře. Zároveň se nebráním spolupráci prakticky s kýmkoliv dalším, ale mám asi dvě výjimky, které jako nepreferuji.
1: Dobře. Nebudu se ptát teď, které ten, kdo pozoruje život v politice pardubické, tak asi ví. Pane Netolický, kdyby třeba hnutí ANO a současnému koaličnímu partneru chybělo do většiny pár hlasů, vy byste si dovedl představit koalici se současným vedením města jako třetí?
2: No, my jsme samozřejmě ochotní jednat s každým uskupením, které to myslí s naším městem dobře a které chce, aby se zase posunulo dál. A my bychom chtěli prostě, aby se vyřešil chaos v dopravě, aby se neopakovaly takové věci, jako bylo zavádění dopravních opatření vlastně tady v centru a na obvodě 1, kdy se nejednalo s občany, takže chtěli bychom prostě víc otevřené město, které bude jednat s občany. A chtěli bychom prostě, aby nepokračoval ten systém, kdy se nám tady vlastně orgány činné v trestním řízení starají o naše zastupitele, případně starosty nebo nějaké úředníky. Takže chtěli bychom konec korupce a v neposlední řadě si myslím, že bychom rádi, aby ta koalice, která vznikne, aby ty sliby, které voličům dala před volbami, aby je jako reálně splnila, protože v minulosti se prostě stalo a bylo to v tomto období, že tady byly uskupení, která slibovala, že nezdraží MHD, nezdraží vodu a jak vidíme, tak v tomto období k tomu došlo.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice jste poslouchali první ze série tří debat před volbami do zastupitelstva statutárního města Pardubic. Dnes tu besedovali Jan Nadrchal z hnutí ANO, děkuji za účast.
0: Děkuji za pozvání.
1: A pak taky Petr Netolický za koalici Noví lidovci a Nestranici. Díky i vám.
0: Díky moc za pozvání.
1: Připomínám, že Leoš Janda z hnutí SPD s podporou Trikolory svobodných a nezávislých se z dnešní besedy omluvil. Naslyšenou zítra. Druhá debata s dalšími třemi lídry nás čeká právě zítra ve stejném čase. Se loučí Zdeněk Novák.
3: Komunální volby 2026.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Začala výluka na trati z Chrasti do Žďárce u Skutče. Opravy silnice mění provoz autobusové zastávky Rábik u Nitická hora na Pardubicku. Vládní kabinet dnes schválil novou státní kulturní politiku. A zítra bude na východě Čech zase slunečno a teplo. Jasno nebo skoro jasno, denní maxima až 22 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné pozdní odpoledne. Komplikace čekají cestující na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče.
2: Nahradí je autobusové spoje, a to celkem 3 linky. Přímý autobus zastavuje jen v Horce, Holetíně a Hlinsku a budou na něj čekat přípojné vlaky. Další dva budou obsluhovat všechny zastávky. Výluka potrvá do 16. října. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Ode dneška se kvůli rekonstrukci zastávky a opravě silnice mění provoz autobusové zastávky Rábiku Nitická hora na Pardubicku. Ve směru do centra obce je zastávka přesunutá asi o 70 metrů proti směru jízdy. Ve směru do Dříče je zavřená bez náhrady. Cestující můžou využít nejbližší zastávku Němčice Chaloupky. Omezení potrvá do odvolání. Sanitní vozy a technická vozidla nemocnice Následné Véče v Moravské Třebové budou mít nová stání. Vznikají v areálu za budovou ředitelství zdravotnického zařízení. Nové garáže umožní lepší zázemí nejenom pro parkování, ale i údržbu aut.
3: Nemocnice Následné péče dokončuje výstavbu nových garáží pro 7 sanitek a 3 technická vozidla. Stavba za 5 milionů korun by měla být hotová do konce tohoto měsíce. Podle ředitele zařízení Pavla Havíře auta zatím parkují v areálu bývalé nemocnice, v posledním objektu, který využívají na základě smlouvy s jeho současným majitelem. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
4: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
0: Předchozí státní kulturní politiku ministr Klempíř označil za neufinancovatelnou. Do Moldavy v Krušných horách se přihlašují další noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Před 4 lety se z tohoto důvodu muselo hlasování v Moldavě opakovat.
1: Počasí.
0: Před námi je jasná noc, postupně i s mlhami, tedy jasno nebo skoro jasno, místy nízká oblačnost, noční teploty 9 až 6 stupňů, v údolích místy kolem 2 stupňů a taky čekáme přízemní mrazíky. Zítřek zase slunečný a odpoledne teplý. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy budou vyskytovat mlhy, teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr zítra slabý proměnlivý, rozptylové podmínky během dne dobré, tlak slabý až mírně klesne, aby o zítra dvojka pozor, to bude střední zátěž.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 18. přesně a velmi rušno na silnicích. První, jak už víte, vážná nehoda motorkáře se stala na Orlicko-Ústecku silnice 1/43 na příjezdu do obce Albrechtice. Tam se stále jsou všechny složky, je to tam nebezpečné. Podobná nehoda, tentokrát motorkář a dodávka, hlášená z Chrudimska. Je to na výjezdu z Hlinska, tam tedy taky všechny složky. A ještě nehoda dvou osobních aut u Bíště na Pardubicku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553 na cestách s Petrem Voldánem.
5: Je pondělí po 18. hodině, máte naladěn Český rozhlas a posloucháte pořad Na cestách a my dnes budeme cestovat převážně do Afriky, i když budeme začínat úplně jinde. Mým hostem je Zuzana Beranová, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A kdybych ji měl stručně charakterizovat, nevím, co si vybere víc, tak řeknu průvodkyně, spisovatelka, v nedávných časech také diplomatka, co vám je nejbližší?
6: Možná v tuto chvíli asi cestovatelka, protože pracovala jsem jako diplomatka, nicméně zvědavost je ve mně pořád a právě ta zvědavost mě nejlépe definuje, takže bych řekla ano, jsem zvědavá cestovatelka.
5: Vyndávám první předmět z mého kufříku od Lidské hory. Ještě máte běžky, na kterých jste pobíhala po Orlických horách prý také?
6: Ano, mám běžky, lyže, nohy, kolo a neustále už asi 30 let prozkoumávám Orlické hory, které jsou mojí srdeční záležitostí.
5: Ale já jsem říkal, že se vydáme i do Afriky a nejenom do Afriky, tak zůstaňte s námi v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou.

0: Dozněla první písnička, Zuzana Beranová, diplomatka, cestovatelka, ale také autorka řady knih. Možná by se čertila, že bych řekl spisovatelka, já to mám také tak, ale autorka řady knih. No a když třeba řeknu, kam až se dostanem, když vyslovím Lvice Elza, tak zbystří spousta posluchačů, budeme doma, ale pojďme do těch Orlických hor. Jak jste se ocitla v Orlickém záhoří?
1: Já na sebe musím prozradit, že všechny moje počiny byly vedeny hlubokou láskou k přírodě. A v době, kdy člověk je mladý a rebeluje a hledá si prostě nějaké to svoje rebelující téma, tak já jsem si našla ekologii a přijela jsem do Orlických hor s myšlenkou vybudovat tam ekologickou vesničku. Základem té vesničky měla být teda ekologická farma a kolem toho třeba nějaké jakoby vzdělávací středisko. A nakonec se z toho povedla hlavně ta farma. Já jsem se spojila s pěticí studentů Vysoké školy zemědělské a opustili jsme všechno, co jsme měli, opustili jsme svoje krásné, pohodlné životy ve velkých městech a odjeli jsme do Orlického záhoří privatizovat státní statek.
0: To už jste byla tou novinářkou, která měla na starosti Rychnovsko?
1: Já bych řekla, že vrátím se k tomu spisovatelství. Já jsem chtěla být spisovatelka a v té době se spisovatelství nedalo vystudovat, takže mě z toho nejbližší vlastně přišlo vystudovat novinařinu a působila jsem v zahraniční redakci Mladé fronty dnes jako editorka. Nicméně do toho přišel ten šílený nápad s ekologickou farmou v Orlických horách a já jsem prostě opustila všechno, co jsem měla a přestěhovala jsem se do Orlického záhoří a načas jsem novinařinu opustila. Jenže potom po několika letech, když se prostě farma zavedla, když jsem nemusela vstávat ve 4 hodiny ráno a chodit dojít do Kravína, tak jsem začala mít taky nutkání vrátit se k novinařině. A tehdejší šéfredaktor Mladé fronty, pan Šabata, byl z nedalekého Liberka a měl tady pro tyto moje sklony jakoby pochopení, protože jsem za ním přišla s naprosto takovým jako ambiciozním požadavkem. Řekla jsem mu, chci pracovat pro Mladou frontu a chci bydlet v Orlickém záhoří. A nakonec jsme našli takový jako dobrý modus operandi, kdy vlastně já jsem z Orlického záhoří začala pracovat pro regionální redakci v Hradci Králové a začala jsem se starat vlastně o 3 okresy, o Orlicko, Ústecko, Rychnovsko a Náchodsko.
0: Jenomže, vy jste rodačka z Opavy, jako děvče jste chodila kolem domu, který byl spojen s postavou, kterou jsem tady naznačil. Jsme blízko Lvice Elzy, jsme u Joy Adamsnové. No a pak jste se najednou ocitla, protože jste vystudovaná i akademii diplomatickou, tak jste se najednou ocitla v Africe. Dokonce jste tam 14 let prožila. Bydlela jste v různých místech, ale mě zaujala jiná věc. Vy, abyste se do té Afriky dostala, vy jste prý poslala 85 žádostí na různé instituce. Já chci do Afriky.
1: Je to tak. Já jsem chodila kolem rodného domu Joy Adamsonové při cestě do základní školy. A tak jsem jako si říkala, tahle ta ženská z Opavy, z naší malé, milé Opavy to dotáhla až prostě do Afriky, stala se z ní úspěšná spisovatelka a říkala jsem si, já chci být jako ona. Já chci jít do Afriky a chci být spisovatelka. Nemusím být úspěšná, ale chci být spisovatelka. A toto dětské přání se hluboce prostě uvnitř mě uložilo a vyplavalo až o mnoho let později, kdy jsem se jednoho dne ráno zbudila a řekla jsem si tak a začnu realizovat svůj sen. A napsala jsem těch 85 žádostí, které byly jedna po druhé zamítnuty a jako potom nejsnadnější cesta se mi jevila přihlásit se do diplomatické akademie a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Afriky.
0: To se mi líbí, že vy říkáte, nejsnadnější cesta se mi jevila stát se diplomatkou. Mně to tak snadná cesta nepřipadá, nevím, jak posluchačům pořadu na cestách. To je to samé, jako dostala jsem šílený nápad udělat ekologickou farmu. Vy jste dost urputná a taková neortodoxní ve svém počínání. I proto jste možná mohla tak dlouho být v Africe.
1: V Africe mě teda, když jsem přijela konečně do Keni, podařilo se mi přes diplomatickou akademii a přes Ministerstvo zahraničních věcí se dostat do Keni, což bylo první země mého takzvaně dlouhodobého vyslání. A jakmile jsem se tam etablovala, tak mě začali říkat Joyka dvojka, protože já jsem začala důsledně jít po stopách Joy Adamsonové a musím říct, že jsem asi zdědila, nebo že jsem se na ní napojila skrz Joynu sveřepost a urputnost. Ale tahle ta sveřepost a urputnost vám umožňuje nejenom přežít v africkém prostředí, ale taky prostě po sobě něco zanechat nebo prostě tam odvést kus práce.
0: Komu se to poštěstí, že potká 150 slonů na jednou anebo 200 žiraf? Jaký je to pocit?
1: V afrických národních parcích je to pocit naprosté pokory, že vlastně příroda si diktuje podmínky a že my prostě jako lidi se musíme přizpůsobit a jenom vlastně vplout do toho rytmu přírody a nechat přírodu, ať si sama plyne svým vlastním rytmem a tempem.
0: Pomohlo vám v té Africe něco z té ekologické farmy?
1: Pomohlo mě taková ta sveřepost a pomohlo mě vlastně vnitřní integrita. Protože na té ekologické farmě, když jsme privatizovali statek v Orlických horách, tak jsme vlastně dostali do ruky rozpadající se státní statek s protékajícími jímkami, prostě úplně zdevastovaný. A my jako pětice mladých lidí bez finančního zázemí jsme se pokoušeli až sadomasochisticky ten statek jakoby přivést jako k životu a udržet. A potřebovali jsme k tomu vnitřní integritu. A tahle ta integrita se mě později v Africe hodila.
0: Říká Zuzana Beranová dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, který právě posloucháte. No my budeme té Africe nahlížet hodně pod kůži, protože když tam někdo 14 let prožije, když je schopen s rodinou bydlet třeba v té Keni, může bydlet v Namíbii s rodinou. Jedno z vašich dětí, jedna dcerka se dokonce v Africe narodila. Jaké to je rodit v Africe a oproti tomu rodit v Česku? Jsme na cestách, tak pojďme do porodnice v Africe.
1: Tak já bych nejdřív začala porodnici v Motole, kde jsem rodila svoji první dceru. A protože já jsem Husákovo dítě, tak v té
0: Přeneseno, neberte to tak, posluchači, doslova.
1: Nebo takhle patřím do generace takzvaných Husákových dětí, což znamená přelidněná generace a ta přelidněnost se se mnou táhla vlastně celý život. Takže jsem se ocitla v přelidněné porodnici, kde jsem teda rodila takzvaně opět přeneseně Husákovo vnouče nebo Husákovu vnučku. Bylo nás na porodním sále asi 16 rodiček, byla tam prostě jenom jeden lékař a ten se najednou o půlnoci rozhodl, že opustí rodičky a půjde rodit gorily mládě do pražské zoo, protože mu to připadalo zajímavější, než se věnovat lidským rodičkám.
0: Počkejte, ale proto jste mohla mít pochopení, vy milovník Afriky,
1: Ne. Asi po 8 hodinách porodních bolestí jako můj stav rozhodně jako by se nedal popsat jako pochopení. Nicméně jsem jako by tu dcerku odrodila a když pak přišel porod číslo 2 v Zimbabwe, tak to byly normálně lázně. V Zimbabwe jsem rodila v době, kdy Zimbabwe stihla prostě naprostý kolaps infrastruktury, zdravotnictví, cholera, nebetyčná inflace. A mě rodila polská doktorka, která si pro tyto účely pronajala jednu místnost v skolabované zimbabské nemocnici a tam prováděla soukromé porody a byla to paráda prostě. Takže moje dcerka Kačka se narodila v Zimbabwe a já jsem za tuto zkušenost strašně vděčná.
0: No takhle to vypadá jako ráj Afrika, takže pojďme to trošku dostat na zem. Jak uvažují Afričané? Někde jste řekla, že logiku si můžu rovnou škrtnout. Já jsem si ji ve scénáři škrtnul.
1: Škrtněte si i to, že Afričani uvažují. Protože jakoby logika tam neexistuje. A čím déle jste v Africe, čím více máte otázek, tím méně máte odpovědi. Prostě to uvažování se tam řídí něčím úplně jiným. Jsou to impulzy, jsou to emoce a jsou

0: že přemýšlí o tom, že se k vám jakoby nějak dostane a jestli k vám dorazí prostě za hodinu, za den nebo za týden, tak to je prostě v jeho mysli. A pak jsem tam ještě vlastně byla trošku alergická na to, kdy jsem se ptala, a kdy přijdeš? A on říká anytime from now, kdykoliv od teď. A to mohlo být za den, za týden, za hodinu. Takže tohle to je jejich pojetí času, ale kdybychom měli víc prostoru, tak bychom si mohli popovídat, z čeho to vlastně pramení.
1: Třeba se k tomu ještě dostaneme. Já jsem rád, že Zuzana Beranová přišla na naše natáčení pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Včas. Měla ty hodinky. No a já tady mám další předmět. Na hodinky jsem se díval. Mám tady knihu, pod kterou je podepsaná Setkání se smrtí, aby to nebyla ta Afrika taková idylka, ale o tom až po další písničce.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Dozněla další písnička, jsme na cestách se Zuzanou Beranovou, cestujeme teď zrovna po Africe, ale já ji vezmu ještě někam jinam, abychom nebyli monotematičtí. A to setkání se smrtí, nebezpečí v Africe. Vy jste zažila dost nebezpečných momentů. Nebudeme strašit, abychom, nebo nechceme strašit, abychom neodradili naše posluchače od případné cesty do Afriky. Víme, že jsou tam zajímavá místa, která je dobré vidět a je dobré tam jet, ale...
2: Já klidně v tomhleto můžu být otevřená, nebudeme si teda Afriku lakovat na růžovo, ale když už jsme začali v té Keni, tak právě v Keni jsem byla brutálně přepadená. Bylo to v poledne na

0: náměstí v Nairobi, kde by člověk absolutně nečekal, že k něčemu takovému dojde. Přišla jsem o řadu předních zubů, prostě měla jsem potrhanou tvář. A když se mi tohle to stalo, tak to okolí prostě mě okamžitě říkalo, tak a teď se odstěhuješ a nikam, nikdy už se do Afriky nevrátíš. A já říkám, ne, naopak, já tady zůstanu, vyléčím se a budu se pravidelně do Afriky vracet, protože mně to připadá jako prostě daň z přidané hodnoty. Čím žijete vlastně v krásnějším a motivujícím prostředí, tím větší daň musíte zaplatit za to, že v tomto prostředí můžete pobývat.
1: Jak se vám to stalo, že došlo k tomu přepadení? Kvůli čemu to bylo?
0: Já jsem tehdy pracovala na ambasádě v Keni a měla jsem na starosti i kulturní agendu a noc předtím jsme uváděli hru Václava Havla ve svahilštině a další den k tomu měl být obsáhlý materiál v místním deníku a já jsem si šla koupit noviny. Ale protože prostě jsem je nemohla sehnat v okolí bydliště, tak jsem se vypravila na náměstí v Nairobi. Jsem měla malinkou peněženku, kde bylo asi na naše třeba 50 korun a šla jsem prostě k tomu Kamelotovi, ale na tom náměstí číhali, ono se jim říká jako Chokoro Boys nebo Parking Boys, což byli chlapci, kteří v noci vždycky hlídali auta za poplatek anebo loupili. A oni vlastně tu noc předtím nic nenaloupili, takže tam byli polhaní na tom nairobském náměstí a čekali na svou oběť a já jsem jim přišla do rány.
1: Takže oni vůbec nevěděli, jestli máte peníze.
0: Ne, protože v Africe život nemá žádnou cenu. V Evropě vám řeknou, když vás někdo chce připadnout peníze nebo život, když mu dáte peníze, tak prostě vás ten člověk nechá být. V Africe vás nejdřív zabijou a pak začnou ohledávat, co máte u sebe, protože hodnota života v Africe je nulová.
1: Pojďme k tomu, s čím jste hodně spojená, na co určitě zastříhali ušima posluchači pořadu Na cestách, když jsem řekl, že Zuzana Beranová je ze stejného města jako Joy Adamsová, že se vydává po jejich stop. Můžeme říci, já můžu vyndat ještě další knížku, to je právě ona, Příběh lvice Elzy. Ona byla v té Keni asi hodně populární, protože po její smrti prezident údajně prohlásil, že vykonala pro zemi víc než kterýkoliv její obyvatel. Takže se ani nedivím, že když to byl jakýsi váš impuls pro cestu do Afriky, že jste o ní tam chtěla také lecos vědět.
0: Protože ona byla mým, jak říkáte správně, motivací, úplně tou prvotní motivací, která mě motivovala k cestám do Afriky a která pak vlastně nasměrovala můj celý další život, tak jakmile jsem přistál na keňské půdě, tak jsem řekla tak a tahle té ženské se teď musím odvděčit. A udělám to tak, že budu cestovat po místech, kde ona pobývala, sezbírám o ní všechno a budu o ní prostě pořádat osvětové akce a výstavy. Takže moje putování po Keni právě se odehrávalo po stopách Joy Adamsonové.
1: No, vy jste nejenom pořádala výstavy o ní, ale jste i za dokumentem České televize, který pravděpodobně řada posluchačů pořadu Na cestách i viděla. Jaká podle vás ona byla? Vy jste ji poznala vlastně z těch různých pátrání, z toho, co jste o ní zjistila, z rozhovorů s lidmi, kteří ji znají nebo znali tehdy, i s příbuznými jejími. Jaká podle vás byla?
0: Ona měla dvě roviny. První rovina byla nesnesitelná hysterická ženská. A to pocházelo z jejího dětství, kdy ona opravdu neměla jakoby harmonické rodinné zázemí a neměla se vlastně kde naučit jakoby tu střícnost a vlídnost. To je jedna stránka její osobnosti. Druhá stránka ale je nesmírně talentovaná, sveřepá žena, orientovaná na výsledek a to jí vlastně pomohlo dosáhnout v Keni velkých úspěchů.
1: Jaká byla podle těch místních, podle domorodců ona?
0: S domorodci to měla špatný, protože ona je považovala za takové druhořadé občany, naučila se takovou jednoduchou svahilštinu, které říkáme prostě setla, podle anglického jakoby settlers, a ona vlastně využívala jenom příkazy, přidej, přines, podej, odnes a takhle a chovala se k ním povýšeně a přezíravě a můžu i říct, že je dokonce i buzerovala, což vlastně vyústilo i v její smrt.
1: K tomu se také dostaneme. Já jenom tak, jak ji charakterizujete, ještě by mě zajímalo. Můžeme o ní říct spisovatelka, můžeme říct malířka, ochránkyně zvířat, zakladatelka národních parků. Která tahle ta poloha je vám nejbližší a připadá vám nejzajímavější?
0: Mně připadají nejzajímavější všechny. Cestovatelé nebo vaši posluchači rádi jezdí do národních parků v Keni. Joy se osobně podílela na založení 6 národních parků v Keni. No kdo si to dneska může dát do životopisu? Založila jsem 6 národních parků v Keni. Takže tohle to mně připadá jako nejsměrodatnější pro současnost, ale nesmíme pomíjet i její malířské úspěchy. V Národním muzeu v Nairobi je uložena sbírka 800 portrétů příslušníků afrických kmenů, které namalovala Joy Adamsonová a malovala je v době, kdy neexistovala barevná fotografie. A ona nám vlastně zanechala obrovské etnografické dědictví, protože řada těch kmenů, které ona tehdy malovala, dnes již zanikla.
1: Když to říkáte, mě právě zaujala ta malířská poloha, protože já mám teď v té knize Setkání se smrtí od vás jednu ilustrační fotografii a na ní je ukázka botanické kresby Joy Adamsonové. Je to jak do herbáře, nádherná barevná záležitost. To je věc, kterou jsem si popravdě řečeno se ženou spojenou s příběhem Lvice Elzy já dlouho vůbec nespojoval.
0: Je to překvapivé u Joy Adamsonové, ale právě proto je ona i ceněná, protože Joy byla nadaná malířka, malovat se naučila od své matky a posléze svůj malířský talent nadále rozvíjela. Nicméně ta botanická kresba je specifická disciplína a Joy postupně prostě dosáhla toho, že její botanické kresby splňovaly nejpřísnější vědecká kritéria a současně se staly i svébytnými uměleckými díly. Joy jako umělkyně i vnitřní pochopila sílu afrického světa a dovedla ji uplatnit v sitosti barev.

0: Dozněla další písnička, už nám čas hrozně letí, nejsme jako v Africe, nemůžeme říct, no od teď si to poslechnete, kdy budete chtít a kdykoliv si nás zapnete, tak tam budeme se Zuzanou Beranovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tak pojďme na to, jaké to je, nebo jak se dostane žena v Africe k člověku, o kterém se soudí, že zavraždil Joy Adamsonovou.
1: Já jsem vraha odsouzeného za smrt Joy Adamsonové potkala dvakrát. Poprvé zhruba před 20 lety, právě když jsem byla v Keni, tak jsem jej navštívila v převleku za fotografku. Doprovázela jsem novináře keňského deníku Nation, který s ním šel dělat rozhovor a já jsem tam byla jako fotografický doprovod a tehdy mě připadalo, že ten člověk skutečně Joy mohl zabít, protože během toho rozhovoru byl výbušný, byl agresivní, dokonce nás ani nechtěl nechat odejít a mě tehdy připomínal takového černého Levharta. Prostě člověka, který z nenadání nečekaně zaútočí a je to smrtelný útok. Po druhé jsem ho potkala vlastně před 2 lety při natáčení dokumentu České televize. Tehdy už byl na svobodě, podařilo se mu vlastně dosáhnout nějakého předčasného propuštění a koho jsme teda potkali, už to nebyl agresivní černý Levhart, ale byl to zhroucený stařeček s oteklými poškozenými klouby, roztřesený a já jsem měla vůči němu jako rozporuplné pocity. Za prvé jsem byla strašně naštvaná za to, že Joy Adamsonovou zavraždil a zavraždil ji naprosto brutálním způsobem, kdy ji zasadil 17 hlubokých ran takovým dlouhým nožem somálským, kterému se říká simi. A na druhou stranu vlastně jsem viděla zhrouceného stařečka, který už ani nemůže vykonávat jako svoji práci truhláře, protože má naprosto zničené prsty a klouby, takže se ve mně pral tahle ten stek a soucit vůči tomu člověku.
0: Vy jste mě dostala do úzkých, protože to všechno to povídání nebo to cestování Afrikou s Joy Adamsonovou by vydalo na samostatný náš pořad Na cestách, tak já vám dám teď návrh. Necháme si další povídání, ještě trošku to dokončíme na samostatný pořad, který si u vás zamlouvám, jestli přijmete pozvání někdy v budoucnu a budeme cestovat dál, protože mně to přijde škoda nedostat to tam úplně všechno. Třeba to, co jste teď říkala, je úplně fantastické. Myslíte si, že i současná Afrika zná Joy Adamsonovou?
1: Myslím si, že na Joy Adamsonovou už se pomaličku zapomíná, nicméně Kenya si ji stále váží. V Národním parku Hell's Gate pořád jsou plakety připomínající Joy, jsou názvy, prostě brán připomínající Joy, stejně tak v rezervaci Shabal, kde byla zavražděna, tak jsou prostě runway pojmenovaná po Joy. A takhle, takže Afrika si ji stále připomíná. V Nairobském národním muzeu jsou vystaveny její nádherné botanické kresby i portréty příslušníků keňských kmenů, ale celkově jako už Joy upadá do zapomnění.
0: Tak my si ji spolu určitě v budoucnu ještě připomeneme. Odpíchli jsme se od Elvice Elzy, což je spojovák pro většinu našich posluchačů pořadu Na cestách právě k téhleté osobnosti, jak jste řekla, i rozporuplné. Ale teď se Zuzany Beranové zeptám, já tady mám toho lvíčka, tu figurku, mohl jsem přinést další figurky. Když budu říkat názvy některých těch zvířat, tak Elzu už jsem řekl, Pipa anebo Penny, tak vy k tomu dokážete přiřadit, kterých zvířat se to týká?
1: Joy měla ambici po úspěchu s lvicí Elzou udělat výzkum všech 3 afrických koček. Takže po lvici Elza přišla gepardice Pipa, zatímco lvice Elzu Joy považovala za svoji dceru, tak k Pipě už měla takový jako méně emotivní vztah a popisovala ji jako sestru a poslední v řadě přišla levhartice Penny.
0: Které zvíře africké je vám nejsympatičtější osobně?
1: Mně je nejsympatičtější levhart. Miluju levharta právě pro jeho, v angličtině se tomu říká, že je elusive, že je takový tajemný, nevypočítatelný, že prostě zahlédnout levharta v Africe je velice vzácné. A když už ho zahlédnete, tak je to životní zážitek.
0: No a pojďme se podívat trošku dál. Pojďme se podívat, vy jste se vrátila před pár dny z Alžírska. Jak byste charakterizovala v pár větách Alžírsko? Třeba ve spojení nebo v kontrastu k té Keni?
1: Tak Alžírsko, když to bereme z cestovatelského pohledu, tak zatím neturistická země. Do Alžírska se jezdí hlavně za římskými památkami na severu a pak do pouště a mezi tím je nulová turistická infrastruktura. A já, protože mám sklon k takovým sadomasochistickým akcím, tak jsem tam vlastně přijela v červenci se svojí dcerkou, pronajali jsme si auto a sami dvě blondinky jsme se pustili autem směr tuniská hranice a při té své poslední návštěvě srpnu jsem si pronajala auto a vypravila jsem se směr marocká hranice.
0: No Maroko. K Maroku asi by se mohla vázat další rekvizita, i když zakryju od které firmy, ale vy vidíte, jaký to je čaj, proč zrovna tenhle ten čaj?
1: Mátový čaj, oni ten mátový čaj, to je úplná lahoda. Oni ho strašně dlouho vaří a dostanete nakonec takový malinký koflíček toho čaje, ale když ho vypijete, tak vás to prostě vystřelí do vesmíru.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová. Trošku jsme se dostali už malinko i k nápojům a k jídlu, ale to si necháme do posledního našeho povídání a vstupu. Když vás teď přenesu do Asie, kam také jezdíte, bránila jste se trošku, že ne tak často, ale když řeknu, čím je charakteristická pro vás Kambodža?
1: Kambodža je pro mě charakteristická tím, že je to nábožná země. Člověk navštěvuje staré chrámy, navštěvuje chrámy schované v pralese, takže návštěva Kambodži pro mě rovná se duchovní zážitek.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Zuzana Beranová, se kterou jsme se vydali z Afriky někam jinam a my půjdeme po písničce do finále a já vám zrovna dopředu řeknu, že se budu ptát na jednu ještě destinaci, která není tak známá vám jako turistům, možná řadě turistů. Ta země začíná na G, tak zkuste sami přemýšlet třeba u kávy. No a dostaneme se i k těm potravinám, uvidíme. Budeme možná i zkoumat vůně Afriky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dozněla další písnička, bohužel to bude asi už jedna z posledních v našem rozhovoru s dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, kterým je Zuzana Beranová. Tak já jsem toho napověděl moc, takže odhalme tu zemi, která vám učarovala a která začíná na G.
2: Tak je to Gabon, je to západoafrická země, bývalá francouzská kolonie a je to zatím neobjevený turistický ráj pro ty posluchače, kteří hledají neobjevenou syrovou Afriku, tak je Gabon tou správnou zemí. Gabon nabízí nekonečné národní parky, laguny, pralesy, nabízí nížinné gorily, nabízí velmi bohatou místní kulturu, žijí tam pygmejové, takže je to země, která má strašně moc co nabídnout. A přitom je to absolutně neturistická země, protože Gabon je ropná velmoc a oni vlastně tu turistiku nepotřebují. Takže vlastně turisté se jim tam musí jakoby sami vnutit, aby něco poznali.
1: A má tam turista tedy možnost existovat? Má tam to zázemí, které vyžadujeme? Když říkáte, že je to ropná velmoc, tak asi vybavenost tam bude solidní?
2: Cesty jsou tam celkem dobré, jak kde, když už prostě se člověk dostane mimo ty hlavní tahy, tak už to zase není tak dobré, ale jakoby člověk tam musí jet a musí být vlastně pod křídly místní cestovky, která mu to všechno zařídí a zprocesuje, protože ta logistika je tam náročná. Člověk musí přestupovat z lodí, kterým se říká pirogy, na auta, z aut zase prostě na nějaké trajekty, takže ta logistika je velmi náročná a potřebujete to mít od někoho zorganizované a pak tam není ani to, co bychom nazvali nějaká jako pohostinnost nebo nějaká otevřenost vůči turistům. Oni se prostě na ty turisty dívají jako na návštěvníky a zatím nevidí ten ekonomický potenciál, který přinášejí.
1: Čím vším jste cestovala už? Na čem všem jste jezdila?
2: No, tak já jsem jezdila, samozřejmě začneme autem, ale jezdila jsem i na velbloudu, na oslu, na koni, jezdila jsem ve vydlabané lodi, jezdila jsem prostě v tradiční plachetnici, jako vyzkoušela jsem všechny možné dopravní prostředky, abych se v Africe někam dostala.
1: A co takhle vrtulník? Letěla jste vrtulníkem?
2: Ano, vrtulníkem jsem samozřejmě taky letěla.
1: A jak velikým?
2: Velikým, pilotovaným vrtulníkem, ale vy mě určitě navádíte teď.
1: Já vás navádím na využívání vrtulníků v Africe, protože vy se tak trošku podílíte i na tom, aby Afričané mohli ten svůj kontinent jednak objevovat a jednak také se o něj starat i z té výšky, takže k čemu slouží ty vrtulníky v Africe?
2: Já bych to trošku poopravila, jedná se o bezpilotní vrtulník, to znamená, že to je obrovský dron. Je to teda vynález majitele české firmy, pro kterou pracuji, a je to stroj, který má mnohostranné využití, má dlouhý dolet a vynese vlastně do výšky až 70 kilo prostě užitkové hmotnosti. Takže 70 kilo rovná se třeba 50-litrová nádrž pesticidu. A mým projektem, který je nyní nejblíže mému srdci, tak je zapojení této bezpilotní helikoptery do boje proti pouštním kobylkám. Ty pouštní kobylky sužují vlastně celý africký kontinent a nejenom ten, vlastně začíná to někde v Saúdské Arábii a končí to v Tanzánii. Takže dá se říct, že česká technologie, český vynález pomáhá v Africe bojovat proti hladomoru.
1: Tak to jsem ani netušil, že se s dnešním hostem Zuzanou Beranovou dostaneme od lvice Elzy až k bezpilotním helikoptérám nad africký kontinent. Poslední kniha, kterou vyndám z mého kufříku, tak se jmenuje Všechny vůně Afriky. Ono to nebude možná úplně přesně tak o té knize, ale čím voní Afrika?
2: Ten název té knížky jsem dala kvůli mému hlavnímu pocitu. Člověk, když přistane vždycky, když přistanu v nějaké africké zemi, tak vystoupím z letadla a zhluboka se nadechnu. A teď ten první vlastně nádech, ta první vůně, jakoby předurčuje celkovou charakteristiku té země. To znamená, že třeba v Africe, v Keni, vané, jako cítíte v tom prvním nádechu takový jemný prach a takovou vůni ze savany. V Nigérii je to taková silná, kořeněná prostě vůně, trošku jakoby obohacená vlhkostí, prostě každá ta země.
1: A Gabon voní naftou?
2: Ne, Gabon voní vlhkostí a komplikacemi.
1: To je přenesená vůně.
2: Přenesená samozřejmě.
1: A jinak jako žena máte ráda jakou vůni?
2: Mám ráda svěží vůni africké savany, když ráno. Miluju tenhle ten pocit. Ráno brzo stanete, ještě za rozbřesku. Načerpáte plnou nádrž benzínu do svého terénního auta a ještě před svítáním vyrazíte na cesty. Země prostě voní vlhkostí a před váma jsou nekonečné africké pláně a příslib toho dne. Příslib dobrodružství a dalších zážitků, takže toto miluji nejvíce.
1: No já jsem teď tak trochu přimhouřil oči a představoval jsem si to a můžu říct, že by to byla zajímavá představa. Takže možná to máte i vy, posluchači pořadu Na cestách. Já myslím, že jste si dnes té fantazie užili docela se Zuzanou Beranovou dost. Ale já do toho teď takzvaně brutálně řečeno hodím vidle do těch vůní. A co se potom stane, když Zuzana Beranová přijede domů a ucítí vůni okurkového nálevu, anebo smaženého sýra, anebo vůni svíčkové?
2: Tohle to jsou takové jistotky. Smažený sýr miluju. A kdykoliv v Africe ho nedostanete, jako to je nějaká česká jako specialitka. Ale vracíte se k jistotám, vracíte se vlastně k osvědčeným chutím, které vám ale pak dávají motivaci prozkoumávat další africké potraviny, protože víte, že se k těm původním chutím vždycky můžete vrátit, takže člověk dostane jakoby takový impuls ochutnávat prostě africké kobylky smažené nebo prostě mopané červy nebo prostě nejrůznější a nejabsurdnější pochutiny.
1: My už jsme naznačili vaše oblíbená česká jídla, po kterých takzvaně jdete, když se vrátíte z cest exotických. Oblíbené africké jídlo?
2: Já mám třeba ráda v Zimbabwe se dělá takový jakoby vařená kopita v arašidové omáčce.
1: To je spojení přímo šílené,
2: když
1: si
2: jako
1: to
2: ta představím. Kopita se samozřejmě nejí, ale při tom vaření vlastně se z nich jakoby vyvaří ten sulc, který se pak propojí s tou arašidovou omáčkou a je to prostě mňamka.
1: No já nevím, teď jsem se nezasnil zrovna, protože kopitem sem, kopitem tam asi bych zrovna nemusel. Dobře, zakončili jsme trošku úsměvně, to jsem rád, že jsme se třeba od těch nebezpečných momentů dostali z Afriky až sem. Co je to, co jste si odnesla z těch pobytů v Africe, z těch zvyklostí nebo pravidel i do toho života tady v Čechách? Je něco takového?
2: Ano, odnesla jsem si třeba v Africe, mě fascinovala úcta ke starým lidem. V Africe čím je člověk starší, tím je váženější a moudřejší. A pak se mě na Africe líbila rodinná pospolitost, protože oni fungují v rámci rozšířených rodin a navzájem se podporují, takže to bych si taky odnesla a pak i vlastně lásku k dětem. Všeobecnou. Tam, když si dítě hraje na ulici, tak je to považováno to dítě za majetek celé komunity a každý vlastně hlídá, i když to není jeho dítě, aby se mu něco nestalo.
1: Zacvakl jsem kufřík. To byla krásná tečka dnešního cestování na rozhlasových vlnách. Na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách se Zuzanou Beranovou. Mockrát vám děkuju za návštěvu.
2: Taky děkuju a těším se na další popovídání.
1: Já se těším také, věřím, že i naši posluchači, se kterými se teď a příští pondělí mezi 18. a 19. zase těší naslyšenou Petr Volda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické vodárny plošně kontrolují bezpečnost kanalizačních poklopů. Sportovní hala ve Svitavách prochází rozsáhlými opravami, pokračovat budou i příští rok. Platili nestandardní dohody, vypověděla u soudu v kauze Dozimetr bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. A zítra bude zase slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno, maxima až 22 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobrý podvečer. Pardubické vodárny kontrolují stav a zabezpečení kanalizačních poklopů na celém svém území. Reagují tak na nedávný pád 3letého dítěte do kanalizační šachty v Holicích. Dívce se nic nestalo, na případ upozornil Český rozhlas. Vodárny přes léto prověřily zatím přes 3000 poklopů na Holicku a pokračují v kontrolách i na Přeloučsku. Závady odhalily v desítkách případů, potvrzuje mluvčí společnosti VAK Pardubice Vendula Horáková.
4: Na Přeloučsku zatím neproběhla plošná kontrola v takovém rozsahu jako na Holicku. Průběžně jsou zde ale měněny poklopy, o kterých vodovody a kanalizace Pardubice ví, že jsou ve špatném technickém stavu, nebo na jejich stav upozorní města, obce, technické služby či samotní občané.
3: Sportovní hala na Střelnici ve Svitavách má obnovené opláštění i vazníky. V současnosti pokračují práce na střeše. Letos ještě přijdou na řadu svody a okapy. Modernizace sportoviště bude pokračovat i příští rok, řekl nám ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
5: Dojde ke kompletní rekonstrukci palubovky. Celková investice se pohybuje v rozsahu 9 milionů. Zrealizujeme v příštím roce v souvislosti i s rekonstrukcí palubovky výměnu osvětlení.
3: Základní škola a mateřská škola Tuněchody na Chrudimsku pořádá tento týden sběr papíru a hliníku. Kontejner bude umístěný až do pátku 9. v areálu školy. Papír a karton je potřeba třídit zvlášť, papíry svázat do balíčků a hliník přinést v pytlích. Výtěžek ze sběru chce škola investovat do školní zahrady a minizoo. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová svědčila v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Kordová-Marvanová.
6: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
3: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají.
2: Počasí.
3: Před námi je jasná noc, postupně i s mlhami. Bude jasná nebo skoro jasná, postupně nízká oblačnost. Noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům, v údolích místy až 2. A taky čekejte přízemní mrazíky. Zítra zase slunečno a odpoledne teplo. Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Denní maxima 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky postupně dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra 2. Přední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody hlášené nemáme, tak přání klidné cesty.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 22 a začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních. Plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
2: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jeho Češi se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jíle, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký, jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako, že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25, a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba, a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď
1: to,
2: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka, to si říkám, to, že jsme dopadli
1: tak to bych,
2: docela
1: to
2: bych dobře.
1: To není tak
2: špatný. Zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdový herce, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je...

0: pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
1: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
0: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
1: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
0: jo,
1: chci taky
0: no,
1: zeptat.
0: No, no, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako hr, jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
1: Živel.
0: No, a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy, jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem, jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat, jo. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
1: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
0: S tancováním? No ježiš, to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo? Tak já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce, spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť mě, vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
1: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
0: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
1: Ano.
0: Byl taky. Tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: Se stává?
0: Ano,
1: fakt?
0: To se stává všem, všichni jsme měli my Vipky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní

0: míň. To, to.
1: Měli nějaký...
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník C a někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem prd věděla v Honzovi nic a střevo a dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně, říkala jsem, dobrý, seš, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat, ty tancuješ celkem slušně.
1: No. Honzík Révaj.
0: Honzík Révaj, tanečník, par excellence. Ten dělal Krvinku, veď, Drákulovi.
1: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
0: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala Krvinku, ne?
1: Máma dělala Krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholina Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace, je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říká, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy, já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi, tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: Bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl, jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě.
2: Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santidenia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem provoly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přestěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje?
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Vizovic, byl například zakládajícím členem Vizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na Slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba

0: toho destilátu.
1: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
0: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
1: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
0: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
1: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky, ano, pecky jsou v celku a bude se dít co, protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
0: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
1: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
0: Spoléháme na spontánní kvašení, nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
1: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka kvasí?
0: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2 až 3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
2: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize ústící v rozbití demokratického Československa.

0: Slovenska. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí, dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené.
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou, naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne. Je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér. Potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, kdy

ještě klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andrzej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na Divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval s mrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová.
A utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Jenkijům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem ne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby

skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku, opatrně. Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: No, proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod zprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v země měřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě tři surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonnost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: Här är en jävlar i kär. Bajse.
1: No je tím se ne, že jste mi vlastnou už nezhotově laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím. Opilí, jak zákon káže. Do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte. Nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trůhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v báru host nedím, tu nad ligérem svým já sním, že přijím.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtil jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá klupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte a šminete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a žalvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, i já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel, nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak nikdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy, a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tady rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžku, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme? Kdo je na první návštěvě? Tady je Honza, kdo je na druhé straně? Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád ulil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Tak to ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když

0: Pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
1: A četl jste tu knihu?
0: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
1: Aha, dobře.
0: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
1: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
0: Já mám takové dvě větve. Víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
1: Rej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenu.
0: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
1: Byl jste naladěn. Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
0: Jo, mějte se moc krásně a zatím nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu narození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat. Nemůžu. Nemůžu odvysílat. Nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo. A vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Péťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až z Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio, protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No... No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten, co se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavé, takže to mám Docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem, ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuju vám pěkně. Děkuju a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuju.
1: Máme i Ježíš, jak se tomu říká. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: No to víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat, budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazujím. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel, teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí, snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já jen, jak se to... kontakty na různý prostě ano. Organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavit, no, ale jako už jako v podstatě ničemu. No,
1: Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593 telefon. Do dneška pamatuju, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já jim třeba obvodní lékař nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, no, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mu přijel zavolat, tak jsem musel počkat, až, řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžeš něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby ty, nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, různý, lítačku, jako, ano.
3: Takovýhle, no lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetra
1: rozumím.
3: A takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, dvoučková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: naposled.
1: Kde to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. To tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchalo omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný.
2: Tak.
1: To já ti dám řidičák, kdybych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím, tak tady se píše. Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl. Ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole v Újezdu nad Lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
3: Tady je Svaďka z Brna.
1: Zdravím, Svaďko.
3: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
1: Ano.
3: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
1: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
3: Tenkrát se 20 korun platil.
1: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
3: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak nezadí, on žil.
1: No, jasně, jasně. 20 korun.
3: 20 korun, ano.
1: Hodně nebo málo?
3: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
1: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
3: Já nevyhazuju.
1: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
3: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
1: Za 2,80 let?
3: To nechávám prostě.
1: To se nevejde do krabice. Kolik toho máte?
3: No, tak jako můžu říct tak 3 krabice.
1: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
3: ne,
1: tam byl vůbec
3: to ne,
1: prostor.
3: To ne.
1: A máte to podle abecedy, tady podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
3: Podle let to tam je daný.
1: Takže ten
3: podle let.
1: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
3: To teď rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
1: Všiml jsem si, ano, povídejte.
3: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
1: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
3: Jo, platil. Řádně. Složenek platil.
1: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
3: Svatko,
1: děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
3: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmeninového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil, o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To se tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Mm-hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klicpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano. Si to...
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo Sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to,
0: zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytila, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala jsem a nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl, to jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlovy Studánky. Hmm. Ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory, a Tančírnu a radši Údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Jo, říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni praděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, svým způsobem si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

archivnictví, je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady nás skákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, no jich není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografií. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá dal?

0: pochodzę z Belicy Dzieci. Meno, które tam było, było Piś. A teď zależelo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák,
1: ano.
0: Takže psal některé děti z těch narozených Piszczowa. Jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Piszchovi, protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem Píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky. Jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka, už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Piszczowa. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří taky byli Piszchovi.
1: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
0: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
1: Ano.
0: Je český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština, já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ta nedělala problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našemu.
1: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže tají umí i v polštině, ale...
0: Písničku znám, je mi přes 80 let, takže...
1: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
0: Samozřejmě.
1: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
0: Dobrou noc. Říkám, to bylo...

je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Mondráčkovou v polštině, Malovaný džbánku, taky stojí za to.

0: Víte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1902.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad, ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl, dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ale ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, nebo protože nějaký... za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já zase se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak...
1: Spokojený důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba, dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Vyslavuji rádio Radek z Uherského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadl jenom do nějakého roku 1850, ale
0: to
2: já bych chtěl, promiňte, ale asi se to možná taky váží k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili uložené, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, že co mělníka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macovo nepřispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, a přijdu na návštěvu a otevřu si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všitky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi, přesně, a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně, když byli malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to jsou moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vysypalo to ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi,
2: a oni se někdy potvory odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoune.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho, věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už... že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyší, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného. A Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Služenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak... Konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu přeje Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je
3: tak,
0: dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-českej.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojař a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba a nevíte, co s nimi? Muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo, hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročiti ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit ti se všemu? Svěřit ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jízbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Teď to byl Arkadij Timofejevič Averčenko, vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
1: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého bouřlivého života.
2: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
3: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
2: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
3: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
2: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Flakonek za 28 rublů.
3: Ne.
2: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
3: Oh.
2: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
3: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
2: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
3: 100 košů?
2: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za

0: než 60 tisíc.
1: 60 tisíc, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
0: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Víte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 tisíce.
1: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
0: Co pak to máte, broučku?
1: Časový program vašeho benefičního turné.
0: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
1: Za 3 týdny.
0: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
1: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
0: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
1: Tady je seznam míst.
0: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
1: Sosnogorsk.
0: Sosnogorsk Kalitky. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
1: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
0: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
1: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
0: Ach ano, odešla jsem jako malá.
1: A vrátíte se jako velká.
0: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
1: Jistě, Marfo Petrovno.
0: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
1: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
0: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
1: Ano.
0: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
1: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
0: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
1: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
0: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí, moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den... bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, Aní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
4: Marfo Petrovno.
2: Jo, Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
4: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
4: Netušili jsme, že...
5: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
5: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli.
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
6: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lyckas, ja, dennes. Mam van uppen of jalek, mam van uppen of jalek, mam van uppen of jalovi, fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas móda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upad. No, kdyby mě upad, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej, udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez
2: ten
3: nohy obraz,
2: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsano od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragédie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr. Jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího z Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: Děkuju. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě k královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
5: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já, jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palička a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,